0: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
1: Prosím pozor, začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra, to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali.
2: Príjemný čtvrteční večer, vážení posluchači, znovu po dvou týdnech vás od mikrofonu vítá Intibo a to znamená, že tady opět relace Trikolóra, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události, dva hosté s obou břehů řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. Dva týdny opět byly velmi výživné a velmi nabité událostmi, takže dnes opět budeme mít určitě co rozebírat a v té slovenské části se pochopitelně budeme věnovat zejména tomu, co se děje nyní v Národní radě na probíhající schůzi, kde těch podnětů je celkem dost. Zároveň se určitě budeme věnovat také vyhlášenému referendu prezidentem Petrem Pellegrinem a určitě najdeme nějaké další záležitosti, které se týkají třeba dozvuků slovensko-maďarských vztahů po summitu Evropské unie. Takže určitě slovenská část dnes bude velmi bohatá na věci. A v té české bychom se rádi vrátili k tomu, co jsme vlastně nechali minule, k čemu jsme se vůbec nedostali. A to je projednávání návrhu zákona o úpravě a poplatku k české televizi a k českému rozhlasu, který opět přidal několik dalších zajímavostí a pustíme si i zajímavé nahrávky ze zákulisí. Zároveň ale, vážení posluchači, pochopitelně budete mít k dispozici svůj hlas i vy, a to prostřednictvím tradičních kontaktních údajů, jakým se můžete do naší relace zapojit, a to na e-mailové adrese studio@slobodnyvysielac.sk přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia, anebo také na telefonní lince 0483810101, který vám určitě také dáme k dispozici, aby se mohli našich hostů ptát. Měli by tady být a jsou tady v tradiční sestavě, tak jak byste čekali.
3: A tak i dnes, a dneska tady speciálně rád, jakože velmi rád, a vlastně po další odmlce, kterou si asi hned vysvětlíme v úvodu, tak to tady přivítám českou část relace Trikolóra, kterým pochopitelně není nikdo jiný než velký zakladatel a provozovatel portálu Kosa. Tak vlku, minule jsme se tady bavili o tom hezkém večeru, tak já doufám, že dnes je teda určitě lepší než několik minulých předchozích, tak hezký večer a vítej v Trikolóře.
4: No, děkuju, je to pro mě dneska fajn večer, bez ohledu na to, co budeme řešit, to už je teda daleko míň fajn, to je spíš fuj, ale je to pro mě fajn večer, jsem zase jednou připojený, já využiju této příležitosti a zítra to zopakuju, pokud bude hodina velká, pevně věřím v tomto okamžik, že ano. Tak bych se chtěl omluvit všem, kteří, neváhám říct si, naletěli na mou upoutávku, že bude hodina vlka v pátek. Potom v úterý, nebyla ani v pátek, ani v úterý. Prostě dohnala mi tělesná slabost do té míry, že jsem byl schopný akorát ležet a koukat do stropu a nic dalšího. Čili omluvám se za to, pokud jsem někomu scházel, tak je mi to líto. Ale nešlo s tím opravdu nic dělat. Dneska tady jsem, jak dlouho se uvidí, ale rozhodně to zkusím natáhnout co nejdýl. Ale tak. Jenom tak, aby to mělo smysl teda. Nebudu nic ohejbat přes koleno, čili to je jedna věc. Druhá věc je díky za přivítání, zdravím tebe. Roman ještě není, tak toho pozdravím, až přijde, a zdravím Boriska do kotelny a především zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača Trikolóry, zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv. Přeju jim hezký filipojakubský večer. Lítají čarodějnice, prej, pálí se čarodějnice, pálí se ohně, ale vy sedíte s náma.
3: No, já jenom dovysvětlím, že Roman Michalko se k nám připojí jenom tak zhruba během 10 minut, protože má ještě něco důležitého teď, co právě vyřizuje momentálně v tomto čase, ale mluvil jsem s ním i před relací, takže určitě tady bude co nevidět. A já toho času využiju, protože nejenom, že lítají čarodejnice a je to vlastně takový slavnostní večer, ale my, Vlku, máme i také slavnostní večer. Představ si, že dnešní relace Trikolora má číslo pořadové číslo 200, takže kulaté, úplně kulaté.
4: 200, když si vezmeš, že vysíláme jednu za dva týdny, to znamená 26 relací do roka, tak to je pomalu 10 let, teda ne, není to 10 let, ale je to teda už drahně dlouho, co to vysíláme, tak jako dobrý, no, já si myslím, a pořád máme kmen posluchačů, tak ten se nezmenšuje, tak já si myslím, že na sebe můžeme být, když použiju to slovo pyšní.
3: Tak máme tady prvního gratulanta, respektive gratulantku, tak já ještě, když tady není Roman, tak využiju toho, protože vlastně k tomu, o čem jsme se teď bavili, tak tady poslala paní Jana e-mail, tak já ho přečtu. Příjemný podvečer z Bratislavy přeji, připájím i virtuální kytičku k dnešní dvousté relaci pro všechny její tvůrce. Doufám, že se dovolám a i osobně vám vyslovím přání. Do další stovky spoustu sil. A ještě otázky. Minulý týden nebyla hodina Vlka, není v archivu. Byla jsem na premiéře baletu Peter Pan ve Slovenské národním divadle, tak jsem živě vysílání neposlouchala. Zítra bude, srdečně pozdravuji a těším se na relaci. Paní Jana.
4: Paní Janko, já děkuju za tu virtuální kytičku. K tomu ostatnímu už jsem se vyjádřil. Pokud to jenom trošku půjde, tak zítra hodina Vlka bude. Ale jinak minulý týden jste udělala dvojnásobně dobře. Jít do Slovenského národního divadla je určitě větší zážitek než hodina Vlka. A hodina Vlka navíc nebyla.
3: Tak. Takže dobrá zpráva pro paní Henku, pokud vše dopadne, tak zítra se můžeme těšit na standardní páteční vysílání. Jenom se zeptám možná, když už teda jsme, protože pozvánka bývá tradiční součástí, tak máte tedy, pokud teda bude, nějaké téma, které mají posluchači očekávat?
4: No tak jako to téma, to je přenesený z minulého týdne, z tohoto úterka. To téma nemůže být nic jiného, než prostě to, co se děje kolem iránské války, to, co se děje kolem Trumpa, to, co se děje ohledně ropovodu Družba. To všechno spolu souvisí. Já myslím, že se dotkneme i vystoupení Emirátů z OPECu, protože to taky zapadá do mozaiky a prostě bude o čem povídat, ale nebude to nic převratného. Pokud do zítřejšího večera, výhradou toho, že do zítřejšího večera Trump nespustí třetí světovou.
3: Tak uvidíme, jak to se mu bude honit hlavou a jak to dopadne. No, tak protože Romana nemáme, tak pojďme se tedy dostat k těm českým tématům. Já jsem teda připravil jedno, které jsem měl tak připravené, že bychom ho zmínit mohli, ale nemuseli. Ale protože se vlastně stal kauz.

0: závazky, ke kterým se sama zavázala, řekl by něco jiného než premiér, který je za to bezprostředně zodpovědný? Skutečně je ta účast prezidenta nezbytná? Vondráčku, už to tady zaznělo, tak já jenom to ještě jednou řeknu. Spor rozmíchal ministr zahraničí po nejmenování pana Turka ministrem. Sám Babiš, Andrej Babiš říká, že Macinka to nevydýchal. Takže je to osobní spor, nebo je to osobní vendeta nad zájmem Česka?
1: Omlouvám se, ale na úvod se musím vrátit k tomu, že vaše věta, že tato vláda nehodlá dostát svým závazkům, byla vysoce manipulativní a nebyla vyvážená. A už se k tomu nemusíme vracet.
0: Já budu rád, když se vysoce manipulativní vláda nehodlá.
1: Kdo to řekl?
0: V tomto roku.
1: Máme 2,07. My dodržujeme svoje zákonné závazky. Máme pouze svůj vlastní trajektorii tempa, kdy do roku 2035 dosáhneme toho, co se slíbilo na samitu NATO. Byla to
0: manipulativní věta. Nebyla. Omlouvám se, ale nebyla.
1: Ne, vaší metodikou, vy si tady počítáte 1,7.
0: My máme ano, možná, když tam zahrneme železnici u Karlštejna, zdraje 11, tak dojedeme na ty 2%. Neříkám, že to se schválilo v rozpočtu.
1: Tohle poslouchám od opozice v parlamentu. Vy jste moderátor České televize.
0: Já se snažím jenom zpochybnit váš argument.
1: Já jsem chtěl jít od toho v klidu. Prostě když řeknete, že tato vláda nehodlá plnit své závazky, je to manipulativní výrok.
0: Tak pojďme se vrátit k té otázce. Sám
1: dávejte si na
0: mluvit.
1: To pozor.
2: Prvníte,
1: že jsem těch 2%. Zlepšete svoji práci a po vás víc.
0: Pane Vondráčku,
2: já
0: budu rád.
2: Já jsem se ohradila.
3: To je strašná arogance, co teďka tady předvádí.
1: Já jsem chtěl říct,
2: že to
1: nemůžete říkat, že
2: se ohradila proti této věci.
1: Je to lež, je to vyslovená lež, že tato vláda něco nehodlá plnit. My prostě máme teďka schválený rozpočet, plníme sliby svých voličů, ten rozpočet jsme naprostým způsobem obhájili s tím, že ano, chceme bránit naše obyvatelstvo, chceme zvyšovat obrany schopnost, ale taky máme priority, nějakou životní úroveň, nějaké zdravotnictví,
0: nějaký sociál. Které používá i generální tajemník prostě NATO, který říká, že problémy se sociální
1: výhodou je je rok přechodný, my jsme prostě nějakým způsobem
0: ten rozpočet vědili. Že to je rok přechodný.
1: Ale ten nehodlá plnit své závazky je manipulativní výrok. Protože to se tady můžete vykecávat, jak chcete. Prostě je to manipulativní. A vy jste říkal ještě, paní kolegyně, no přece není to nepravda. Já říkám, že to je manipulativní.
0: Já,
1: a zatím si
0: já
1: stojím.
0: Trvám na tom, abyste mi odpověděl, prosím, na otázku.
1: A já vám odpovím, na jakou chcete otázku, ale musíme si dořešit tady tyhle ty věci.
0: Tak já jsem pan kolega mluvil, zpátky.
1: Pan kolega mluvil o potenciálu. Já bych byl moc rád, kdyby jsme tuhle debatu. Já myslím, že už to v podstatě nemožné, ale aby jsme dostali tuhle debatu na nějakou rozumnou úroveň, kde bychom se bavili o obsahu. Co tam pan prezident teda chce říkat?
4: To bylo z nedělní debaty o 5 dnů později. A tady mám ještě 2 audio, které k tomu nutně patří, a protože vlastně stejné údaje, které říkal Martin Řezníček, řekl Andrej Babiš a dřív potvrdil Mark Rutte. Tak pojďme si pustit tyto 2 pány.
2: Nevnímáte to riziko, že bychom nedosáhli na splnění těch závazků vůči Severoatlantické alianci?
5: Nevnímám, budeme před 2%. Tím to vypadá, že ani my nesplníme. Fialová vláda za celé své trvání ani jednou nesplnila 2%. Celý čas vám lhali.
6: In 2025, for the first time, all allies met the goal agreed in 2014 to invest at least 2% of their GDP on defense.
4: Výdaje na obranu. A pokud jsi se zmiňoval hlavně o tom, o té části mezi Martinem Řezničkem a Radkem Vondráčkem, tak manipulativní, pravdivé, jak to vidíš teď?
7: No tak, já nevím, k jakýmu dojmu si došel ty z toho audia. K jakýmu závěru došli naše posluchači, ale pro mě to je naprosto jasný. Kdybych byl generálním ředitelem České televize, Martin Řezníček už by nikdy tenhle pořad nemoderoval. A já bych mu nejspíš napsal výpověď, protože to, co předvedl, to byla neskonalá drzost. A za mě sprostota. On už něco podobného, pokud se pamatuješ na jeho způsob moderování poslední prezidentské debaty na ČT mezi dnešním prezidentem a dnešním premiérem. On tam předvedl ne tak šílený výkon, jako tady v tom případě, ale velmi podobný. kdy na jednu stranu byl velmi submisivní a podlézavej

0: otázky dnešnímu prezidentovi. A na stranu druhou byl velmi útočný a agresivní, když je kladl Andrej Babišovi. To je prostě něco, co si moderátor nesmí dovolit. Jestli si takhle, já se vrátím ke svýmu hodnocení odchodu Václava Moravce. A když jsem hodnotil tu, nebo když jsem se dotkl toho, kdo to bude moderovat, jsem napsal, že zaplať pánu, že to bude moderovat Dolanský. A myslel jsem si, že u toho nechají a nikoli v Řezníček. Protože to tam mohli klidu nechat Václava Moravce a byl by lepší než Řezníček. Že to by teprve byla hrůza. No a Řezníček to dokonale předvedl, že jsem bohužel měl pravdu, že jsem se v něm nespletl. To je chlápek, který velice dobře ví, která strana chleba je namazaná máslem. A kdo má prostě navrch a komu je potřeba foukat, tak to dělá ze všech sil, ale já si myslím, že si veřejnoprávní televize nemůže dovolit moderátora, který se pasuje do úrovně moderátora, soudce a zároveň i kata. Jeden tam od toho je nějakým způsobem kladl otázky a řídil diskuzi, ale ne o to, aby byl v hlavní roli a v podstatě urážel svý hosty. To je zbytečný. A za mě toho činím jediný závěr. Generální ředitel Chudárek mu měl napsat okamžitě výpověď. Už neudělal. Ale v každém případě ten, kdo to chce vidět, tak zjistil, proč, co je jádrem sporu o Českou televizi. Jádrem sporu nejsou žádný poplatky. Jádrem sporu není veřejné to, že by někdo chtěl omezovat veřejnoprávní funkci České televize. Jádrem sporu je to. Tam prostě nebyly Řezníčkové. Já nechci, aby Řezníčka nahradil Xaver Veselý nebo někdo tohoto ranku. Nechci. A tam chci prostě někoho, na koho bude možný se spolehnout, že bude seriózní a že bude přistupovat ke všem politickým stranám úplně stejně bude přistupovat ke všem politickým názorům, pokud tam nebude vysloveně někdo hlásat extremismus typu, že někdo musí být splinovaný, nebo pověste ho vejš a takovýhle ty výkřiky, ať se moderátor chová jako moderátor, ať se na to připraví, ať klade dotazy, nepříjemný dotazy, ale ať je klade všem nepříjemný. Ne na jednu stranu se vlísávat a na druhou stranu být prostej a agresivní. To, co předvedl Řezníček, za mě teda neskonalá sprostota.
1: No, ono to má vlastně ten paradox v tom smyslu, že my teď, rozumějí, tento týden hlavně, vlastně sledujeme, jakože jestli teda vůbec plníme i ty 2%, protože někdo říká, že
0: ale
1: ne.
0: Ale o 2% nejde. Podívej se, my máme, kolik máme zadlužení v novém rozpočtu? 320 miliard?
1: Mám 310 to, bylo neoficiálně. Ale je to víc.
0: No, tak nebo je to ještě víc. A ta diskuze není vůbec o tom, jestli plníme 2,07 nebo 1,97, ta diskuze by měla být vedena v úplně jiný rovině. A ta rovina zní, můžeme mít jenom takovou obranu, jakou si můžeme dovolit, protože náš pan prezidentčík se nechal slyšet, že jako 20 miliard, že by se v tom rozpočtu na tu obranu jako mělo najít. Ale už si dával zatracený pozor, aby neřekl, co by se teda mělo škrtnout. A nebo, aby řekl, Víte, tak hold, my zatížíme naše děti a vnuky, zatížíme o 20 miliard víc, než by bylo potřeba, zaplatíme každý rok 20 miliard, 2 miliardy, 200 milionů. Státní papíry teďko měly aukci a tuším, že šly skoro za 4, jo. Tak 200 milionů krát 4 ročně, tak to je skoro 800 milionů, to je 3/4 miliardy, tak prostě jenom na dluhovou službu za úroky dáme o 3/4 miliardy navíc. Na to si dává pozor. Čili můžeš mít, to je stejný, státní rozpočet je stejný jako doma. Taky můžeš vydat jenom ty peníze, které máš. Můžeš si půjčit, když tě nestačí, ale musíš splácet úrok. A každá rozumná rodina, která už má půjčky, tak kouká, aby je nezvyšovala. Ne. Pro nás je hlavní, aby jsme sousedům ukázali, že máme na nový mobil. To znamená, že máme, že si můžeme, že si zainvestujeme tanků, víc letadílek, víc fintiček a že to je na dluh, to nevadí. Hlavně, že teda sousedům ukážeme, že máme nový mobil, protože na sousedském potlachu jsme se zavázali, že si koupíme všichni každá rodina z okruhu, že si koupí každý rok nový mobil. No a jak by jsme vypadali, co by si o nás pomysleli, když my ten nový mobil mít nebudeme. A navíc, já nevím, jestli si zaznamenal takovou absurditu, jakože armáda teďko pořizuje nové uniformy. Oni už jim nestačí ty, jako to mají do
1: teďka.
0: Oni budou mít nový uniformy. Pro Boha zlatýho, kde to žijeme? To bude taky obranný výdaj, ale za mě naprosto zbytný. Proč pořizujeme pro vojáky nový uniformy v době, kdy máme 320 miliardový schodek ve státním rozpočtu? Tohle by měl někdo řešit. A ne, jestli to je 2,07 nebo 1,97. To je zase v rámci tažení proti Babišově vládě. My neplníme spojenecký závazky. No a Tak neplníme. A co se jako stane, že nesplníme? Vyloučí nás NATO, nebo že Trump se na nás bude špatně dívat? Jak my se díváme na Trumpa, když Trump vyhlásil, že Spojené státy by chtěli Grónsko? Tak to se na něj koukáme dobře? Nebo my se dobře koukáme na Trumpa, když Trump požaduje, aby se Evropa angažovala do otevření Hormuzského zálivu? Tohle nikdo neřeší, ale pozor, ty peníze na dluh, tak kdybychom na tu obranu, konkrétně na ty nový uniformy, no to bychom se asi pořídit měli. Dává ti to nějakou logiku tohle?
1: No, já bych řekl něco jiného, když to vrátím k České televizi, tak častá otázka vlastně padá a určitě jsi slyšel. No, my teda máme ale 320 miliard dluh, když dostanu tohle čísla, a jak to, že teda jako zrušíme něco, čemu někteří říkají mediální daň, a najednou si ve státním rozpočtu najdeme 10 miliard na rozhlas a na televizi a budeme to platit místo těch lidí, to vám taky nevadí?
0: Jo, tak tohle je legitimní otázka. To je legitimní otázka, ano, a ať na ní vláda odpoví. Já s tím nemám sebe menší problém s tímhle tím. Ale tam bude jasný, benefit. Na jedné straně stát to teda bude muset vydat a zadluží se víc, a na druhé straně zůstane hold lidem v kapse o něco maloučko víc peněz. To nepoznají to, a pokud si četl články, které já jsem na Kose vydával k těmhle poplatkům, tak já jsem byl vždycky pro to, aby zůstal zachovaný současný systém, ale ne kvůli tomu, že by jeho zrušením došlo k porušení nebo narušení veřejnoprávnosti České televize a Českého rozhlasu. Ale protože je to zavedený a je to nějakým způsobem čitelný. Televizní poplatek, tak z toho se stal symbol. Z toho se stal symbol boje proti Fialově vládě a na tom to bylo postaven. Ta Fialová vláda, ta se chtěla zapsat dobře u svých lidí z veřejnoprávních médií a v posledním roce si prohlasovala zvýšení televizních a rozhlasových poplatků. No a samozřejmě, že tehdejší opozice se proti tomu vymezovala a říkala, že ne, že je potřeba to převést pod financování státního rozpočtu a tak dále. Já jsem k tomu napsal 2, 3, 4 články. Výrazně jsem se vymezil proti alternativě, která přišla s iniciativou Nekrem Hydru, kterou jsem považoval za naprosto šílenou ve svých důsledcích. A psal jsem proti tomu. Čili mě nevadí forma poplatku, ale uznávám, že současná vláda svým voličům co si slíbila a snaží se to dodržet, protože to byla jedna z těch vlajek, pro kterou jí volili. No a je to vlajka jedna z mála, která teda zůstává a vlaje nad Babišem, Okamurou a Macinkou. A to bude muset splnit, ale je legitimní dotaz říct, ano, 320 miliard a vy chcete o další 10 to zvýšit. Jak to? Jo, to je legitimní, já s tím souhlasím.
1: Dobře, pojďme se posunout. Já mám tady připravené dvě audia, protože překladatelem zákona toho nového je samozřejmě Ministerstvo kultury, prostřednictvím Moty Klempíře. On byl o minulé neděli také návštěvníkem debaty, dokonce neměl žádného oponenta, takže půl hodinu tam vlastně byl jenom s Lukášem Dolanským. Tak pojďme, mám tady takové dvě pasáže, které si myslím, že to celkem ukáží. Ta první je, proč vlastně ten zákon on považuje za dobrý a proč ho vlastně předkládá a s jakou ideou. Tak pojďme
2: se. Ptám se na úvod. Řekněte mi, prosím, co konkrétně na současném systému veřejnoprávních médií v České republice podle vás nefunguje?
3: Já bych neřekl, ani nefunguje. Možná ta otázka míří tam, proč vlastně to všechno děláme, že jo? Víte, co nefunguje, no? Tak důležitý pro nás je aspekt, že my potřebujeme zjednodušit život občanům tím, že zbavíme mediální daně přesně tak, jak to říká prohlášení koaliční vlády. To je jeden z hlavních důvodů. Další důvod je takový jako neférový poplatky. To znamená, že na to koukají a platí lidé, kteří nemají televizi doma. Platíte to z mobilního telefonu. Potom za vymáhání těch poplatků se účtují horentní částky. Takže další část, proč to všechno děláme, neříkám, neobvinuji nikoho z ničeho. Je to drobná nepřehlednost hospodářských vazeb České televize, protože já když si...
2: Já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Tohle jsou témata, která probereme, ale já jsem se ptal záměrně na začátek a to, Použil jsem to slovo schválně. Nefunguje. Protože když máte nějakou změnu, tak musíte říct, něco nefunguje. Ale nezlobte se, já jsem neslyšel, že něco nefunguje, něco je nefunkční.
3: Myslíte nefunkční na současným
2: na tom
3: systému? A co tím myslíme systémem? Myslíte tím ty programy? No, myslíte výběr?
2: Jak funguje výběr veřejnoprávních poplatků a jak jsou z něj financována veřejnoprávní média podle současných zákonů? Rozumím. Co na tom systému nefunguje?
3: Rozumím. My vycházíme z toho, že v prosinci proběhl poměrně rozsáhlý výzkum agentury Kantar v prosinci 25, který měl výsledek ten, že 60% lidí odmítá platit poplatky. To mi na tom jako velmi nefunguje. To je legitimní data.
2: To je ten jediný důvod, proč to děláte.
3: To je hlavní důvod. Víte, co my jsme slíbili občanům, že zrušíme televizní poplatky, ale je to na základě ne našeho uvážení, že my jsme se rozhodli. Je to na základě stížností občanů, že již poplatky platit nechtějí. Takže Kantar nám k tomu dává pádný důvod. 60% lidí to nechce platit.
1: Tak, to on takhle píš. Tak samozřejmě na Kantar bych se rád zeptal, ale přišly nějaké důvody ještě relevantní, co říkal pan ministr?
0: To pan ministr vzal za špatný konec. Protože já bych teda, Lukáš Dolanský mi připadal jako ve srovnání s Řezíčkem naprosto normální. Byť je to příslušník nebo chuligán z bývalého spartianského kotle, jak jsem informován a věřím, že spolehlivě, tak jako choval se nikoliv jako raudý, jako řezníček, ale choval se jako ostrý moderátor. A minister Klempíř, to teda není v žádném případě moje gusto. Je nepřipravený a dal to špatný konec. Protože co je špatně? Ta otázka zněla, co je špatně. A kdybych tam seděl místo mě já, slyšíme se, a co nefunguje, jo. Tak já bych řekl, podívejte se, vy v České televizi a v Českém rozhlase se neustále stěžujete, že máte málo peněz a tak dál. A já vám to docela rád věřím. Jenomže pokud budou rozhlasový a televizní poplatky, tak vy musíte mít nějaké oddělení pro správu a výběr těch poplatků. To je spojené s nějakou agendou, kdy se snažíte dohonit neplatiče a zjistit, jestli vám platí všichni, kteří platit mají a tak dále. To vyžaduje nějakou agendu. A já nevím, kolik tam máte lidí, nevím, kolik na to vynakládáte měsíčně a ročně, ale nějaký peníze to stojí, nějaký zlomek z vašeho rozpočtu. Tyhle peníze by se jistě daly využít líp. A tím, že to bude součást daňového systému, tak tohle můžete odbourat, tady ty peníze ušetříte a budete mít k dispozici. Za mě to je jasná zpráva. Notabene vedle toho podle průzkumu Kantaru se to ještě nelíbí 60% daňových poplatníků. Navíc teda dostanete mezi plátce i ty, kteří dneska nejste schopní dohonit. Třeba velký firmy a jako takový ty koncerny, který s váma nemají nic společného. To jsou jedni z hlavních přispěvatelů daně, banky, Škoda, Mladá Boleslav a tak dále. Jsou ti hlavní plátci, kteří vás budou jako saturovat. A notabene, pokud se nám povede nastavit režim valorizace, tak aby jste dopředu věděli, čím můžete ze státního rozpočtu počítat, tak jako pro vás to bude výhoda. Ale na druhé straně, ta valorizace, teďko mluvím za sebe, jak bych to psal já, vy musíte dýchat ze státním rozpočtem. No, já, kdyby se státní rozpočet nějak začal dramaticky snižovat, tak samozřejmě, že i veřejnoprávní média to pocítí tohle, musí dejchat s touhle republikou, tak jako s ním bude dejchat zdravotní školství. No a pak tam byl ještě jeden důvod, který, jak jsem zjistil, už asi platit nebude. To je záležitost kontroly. České nejvyšší kontrolní orgán může kontrolovat jenom ty subjekty, které jsou napojené na státní rozpočet. To znamená, že zatím NKÚ nemohl kontrolovat vynakládání prostředků Českou televizí a Českým rozhlasem, že to jsou koncesionářské poplatky a ty nemají zatím se státním rozpočtem co společného. Ale zjistil jsem, že do parlamentu šel návrh zákona. NKÚ, jeho působnost se rozšířila i nad veřejnoprávní média. Takže já jsem dřív podezříval ty, kteří bojovali za zachování současného systému z toho, že chtějí Českou televizi a Český rozhlas ušetřit dohledu NKÚ. Zřejmě jako pod něj padnou tak jako tak, což pokládám za dobrý. A myslím si, že NKÚ až tam provede speciálně České televizi hloubkový kontroly, zejména pokud jde o tvorbu pořadu, se asi dozvíme velmi zajímavé věci o různých propojeních a tak dál. A myslím si, že v tom budou i lidi, kteří dneska třeba vystupují na všelijakých tribunách na Staromáku nebo na Letné.
1: No, zeptám se tě, když ministr říká, že hlavním nebo jeden z hlavních důvodů je i průzkum Kantaru. Bereš to jako relevantní, nebo je to jenom taková berlička? A potom já na ten průzkum se ptám speciálně, protože mám ho tady před sebou, tak nevím, jestli jsi ho viděl, tak já určitě
0: nějaká
1: čísla řeknu.
0: Neviděl, budeš mít výhodu, neviděl jsem ho, ale průzkum, za prvně, Kantar je výzkumná agentura, o kterou se opírá Česká televize, když speciálně teda v těch nedělních politických debatách. A čísla Kantaru používala pro zvadí do televizních diskuzí před volbama. Takže za mě to relevanci má a víceméně všechny politické strany se ty průzkumy nechávají dělat a podle toho řídí svou politiku. Čili za mě to relevanci má.
1: Tak pojďme se podívat. Oni jsou totiž jenom takové čtyři okruhy, na které se Kantar ptal. Tak hned první je ten, o čem jsme se teď bavili, to znamená dohled NKÚ, zlepší transparentnost. A jsou tady vždycky čtyři kategorie, to znamená rozhodně ano, spíše ne a rozhodně ne. Tak co se týká té transparentnosti, tak rozhodně ano 40, spíše ano 41, spíše ne 14 a rozhodně ne 2. To znamená zaokrouhleno 80% lidí si myslí, že dohled NKÚ zlepší transparentnost.
0: No tak. Ano, já si to myslím taky. Naprosto jasná zpráva.
1: Tak druhá věc, která ale asi nenastane podle všeho, a ta se týkala toho, jestli sloučení znamená úspory, rozuměj, rozhlasu a televize. To je vlastně něco, k čemu jsme asi potřebovali Romana, jak to vidí on dneska, protože aspoň tak, jak se pan ministr vyjadřoval, tak rozhodně nehrozí, že by se obě organizace sloučily. Nicméně, sloučení znamená úspory si myslí určitě 30, spíše ano 35, spíše ne 26 a rozhodně ne 6. Takže 65, to znamená dvě třetiny zase zaokrouhleno, si myslí, že to sloučení úspory znamená. Co myslí Luko?
0: Pod slovem úspora si každý může představovat cokoliv jiného. Nějakou úsporu numericky vygeneruješ vždycky, protože bude jenom jedna mzdová účtárna na jedno právní oddělení a jedno oddělení péče o zaměstnance jsou složky, které můžeš centralizovat. Můžeš samozřejmě centralizovat programové věci a vysílací věci. Televize není rozhlas a naopak. Čili nějakou úsporu to přinese. Otázka je, jak ta úspora bude veliká, jak bude podstatná.
1: Dobře,
0: tak úspora může být 5 korun a taky může být 500 000 000, že jo? A vždycky je to úspor.
1: Dobře, tak ideální čas přivítat Romana i ve vysílání. Tak Romane, i tobě hezký večer a vítej.
2: Hezký večer a vítej.
4: Ďakujem za privítanie, pozdravujem Vlka, už nejakých 3-4-5 minút počúvam, pozdravujem Boriska, poslucháčov, samozrejme aj teba, takže my sme si tým prešli, teda ak ma vyzveš, tak sa môžem k tomu samozrejme...
1: No to tebe zvu hrozne rád, pretože když sme už tady probrali dva okruhy, tak řekni nám, jaká je slovenská praxe, jak tu vidíš ty dnes, pretože ste si tým prošli, což ale v českém prípade asi nenastane, ale ve slovenském sa to stalo.
4: Tak tie úspory samozrejme nejaké môžu byť, napríklad to, že môžu dať spoločných redaktorov, nie že spoločných, ale jeden redaktor môže robiť pre televíziu aj pre rozhlas na tlačových konferenciách. My máme dneska úplne identické zvukové alebo audio záznamy s tými, ktoré sú video záznamy. To znamená, na tlačovky chodí jeden redaktor. Ono to už aj vtedy bolo, keď bola televízia, tá rozhlas mal viaceré okruhy, mal Reginu, čo bol regionálny, a Slovensko 1, a bolo absurdné, ak na tú istú tlačovku išli dvaja z jedného rozhlasu, aj keď v podstate pokrývali to viac menej tým istým spôsobom, čiže, ale to nie sú nejaké zásadné. Teoreticky nejaké synergie by mohli byť teda v spravodajstve, v nejakých spoluprácach a podobne. Ja neviem, teraz mal napríklad niečo ako vy máte, teda neviem presne, koľko kanálov má Český rozhlas, ale my máme Devín a vy máte Vltavu, čo je taký artový program, ale potom sme mali ešte pre mladých alternatívna hudba, to je FM rádio, a tam napríklad boli, každý rok sú tam také ceny za alternatívnu hudbu a samozrejme ona prechádza, alebo bolo to prenášané aj televíziou, teda bolo iba streamované, to je tá známa kauza Radiohead Awards, a v podstate malo to ísť aj na televízii, hej, že teda bola to rozhlasová cena, ale samozrejme prenášalo sa to aj televízne. Okrem toho u nás je taká vec, že s výnimkou jednej alebo dvoch relácií, jednej možno, všetky sú na 24-ke rozhlasové diskusné programy. Je tam statická kamera, není to nejak akože super profi, ale z prvej ruky, to znamená diskusná relácia o 12.30 a potom sobotné dialógy, ktoré sú hlavná diskusná relácia sobotná, tak sú kamery a človek si to môže online vypočuť v rádiu a pozrieť si to aj na 24-ke. Hej. Čiže tam nejaké prepojenie. Vlastne jediná diskusná relácia otvorené s Anou Vargovou nie je, je iba čiste rozhlasová, všetky ostatné sú ako keby hybridné, že rozhlasová je televízne. To spravodajstvo z 24-ko je vlastne prepojené, takže áno, tam asi nejaké veci sú, že máme ako keby by redaktorov, ktorý je aj rozhlasový, aj televízny, respektíve je zamestnaný v rozhlase, ale 24-ka prenáša jeho veci. Takže ale miera tých úspor je podľa mňa v malých jednotkách percent. To ako nie je. A sú tam zase veľa iných negatívnych vecí, napríklad v tom spojenom molochu je akože diskriminovaní rozhlasáci na úkor televízákov, že televízia není v zákone presné percento, že koľko percent z výlomku HDP má ísť na televíziu a rozhlas. A rozhlas trpí tým, že je ako keby zatiaľ všetci riaditelia STVR-ky, alebo teda spojené rozhlas televízie, preferovali viac televíznu zložku ako rozhlasovú. Veľmi tým trpia rozhlasáci, menej televízáci, ale sú mnohí televízáci, ktorí vnímajú zase rozhlasákov ako príťaž. Takže myslím si, že argument úsporami nie je ten hlavný, tie úspory nie sú tak zásadné, aby stálo toto všetko za to, aby sa robil tento projekt. Vtedy to bolo úplne jednoznačné, to bolo Lex Nižňanský, potrebovali sa nejak právne nepriestrelné zbaviť nepohodlného riaditeľa, ľavicovo orientovaného riaditeľa televízie. No tak to zlúčili a samozrejme tým pádom vznikol jeden telerozhlas a vypísali sa nové voľby a tam si dali, to bolo to škandalózne, kedy ešte taký prostoreký Sulík povedal, že na tlačovke, čo je úplný nonsense, že koaliční experti sa stretnú na koaličnej rade a vyberú koaličného riaditeľa televízie a rozhlasu. No tak akože tým bolo povedané všetko a kvôli tomu toto bola jediná motivácia, prečo sa vlastne spájala televízia a rozhlas.
1: No a zeptám se tě jenom ještě, nevím, jak to máte na Slovensku, něco jako obdoba Českého kontrolního úřadu, kontroluje televizi nebo rozhlas na Slovensku?
4: Je STVR-ka, je samozřejmě rada, že štátná televize v Evropě nie je tam, kde máš IBU, teda ta Evropská vysielaca, teda federácia, tak všetky musí mať verejnoprávny charakter, to znamená, že je rada televízna rozhlasová, která je kreovaná z dvoch častí, 5 volí parlament, troch menuje na základě výběrového konania minister kultúry, jedného ministra hospodárstva a majú tam, je tam zadefinovaná profesná príslušnosť každého člena rady. Jeden musí byť rozhlasák, jeden televízák, jeden ajťák, jeden právnik a jeden ekonom. Čiže, ja neviem, mali sme 21 kandidátov, ja neviem, na rozhlasáka, 14 kandidátov na z televízáka, asi 6 boli právnici a vlastne per parlament vyberal z expertov z jednotlivých akože profesných skupín, tam bolo, že 5 rokov musí byť teda v televíznom prostredí, rozhlasovom prostredí, musí mať právnickú prax a právnickú v IT sfére musí pracovať, alebo musí byť ekonomicky podkutý, respektíve musí mať vzdelanie druhého stupňa vysokoškolského a 5 rokov praxe v oblasti ekonomiky. Ak splňali tieto podmienky, tak mohli ísť do pléna Národnej rady a to zvolilo radných A tí štyria boli potom ešte domenovaní 4 plus 1. Jedného dal minister financií a tiež ekonóma, čiže sú tam dva ekonómovia, jeden z tohto a potom z každého prostredia. Tak, a potom rada už si samozrejme volí predsedu, podpredsedu. Máme teraz po dlhom, dlhom čase aj zvoleného predsedu. Predtým sme mali kvôli úmrtiu predsedu asi 7-8 mesiacov iba podpredseda viedol radu. Bola síce 9 člena, hneď sa doplnila, ale nevedeli si vykreovať zo svojho stredu. Tam treba totiž nie 5 nadpolovičnú väčšinu, ale 6 ľudia z 9 na člena rady, na predsedu rady, takže dlho, dlho sa čakala konsenzus na 6 hlasoch.
1: Dobře, vraťme se zpátky do Česka, ke třetí oblasti, už jsme ji trochu s Volkem zmínili, a otázka nebo věc, kterou měli průzkumníci se ptát, byla následující: výdaje z rozpočtu stejně platí občan. To znamená to, jestli, když platím já jako fyzická osoba rovnou 150 korun na 50 korun, nebo 50 korun na rozhlasova televizního poplatku, anebo když to zaplatí všechno stát z rozpočtu, jestli je nějaký rozdíl, tak to, že výdaje z rozpočtu stejně platí občan, se myslí určitě 23, spíše 34, spíše ne 25 a určitě ne 15, to znamená a 57, zaokrouhleno 60, se myslí, že to stejně platí občan, že to je vlastně...
5: No to víš, že to platí vždycky občan. Stát žádný jiný daňový příjmy nemá. To občan to platí buď přímo ve svých daních, anebo to platí nepřímo. Protože podniky zdaňují svůj zisk. Ale dejme tomu, že kdyby se neplatila daň z příjmu právnických osob, tak možná, že některé podniky by třeba část těch ušetřených daní poslali formou speciálních bonusů svým zaměstnancům. To nemůžeš vyloučit, jo, ale jinak to všechno vždycky platí občan, bez debaty. A překvapuje mě, že to vidí jenom 57% dotázaných. To svědčí o nedostatečnosti, duševní nedostatečnosti českého národa.
1: Tak Romane, už jsme se toho dotkli ve slovenské části, jak je to vlastně s těmi penězi pro média u vás na Slovensku potom pod podmínkami nového zákona. Tak jenom, jestli chceš tohle okomentovat a půjdeme asi k té důležitější věci.
4: Ja mám jeden zásadný problém, mal som pri koncesionárskych poplatkoch, a to je neskutočný a tupý populizmus privitý, neviem čo, ako to nazvať, politikov, ktorí tak biednú sumu, čo bolo niečo 4 aj niečo eurá, 4,2 eurá, neboli schopní 14 rokov valorizovať. A ja som teda, chápem ten vzťah, že sám si platím a mám ako keby priamejšie, ak je to priamo z mojich prostriedkov a nie prostredníctvom daní, tak ako keby, že teoreticky by som mal mať väčší vzťah k tomu, že tá verejnoprávna televízia je akože moja, hej? Ale zmysel to má iba vtedy, ak tá suma bude valorizovaná, lebo za 14 rokov reálna suma je zlomková. A potom sa vlastne, keďže zvýšiť koncesionárske poplatky o 30 korún špeciálnym zákonom je nepredstaviteľná vec, tak je to veľký problém, a potom sa to muselo plátať špeciálnou zmluvou so štátom, alebo sa vymýšľalo, že sa zvýši podiel na reklamnom trhu a neviem čo všetko, a nefungovalo to. To znamená, keď za koncesionárske poplatky, tak s automatickým valorizačným mechanizmom, alebo potom to, čo máme na Slovensku, a to je výlomok z HDP, a tam mám jeden zásadný problém, že to je ako handlovanie na trhu. Keď sa zavádzalo, tak bolo, že 0,15, potom prišiel jednoduchý zákon a bolo 0,17, aby pred voľbami bola servilná voči Matovičovi, to Heger vyriešil. Potom prišla iná vláda a dala 0,12, a toto je absolútne zlé. Ja som úplne že za to, že dobre, buď jedno alebo druhé, v podstate takmer to berem na rovinu, ak by bol ústavným zákonom zafixovaná suma je 0,15% HDP a bude to 0,15 a ako náhle bude rásť HDP, budú rásť aj príjmy televízie a rozhlasu a ako náhle to bude rásť, tak samozrejme reálna cena, reálna suma toho, čo dostane rozhlas a televízie, bude plus minus stále rovnaká v zmysle v reálnych cenách, nie v nominálnych cenách. Akože dneska, keď máme v najlepšom prípade 2% infláciu, ale častokrát aj 4, aj viac percent, za 15-20 rokov je to zlomok. Tuším, aj u vás bola nejaká debata, že ten výlomok bol nejaký 2005 rok, alebo nejak tak, že v reálnych cenách sa to dostalo niekde úplne do šialených sum, takže 2008. Takže nie je to dobré, ak to je jednoduchý zákon. Každý zákon o štátnom rozpočte má jednu podkapitolu televízia a rozhlas a ako sa dohodne koaličná rada, tak taký bude výlomok. Hej? A to je úplne že zlé.
1: No a to dostaneme se teda ke čtvrtému bodu.
5: K tomuhle. Já teda, kdybych to konstruoval, tak bych to přivázal na, dejme tomu, příjmy státního rozpočtu. No, na příjmovou kapitolu státního rozpočtu, protože státní rozpočet není v našich podmínkách o tom, kolik stát vybere. Státní rozpočet je, kolik stát vybere plus kolik se stát zadluží. Čili já bych to stanovil nějakým procentem, zlomkem procenta eventuálně z toho, kolik stát v příštím roce bude mít příjmy. Tím pádem by tahle daň, nebo ten poplatek pro veřejnoprávní média nezvyšoval zadlužení státu. Je špatný to stanovit procentem z rozpočtu a je špatný to stanovit procentem z HDP, jo, protože tam zase to neodpovídá. Tam se prostě objevuje faktor zadlužení a tomu, abych se rád vyhnul.
1: Dobře,
4: je to, že malo by to byť ústavným zákonom, aby každá vláda pri zákone štátnom rozpočte s tým nemohla laborovať hore-dole. A áno, nech sa to naviaže na nejaký ukazovateľ, ktorý odráža výkonnosť ekonomiky v poriadku, to by bolo v pohode, len hovorím, ak je to jednoduchý zákon, je to o ničom.
1: Tak poďme tedy konečne k tomu čtvrtému, čtvrté otázce, ale než sa k nemu dostaneme, tak ona je tá otázka vlastne úplne nejvíc citovaná, nejvíc řešená. A ja k tomu mám ešte druhé audio z oné debaty s Otou Klempířem, i speciálne ve vztahu k tomu, že co měli motoristé ve svém volebním programu. Tak poďme si to pustiť.
3: To motto toho je, když nejakú veřejnú službu, nebo respektíve túhle tú veřejnou právní službu požaduje stát, nebo zadává stát, tak by to měl platit stát.
2: Které naprosto proti tomu, co jste zmiňoval, svoje vlastní programy, nebo ne programy prohlášení, ale předvolební sliby svým vlastním voličům. A vy to víte, asi jste čekal, že vám to tady ocituju. Nechceme, aby byla financována ze státního rozpočtu, tím by se stala vládní. Neděláte vlastně z veřejnoprávních médií nyní vládní média?
3: Jestli jste četl ten zákon, tam v té preambuli, když je napsáno, já nevím, jestli to mám citovat, nebo jestli se budeme bavit na tom, tam je napsáno, cílem tohoto zákona je zajistit efektivní, transparentní a hospodárné fungování rozhlasového a televizního vysílání. Jo. Dále je tam napsáno, Česká televize a rozhlas jsou samostatné veřejnoprávní instituce, nezávislé na výkonné moci, nejsou podřízeny vládě.
2: Takže
3: ministru,
2: ta věta, kterou jste měli ve svém předvolebním programu, ta neplatí. Že média financovaná ze státního rozpočtu se stanou vládními.
3: Pane redaktore, programové prohlášení strany, která s ním jde do voleb a stane se koaliční menšinovou stranou, se mění a jakýmsi způsobem se s něj stává koaliční prohlášení vlády.
2: To já nespochybuji. Já rozumím tomu, že když stanete vládou...
3: Musíte bojovat
2: že...
3: jenom na místě, který uhájíte.
2: Tomu rozumím. Ale v tom předvolebním slibu vy vašim svým vlastním voličům, kteří vás mohou potkat někde na ulici a zeptat se tuhletu otázku, kterou já, pokud tento zákon bude takto schválen, platí vaše věta, že financování ze státního rozpočtu znamená, že se stanou vládními?
3: Ne, neznamená, protože tady to v té preambuli toho zákona je.
2: Dobře, ale jste to měli v tom předvolebním programu.
3: Dobře, ale jak je to dlouho, to je půl roku, já jsem...
2: Takže už to neplatí. Co,
3: je to, počkejte, vy mě zbytečně jako zaháníte roku, a to tak není vůbec. Jo. Je to tak, že za půl roku i jako člověk, i jako vlastně politik, projedete nějakým vývojem. A proto, aby to vládní média nebyla, tak do té preambule jsme dali to, že to nepodléhá žádnému politiku, žádnému ministerstvu, jsou to dvě naprosto samostatné.
1: Tak, zeptám se vás, pánové, společně. Přesunem pod státní rozpočet stane se Česká televize vládní, nebo respektive státní, protože logicky ze zaměstnanců televize se stanou státní zaměstnanci.
5: Ale to, co předvedl Dolanský teďko, tak to byl poloviční řezníček, jo. Protože on Klempíře furt točil na to, vy jste měli ve volebním programu a teďko stanou se vládními. To je přece nesmysl. To je, nestanou se vládními, protože model financování státního rozpočtu mají ve Francii, ale myslím si, že i ve Finsku. A tím, co koncesionářské poplatky mají v Německu a v Británii. A já si troufnu říct, že veřejnoprávní média ve Francii, jak je nesleduju a nemám možnost, to je nerozumím, tak rozhodně nebudou v horším stavu než veřejnoprávní média v Německu. Jak to mají v Rakousku, nevím, způsob financování tam je snad smíšený. Ale zkrátka francouzská televize a rozhlas budou stejně nezávislí jako německý veřejnoprávní rozhlasy a televize. To není odvislý od financování. A ten Klempíř, ten se v tom vařil, ale nakonec chytil správný směr, kdy říkal, je to věc vývoje. A my jsme se v preambuli postarali o to, aby vládní média nemohly vzniknout. My jsme se o to postarali. Vzhledem k tomu, že naši koaliční partneři to mají jako svou vlajkovou disciplínu, tohle to, tak my jsme jedna ze třech stran koalice, tady jsme museli akceptovat většinu, ale preambulí jsme se postarali o to, aby žádný vládní médium nemohlo vzniknout. A odvolal bych se na to Francii, protože to je naprosto dogmatický tvrzení a od Dolanského to byla jasná neférovost tohle to.
1: Tak Romane, zeptám se tebe, protože ty jsi znalec i jiných modelů financování.
4: Hej, hlavně k tomu, že štátna verejnoprávna, poviem krátku poznámku, akože Klempíš už spôsobom, aký vystupuje, ako sa niekedy podkladá, alebo neviem, o čo ide, ako je naozaj veľmi jemne povedané, pôsobí dezorientované. A to, čo povedal Vlk, by som plne akceptoval, ak by tento rezort nemali motoristi. Ale keď ja raz kandidujem s niečím, dostanem sa do vlády a mám ten rezort, tak veľmi ťažko vysvetlím, že vlastne ja, ktorý mám zodpovednosť za niečo také a vlastne sa v rámci koalície očakáva, že ja budem riadiť ten rezort podľa toho, aké boli moje predvolebné sľuby, tak otočím o 180 stupňov. Ja nevidím, že by Babiš extrémne tlačil práve na to, že by oni to mali niekde v programe a toto robil. Ja si myslím, že urobil ten kontromalec potom a nevedia to ani vôbec vysvetliť. Druhá vec je, že treba si zadefinovať, čo je to verejnoprávnosť. Spôsob financovania je sekundárna a ja dokonca si vnímam, že nezávislosť financovania, alebo nezávislosť od politikov pri financovaní sa dá naozaj iba dvoma spôsobmi, a to keď sa do ústavného zákona alebo nejakého ťažko zmeniteľného zákona zadefinuje nárok, ktorý je neľahko premeniteľný so striedaním sa garnitúr. To znamená, že my sme mali dvakrát za 36 rokov ústavnú väčšinu väčšinu, koalíciu. Takže toto je jedna záruka. Druhá záruka je nejaký automatický valorizačný vzorec pri koncesionárskych poplatkov, tak, ktorý by zabezpečil, že je v reálnych cenách aj o 20 rokov dá sa nejaká úroveň a tá sa udržiava tým, že sa valorizuje. A definícia verejnoprávnosti je filtrácia od politikov, ktorá sa robí zväčša cez rady. A spôsob kreovania rád a ich kompetencie, to je to definícia verejnoprávnosti. To znamená, my sme mali tretinový model, to bolo také, aby prerastali dĺžka mandátu bola 6 rokov a tretina sa po každých 2 rokoch menila, čím sa v podstate neprekrývala garnitúra politická s zložením rád, ktoré dozerali nad činnosťou verejnoprávnych médií. To bola jedna možnosť. Druhá možnosť je, že sú tam nejakým spôsobom zadefinovaní ľudia. Na nás strašne častokrát nám nadávajú, že neviem, taká onaká televízia, ale ja jasne hovorím všetkým, a to není, že fikcia, to je pravda. My ako politici nemáme žiadne páky, priame alebo nepriame, na nepriame možno, ale veľmi nepriame, na televíziu, pretože o všetkom rozhodujú radní. Oni volia riaditeľa, nie je plénum Národnej rady, oni volia, oni majú vypočutie, oni posudzujú projekty, oni majú presne v zákone definované okolnosti, za ktorých môžu odvolať riaditeľa pred skončením jeho mandátu. Ono je to tak, že na rok sa ani neprikrýva v podstate mandát rady s mandátom riaditeľa, lebo tam bol taký shift, taký posun, asi 9 alebo 10 mesačný, že bol dočasne poverený iba predsedom parlamentu, čo bola výnimka. Čiže o to ide, či a do akej miery majú priamy vplyv politici na televíziu. Štátna televízia by bola, keby vláda menovala riaditeľa televízie, alebo minister kultúry, alebo že by bol nejaký vládny splnomocnec pre televíziu, čo psychopat Kňažko, jeden z minister kultúry, sa pokúšal, potom mu vysvetlil, že to bolo krajne akože nevhodné. Vy to teraz tak máte mixnuté, že aj Senát, aj Poslanecká snemovňa volí radných a samozrejme tí musia ešte prejsť nejakou pred výberom a tam sa nejakým spôsobom, hej, takže v tomto zmysle tie parametre verejnoprávnosti tam sú a neviem úplne presne, či to máte tretinový model, že oni sa obmieňajú priebežne, teda že nie sú identicky s, teda jednak aký je ich mandát, že nie je identický s mandátom Poslaneckej snemovne, to je jedna vec a druhá vec je, že sa obmienia priebežne, nie naraz. Ale nie som si celkom istý, no keď sa zavadzali z Senátu, tak logicky asi Senát dával v inom termíne ako snemovňa.
1: Áno, oni majú 6-letý mandát a teď sa obnovuje, takže...
4: Ale nie takže naraz 6, to... ale...
1: Ne, postupne, samozrejme. Takže teď to končí, myslím, 4 z nich, takže... Tak... Musím se dostat a říct teda ty výsledky tak, jak si to myslí, protože tam vlastně nejčastější otázka, která se řeší, jestli přechod pod státní financování znamená ohrožení nezávislosti, tak občané včera se myslí podle Kantaru následující, určitě 24, spíše ano 26, spíše ne 33 a rozhodně ne 15, čili 50% ano a když sečteme obě ne, tak jsme vlastně rozdělení 50-48 vlku.
5: Já k tomu tohle celkem nemá smysl komentovat. Prostě příznivci současné opozice si myslí, že to bude, že to naruší veřejnoprávnost a myslí si to zřejmě i pár procent těch, kteří volili současní vládní strany. Za mě to je opět doklad síly jaksi mainstreamových médií, který razí ten narrativ, že to takhle bude. Není to pravda. Evropa zná oba modely financování a jak řekl Roman, způsob financování nepredikuje vládní nebo podřízenost veřejnoprávě, nedeklaruje podřízenost současný veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu vládě. To z toho naprosto nevyplývá. To je smyšlenka, to je fikce, jde tam úplně o něco jiného. Jde tam o to, že Martin Řezníček a dejme tomu i Lukáš Dolanský prostě mají vybrané své favority. No a podle toho přistupujou k tomu, jak v té televizi pracují. Byť u Dolanskýho je to velice soft forma a Dolanský mi zatím nevadí, ale vadí mi Řezníček. Řezníček, lidi jako Martin Řezníček už dávno ve veřejnoprávním médii nemají co hledat. No. Čili jde o to, že současná opozice brání svou českou televizi a svůj český rozhlas, který hrajou na jejich straně. To je jádro spolu tohleto. A ten způsob financování, to je jenom zástěrka, aby to jádro sporu nebylo zjevný úplně každému. A jak je vidět z toho čtvrtého zkoumání Kantaru, tak bohužel se to jádro sporu daří zakrývat.
1: Tak má, Romane, poslední slovo k tomu, jestli chceš, protože vlastně podobné otázky řešíte i u vás a posunem se kousek dál v debatě.
6: No, pojďme dál.
1: Dobře, tak pojďme dál. Já mám tady, my jsme tady teď zmínili, že i v průběhu, kromě tohohle zákona, vlastně probíhá vlastně paralelně vedle toho, tím, jak dobíhají volební období, respektive mandáty různým členům a v tomhle případě Rady České televize, tak v souvislosti s tím už tedy proběhl jakýsi předvýběr, kdy kdybychom se bavili o ODS, tak asi tam měli s tím určité problémy ohledně pana Berkovce, ale daleko větší problém v úzovkách se objevil vlastně minulý týden nebo předminulý, a kdy se objevila nahrávka, kterou si teď pustíme ve verzi, kterou řeknu, že je vyčištěná nikoliv post, ale poté, co ten originál vlastně je nahrávaný v nějakém prostředí, který je celkem ovlivňují ruchy, tak tohle bude verze, kde budou slyšet velmi přesně a perfektně ony hlasy a ony to, co se vlastně teď řeší. A ono to ovlivňuje, protože jsou tam právě dva pánové, kteří se dostali do toho užšího výběru radních. A jak se s tím naloží, tak tomu si asi určitě můžeme něco říct. Tak pojďme si pustit ale velice krátký zvuk dvou pánů, tedy Romana Bradáče a Pavla Matochy.
7: No, tak to je k tomu nejlepší. Jo, a prosím tě, Pavle, já mám ještě jednu věc.
8: Jakou?
7: No, ale já jsem ještě nedostal zbytek těch peněz jako za tu volbu. Víš co? Bylo prosím.
8: Jo. Ty jsi ještě nedostal nic.
7: Ale jo, dostal mi. Ale není to prostě všecko.
8: Aha, jo. A kolik teda ještě chybí?
7: No, ještě 500.
8: Jako ještě půl mega?
7: Jo.
8: Já teda zjistím, jak ty celý je, ale určitě to dostanu. Díky.
1: Tak to byla ona nahrávka. Vlku, ty si chtěl určitě jí komentovat, jenom můžeme si k tomu říct určitě podrobnosti, takže je to celkem jasné za volbu někoho. Můžeme si říct, koho 500 tisíc chybí, říká pan Bradáč a Pavel Matocha. Podle nahrávky říká, že to zajistí. Tak.
5: No, tak. Já to budu komentovat trošku jinak, než asi čekáš. Podle toho, co lze dohledat na českém internetu, tak tuhle nahrávku nabídl Marek Wollner, který odešel po velkém skandálu z České televize, tak nabídl značnému počtu mainstreamových médií. Žádné z médií po té nahrávce neptálo, všechny ji nechali vyšumět s jednou jedinou výjimkou. A tou výjimkou je Fórum 24.cz, neplet s Echem 24.cz. Fórum 24.cz patří k nejčtenějším českým portálům. A je to prostě za mě mediální stoka nejhorší, kterou v České republice máme. Informační. hořelý jakýsi Pavel Šafar. Protože máme většinu slovenských posluchačů, tak těm tohle jméno nic neřekne.
1: Jsme o něm mluvili minule?
5: My jsme mluvili minule o Šafarovi.
1: No, kde to se mluvil o těch vlastizrádcích a jak jsme tady mluvili o tom sjezdu.
5: No, tak dobře, ale já jsem nerozbíral Šafra do detailu. Pavel Šafr je něco, co já nazývám putovní cena po českých redakcích. Ten to šel, já ho pamatuju v Lidovkách, já ho pamatuju v Blesku, ho pamatuju v Mladé frontě, všude dělal šéfredaktora a vždycky po čase skončil. Pavel Šafr se taky nesmazatelně zapsal si osobnostně, když jsme teda u těch charakteristik, co je kdo zač. Pavel Šafr

0: Forum 24.cz. Tohle je jediný médium, který Wollnerovo nahrávce. Wollner nevysvětlil, jak se k ní dostal. Ta nahrávka je krátká. A je tam jeden zásadní problém. Mají na ní být současní členové rady Matocha a Karel Bradáč. Matocha to prostě nějak registruje jako velmi, řekl bych, mediálně propíraného člena rady. O Karlu Bradáčovi jsme nic zásadního neslyšeli, ale
1: Roman Karel Bradáč.
0: Bradáč je dlouholetej, prosím?
1: Nebo... Roman Bradáč se jmenuje.
0: Roman Bradáč, tak může být, že si ho pletu s Karlem Bradáčem, který dělal dlouhý leta v Českém rozhlase, takže tuto tirádu končím. Zkrátka, jsou na ní dva radní, kteří jasně aspirují na zvolení, protože za nima stojí poslanecká většina ve sněmovně, takže to mají jistý. No a najednou jsou zpochybněni. Ku podivu těsně před volbou, přestože toho půl mega za nějakou tu volbu, já si marně dedukuju, jaká proběhla volba. Patrně asi ředitele České televize, nebo já nevím, něco takového. A ředitel České televize se volil před rokem. Tak jako to někdo sulcoval tuhle nahrávku, aby jí vytáhl při volbě členů rady. Proč s ním nepřišel na veřejnost tenkrát? A ta nahrávka, ten originál je silně zašuměný. Jak to... jak dokázat pravost. A Andrej Babiš se nechal slyšet, že je to vážný problém pro ty dva jmenovaný na té nahrávce. A že buď dokážou to, že to je falzu, anebo že mají problém. No, ale jak chceš dokázat, že někdo sfalšoval nahrávku, na který seš ty dneska v době, kdy máš umělou inteligenci, která tě stvoří falešný video, který je v podstatě k nerozeznání od originálního. Jo, začínají být doopravdy problémy s videonahrávkama. A řeší se, co s tím. A tady máš zašuměnou, krátkou audio nahrávku. Jak se chceš obhájit, že ta nahrávka není pravá? Já osobně neznám způsob, jo. Budou nějaký audity přesto a dobrozdání a forenzní posudky a tak dále. Ale vím si, jak vypadají znalecký výpovědi a znalecký posudky v kriminálních kauzách před soudem. Tam tě vystoupí strana žalovaná, si přivede svýho znalce, strana žalující si přivede taky svýho znalce, soud si objedná třetího a v podstatě vždycky máš tři posudky, které jsou od sebe různý, ale ve dvou je, dejme tomu, nějaká alespoň zdánlivá shoda. A teďko, a to se jedná o daleko jednodušší věci, typu provedení prací na baráku, nebo brzdní dráhy auta, nebo já nevím čeho. A teďko do toho budeš mít tak subtilní věc, jako je pravost nahrávky. Za mě to je neřešitelný a za mě by se měly dát jasně karty na stůl. Kdo to nahrál, kdo to nahrál a ať na to přísahá, že tam byl, ať pan XX řekne, já jsem to nahrával. Protože šlo o zasedání mediální rady. Jo? To není nic v režimu státního tajemství. Že by se to prostě nesmělo, že by to byla protizákonná činnost. Někdo to nahrál, teda z těch, kteří tam byli přítomní, jo, toho. Tak ať pan X řekne, já jsem tam tenkrát u toho byl. A šlo by jistě ověřit, jestli v daném okamžiku mohl pan A být u rozhovoru pana Bradáče s panem

0: Poďme sa vrátiť k mailovým posluchačským otázkám. Hned tedy jeden z nich je reakcií na to, co sme tady mluvili. Zdravím do studia, pane Michalko, poslouchal jsem vaši opakovanou kritiku premiéra ohledně jeho návštěvy Moskvy. Jak komentujete nejnovější informace, které dnes v 18 hodin odvysílá ruský kanál Rasia 1, že Kreml potvrdil návštěvu Fica za účelem kladení věnců a bylo oznámené i střetnutí s Putinem a podle tohoto média má jeho vládní speciál už povolený zhruba 3-hodinový přelet do Moskvy přes Polsko a Bělorusko. Děkuji za vaši reakci, Ivan.
1: To, že je to dohodnuté a povolené, že má prelet, lebo áno, Polsko vravilo, že už to nie je problém. Polsko najprv chcelo ako keby robiť tiež problémy a pravdepodobne to čítam tak, že sa ráta s tým, že dá prednosť Mercovi. Do poslednej chvíle sa to dá zmeniť a ja nebudem predikovať, ako to nakoniec skončí, však počkáme tých pár dní a uvidíme, že ako to bude. Či to pôjde tak, ako vral Vlk, že príde 8. alebo 10. alebo či tam pôjde. Ja nebudem dopredu hovoriť, ako to skončí. Obaja sme sa zhodli na tom, že ako to asi bude pravdepodobné, ale na 100% to nevieme zaručiť.
0: Tak, Vlku, jenom kdyby to dopadlo tak, jak říká Ivan. Potažmo Kreml.
2: Kdyby to bylo velký překvapení. Jak říkám, já čtu Merce a ten by to vzal jako smrtelnou urážku. Fakt je, že existuje i možnost, že Merc teda přiletí ve 12, státní návštěvu skončí ve 2. A Fico může být v Moskvě, dejme tomu, v 8 hodin večer. Jo. To se stihnout teoreticky dá a všichni, takzvaně všichni spokojení.
0: Tak, pojďme k dalšímu mailu. Je z České republiky paní Lenka ze Vsetína, je autorkou a napsala následující. Moc vás všechny zdravím, blahopřeji Trikoloře k výročí. Jste výborní, Slobodný vysílač, skvělé rádio. Otázka. Prezident Pavel je školený v tom, aby přelstil, oklamal, ublížil nepříteli. Je Česká televize podobně naočkována? Jsme my obyčejní lidé nepřátelé a přeji Vlkovi všechno dobré. Lenka ze Vsetína.
2: Děkuju, paní Lenko, za přání. A ano, až prezident, bohužel prezident, má přesně ten výcvik, jak jste ho popsala. No a Česká televize zřejmě absolvovala to též. Jo. Nevím teda, jak to dokázali, protože ten kurz byl Tajdův mok, takzvaně, a dostat tam několik tisíc lidí z České televize, to asi nešlo, ale hold, povedlo se, no.
0: Tak jenom možná zeptám se, Vlku, viděl jsi ten průzkum teďko CVVM, jenom k tomu ohledně důvěryhodnosti různých institucí?
2: Ale viděl, to je, to ukazuje sílu mainstreamu tohle z toho. Čím? Já bych se těch lidí zeptal, co konkrétního udělal současný prezident, že mu důvěřují. Co konkrétního? Ne, že nás dobře reprezentuje. To už jsme rozebírali. To je obecná floskule. Ale co, ať jmenujou jeden jediný čin, kterým je prezident republiky přesvědčil o tom, že si zaslouží ze všech institucí největší důvěru. A rád bych si přečetl odpovědi. Dokud nebudu mít tohle, tak je to blábol, který je založený na tom, že prezident je adorovaný, ať udělá cokoliv, tak vždycky je to dobře. Paní prezidentová, ať se objeví, kde se objeví, tak je úžasně elegantní, krásná, ducha plná, lidská, já nevím jaká. To je prostě mediální výtvor tohle, nic jiného. A ono to funguje, ono to zabírá.
0: Tak já jenom pro ty, kteří nevědí, tak vyšel průzkum CVM, který říká v zásadě, že podpora Petra Pavla je nejvyšší od zvolení. A druhý paradox, který tam z toho vyšel, je, že vláda Andreje Babiše je ještě méně populární než vláda Petra Fialy na konci.
2: No, to je zajímavý. Jako tak, ať mi teda někdo vysvětlí, že vláda Petra Fialy na konci byla populárnější než vláda Andreje Babiše. Ale když se podíváme na volební preference, tak Andrej Babiš nevede oparník, ten vede letadlovou loď, jo, před těma ostatníma všema. A jak to, že si drží takhle vysokou popularitu, když jeho vláda je tak nemožná? Tohle ať mi někdo vysvětlí. Ať mi to vysvětlí výzkumníci z TVVM.
0: Dobrá, no a poslední věc, kterou ještě teda řeknu k tomu, to jsem na to, nevím, jestli to narazil, ale počítám, že jo. Víte, četl jsi dneska rozhovor s prezidentovým poradcem Tomášem Lebedou?
2: Nečetl, četl jsem jenom headline a ten mi bohatě stačil. A Tomáš Lebeda, my jsme se jako znali na dálku virtuálně z diskuzí nad blogy aktuálně, když dávno, to už je teda opravdu dávno. A docela jsme si notovali tenkrát jeden druhýmu. Já jsem velmi vítal, že se stal poradcem prezidenta Pavla a nikoliv poradcem obyčejným, ale on je šéfem vnitropolitického odboru, jestli se dobře pamatuju. A Tomáš Lebeda je pro mě obrovským zklamáním, protože ten headline zněl, že pokud Pavel nepoletí na summit NATO do Ankary, takže mu poradí, aby podal kompetenční žalobu. No, to ukazuje jenom na to, že se z kdysi nezávislého a velmi, velmi dobře fungujícího mozku prostě aparáčík nejhoršího druhu a že si hrad je jistý tím, jak rozhodne ústavní soud. A já si myslím, že jako ústava říká, že prezident republiky reprezentuje Českou republiku v zahraničí. To je jedna uzance. A stejná ústava říká, že za zahraniční politiku České republiky nese odpovědnost vláda. Čili na jedné straně máme pojem reprezentace, na druhé straně máme termín odpovědnost. Mě odpovědnost vždycky přebíjí reprezentaci. No, reprezentace je formální záležitost, ale odpovědnost je prostě odpovědnost. No a Tomáš Lebeda se zřejmě jistý tím, že mají ústavní soud v Brně ochočený tak, že ten dá přednost reprezentaci před odpovědnost. Jestli to je pravda, tak je to naprostá tragédie českého státu.
0: Tak jo, tak to byla jen taková rychlá odbočka a pojďme tedy k dalšímu mailu. Ten bude poněkud delší, tak možná ho přečtu na několik částí, ale jeho autorem je, jak se podepsal, stálý posluchač Perturabo a byl bych hrozně rád, abych ho přečetl ještě za přítomnosti Vlka, takže budu číst, ale začíná následovně. Dobrý večer, měl bych otázku na Romana, proč drtivou většinu politiků enormně trápí to, že Slováci něco vlastní, ale už ať už je to nehnutelný nebo nehnutelnosti jsou nemovitosti, movitý a nemovitý majetek. Před rokem okolo toho procházel Kamenický a přednedávnem vyšel článek s názvem NBS našla lék na drahé nemovitosti, pomoc při zlacňování domů a bytů má vyšší daň. V kterém se píše, že to má pomoci ke snížení cen nemovitostí, dostupnosti bydlení a že se to nedotkne vyššího nájmu a podobné pohádky. Krom jiného tam bylo i to, co cituji, starší vlastníci, kteří žijí ve velkých domech anebo bytech s nevyužitými místnostmi, by měli silnější důvod se zamyslet nad tím, jestli takovou nemovitost skutečně potřebují. Častěji by se tak mohli rozhodnout pro menší bývání, co by uvolnilo větší nemovitosti pro mladší rodiny. To už mi skutečně přijde jako úvaha od bytových spekulantů, podvodníků, jak se dostat k lukrativním nemovitostem po starých lidech a staré lidi vyhodit pod most pod kartonovou krabici. To skutečně nikomu nevadí, že zahraniční lidé tu vlastní XY nemovitostí, častokrát lidé z Izraele tu mají až 10 bytů, v kterých nikdo nebydlí, ale NBS se jde zaměřit na staré lidi, popřípadně paušálně na všechny. To skutečně je politikům v okou daň z nemovitosti s megatupým argumentem, že přece je nejmenší v celé Evropské unii. To skutečně a ten krutý fakt, že máme nejmenší platové ohodnocení a koupyschopnost celé Evropě nikoho nezajímá. Tady bych teda skončil, protože pak to má to pokračování a poprosím vás tady oba dva o komentář, tedy Romane speciálně tebe, protože se to týká Slovenska.
1: Ale to možno aj pre ono. Ja len krátko, aby nechal priestor som Vlkovi. Myslím, že aj Česi a Slováci majú podstatne nižšie majetkové dane ako v západnej Európe. A je to preto, lebo je nejaký vývoj. My si veľmi dobre uvedomujeme, že radikálne zvýšiť majetkové dane a robiť nejaké cenové mapy je veľký problém, pretože v 50., 60., 70. rokoch ľudia strednej triedy si v meste mohli postaviť aj v širšom centre alebo centrom dom. A dneska majú 80 rokov, majú oveľa nižšie príjmy a dať im, ja neviem, ako tam, že návrh 1% z hodnoty dome a majetkovú daň je absolútne likvidačné, takže nikto do toho nepôjde, lebo to sa jednoducho nedá. My nemáme ako niekde na západe, že boli nejaké vilové štvrti alebo nejaká smetánka alebo Beverly Hills, kde boli vždycky tí najbohatší a potom niekde na okrajoch štvrti boli napred mestiach tých údobných a podobné. Jednoducho, toto tu nie je podľa mňa aplikovateľné, alebo ak je, tak by to vyvolalo obrovský prúser a problém. Čo je možno na zváženie bolo práve, čo tam ďalej sa hovorí, tí špekulanti s bytmi, ktorí kupujú tzv. Investičné byty, ktoré ešte by som to zniesol, keby aspoň prenajímali, čím by bola ponuka bytov široká a nepriamo by sa tým, alebo aj nejak, áno, znižovala cena nájmov, keby bolo na trhu veľa bytov, ale pokiaľ niekto 10 rokov drží investičný byt a potom so ziskom predá, tak je to problém. Tuším, v Prahe Piráti prišli s tým, že byty, kde nie je nulový odber, tak chceli osobitným spôsobom zdaňovať. Toto je vec, ktorú môžem hovoriť, ja poznám a čítam rôzne veci, že rôzne developeri, že im zavolajú, vieš čo, mám teraz nepoužité prostriedky voľné, kúpim si 10 bytov a podobne. Toto mám, s týmto mám problém a s tým treba niečo robiť, ale zdaňovať starých ľudí, ktorí majú náhodou v centrách miest nehnuteľnosti, ktorí dneska majú úplne inú cenu ako v čase, kedy to stavali, a kde dneska sú na dôchodku a niekedy patrili k strednej vrstve, tak to je podľa mňa, to by bolo absolútne kao a zatiaľ nikto do toho nejde, ak naozaj to, čo tam ďalej píše, by chceli progresívci zaviesť daň 1% hodnoty toho domu alebo bytu, čo dneska môže byť 300, 500 tisíc, čo je 5000 eur mesačne ročne, a to je 500 mesačne pre dôchodcu, to je nonsens, to je kolaps, toto podľa mňa žiaden človek, ktorý mal elementárnu mieru politickej príčetnosti, do toho nemôže ísť.
0: Tak pokud tvoje reakce k tomu?
2: No, tak ja souhlasím se vším, co říkal Roman, ale přidám k tomu pár poznámek. Ano, my tady v bývalém Československu máme skutečně nejnižší majetkové daně. A jestliže máme něco nejnižšího, tak se to určitě zvedne. Takže mám špatnou zprávu pro všechny posluchačky a posluchače. S majetkovými daněmi se určitě bude hýbat. A určitě půjdou nahoru. A podle mě to začne u takzvaných rekreačních nemovitostí a bude velký tlak na to, aby do toho spadly ty investiční byty a nevím, dejme tomu druhá, třetí nemovitost, čtvrtá nemovitost, že bude zatížená vyšší daní. Ale jak dalece to povede k uvolnění těchto nemovitostí, speciálně bytů, tam, kde jsou potřeba, a jak dalece by to vedlo k snížení jejich cen a snížení cen nájmu, já nevím, to se prostě bude muset zkusit ze vším všude a pak teprve uvidíme, co jak, ale určitě k navýšení majetkových daní dojde. To berte jako axiom, jenom otázka kdy. A to 1% je skutečně vražedný. Pro posluchače v České republice u nás v Plzni stojí průměrný byt kojitý velikosti 70 metrů, tak stojí okolo 5 milionů korun. Kdyby to bylo 1%, tak je to 50 tisíc. Dnešní daň za ten byt je tuším asi 4 tisíce. Takže by to bylo víc než 10krát. nebavme se o domech. Roman mluvil o domech, který si stavěl lidi v 60. 70. letech. Tam už by to bylo vůbec k nezaplacení. A i u těch bytů, paneláků, u sídlištních bytů, by to znamenalo nárůst 10x. Která rodina si tohle může dovolit? Já prostě z toho nevidím východisko, ale majetkovýma daněma se půjde nahoru.
0: Já tady dočtu mail a posluchače. Dokonce progresivci chtějí jít ještě dál a dát daň na úroveň procenta z tržní ceny. Někde jsem zaslechl, že až 1%, takže pokud v Košicích stojí dvoupokojový byt 120 tisíc eur, tak by člověk měl ročně platit 1200 euro daň. Prakticky by tak, aby to dokázal, musel by si odkládat měsíčně každý 100 euro a taková suma by pro mnoho lidí byla likvidační. Dostáváme se tedy k realizaci Klause Schwaba, který řekl, že cílem je, aby lidé nic nevlastnili a byli spokojení, aby mohl vlastnit jenom 1% populace, to je správné. Fascinuje mě, jak se k této tematice vyjadřují lidé, co sami mají XY drahých nemovitostí, drahé auta a operují s výroky, že bohužel na Slovensku to tak funguje. Všichni chtějí něco vlastnit, hlavně, že dotyční má v garáži dvojici luxusních aut. Narážám tím hlavně na kandidáta na primátora Košic Lerince. Děkuji za odpověď, Intifo, byl bych velmi vděčný, když byste tento mail přečetl. Jinak pozdravuji Vlka a přeji mu pevné zdraví, stálý posluchač Pertu Rabo.
2: No, tak já myslím, že jsme řekli všechno.
0: Jenom ti přeje pevné zdraví.
2: Děkuji.
0: Tak. A poslední mail teda, který stihneme, protože Vlku, ten ti píše také paní Zuzana, tak ještě stihneme toto přečíst. Dobrý večer, přeji všem. Pan Bohuš a doktor Lindner byli jako hosté na Infovojně 2 týdny před těmi zubereckými chodníčky. V podstatě pozvat lidi na setkání a řekli tam, že přijde i ředitelka STVR a šílená a Nótová reagovala tak, že ona chce také přijít, že chce zjistit, o čem se konspirátoři baví. Samozřejmě, že to byla provokace. No a provoka celá STVR je prošpikovaná progresivci, Hlucháňová je jakože z KDH, ale je to též progresívka. S pozdravem, Zuzana.
2: Dobře, já to beru na vědomí. Děkuju, paní Zuzano.
0: Tak Romane, ty se asi vyjádříme, až se tady s Vlkem rozloučíme, protože často vypadá, že právě uplynul. Tak Vlku, děkujeme ti tady za účast, protože čas se skutečně
2: ne, časový. Ne, bylo mi potěšením a jsem rád, že jsem to absolvoval celý a doufám, že to budu moct absolvovat celý i zítra. Takže Romane, děkuju, Intibo, děkuju, Borisku, připravil jsem tě těžkou chvilku, tak mi to odpust. A spočítej mi to soukromně. No a pro ty, kteří nehodlají zítra poslouchat hodinu Vlka, tak uděláte dobře. Pokud vyrazíte někam ven, pokud vezmete toho svýho za ruku, nebo tu svou za ruku a vyrazíte s ním pod nějaký rozkvetlej strom, a abyste jeden druhýmu neusknuli, přeju vám, aby se vám to podařilo. Pěkný 1. máj. Dobrou noc.
0: To byl vážený posluchači Vlk, zakladatel a provozovatel portálu Kosa a jsme tedy velmi rádi, že tady s námi byl, tak děkujeme za účast a budeme se těšit opět za 2 týdny. No mene.
1: Takisto, jako děkujem za účast, bylo to velmi podnetné, čo sa týka české, ale aj slovenské časti a teda prajem veľa síl a aby sme ešte nejaký čas tu válčili a dokázali podstatne lepšie zorientovať našich poslucháčov v českej a slovenskej politike. Bolo mi cťou a potešením.
0: Tak, vážení posluchači, pokračuje tedy relace Trikolora. Naším hostem zůstává Roman Michalko a já teda v tomto čase tradičně vlastně vám dávám v podstatě poslední výzvu k tomu, pokud se budete chtít ještě teď už tedy jenom Romana zeptat na cokoliv, tak můžete dál psát a můžete samozřejmě i volat na známá telefonní čísla 048-381-0101, případně na mailové a písemné otázky přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia, anebo na e-mailovou adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Takže to je způsob, jak se do naší diskuze zapojit a myslím si, že ještě tak určitě půl hodinku dáme, protože máme samozřejmě o čem ještě mluvit a ještě maily tady máme k přečtení a určitě Roman na ně bude reagovat, takže v tomto ohledu je to asi poslední výzva, kterou stihneme. Tak Romane, jenom ještě, co se týká mailu paní Zuzany, tak velkou část jsme vyřídili, tak chceš ty něco k tomu? Toho novou setkání nebo podobně?
1: Bohužel, povedal to Boris. Bolo to sklamanie a ukazuje sa, že pani Flašíková má veľmi jasné svoje osobnostné limity, takže ak boli nejaké neočakávania, tak boli nereálne.
0: No ja prišiel hned jeden mail, ktorý je relatívne jasný, asi tuším, aká bude odpoveď. Slovensko je na tom veľmi špatne, súčasná koalícia oklamala voliče, nesplnila nic, co slibovala, prodáva zbranie ukrofašistům je zločin. Nebylo by vhodné, aby SNS povolala vládu, píše posluchač Igor.
1: Nebolo by to vhodné, pretože predstava, že vláda, ktorá nie je dokonalá, bude vymenená Jarom Naďom a Hamranom a Čurilovcami a Boh vie kým, tak to naozaj nie. Strašne veľa ľudí koaličných na nás nadáva, ale ak by sme naozaj umožnili rok a pol nástup toho najhoršieho, čo v slovenskej politike je, tak toto by nám určite nikto neocenil. A tak treba mať reálne očakávania. Samozrejme, to je také kategorické, všetko je na nič. Nič ste nesplnili a tak. My dáme svoj odpočet. Ja mám desiatky, aj na tejto schôdzi máme 12 zákonov. Všetky sú v prospech ľudí. Sú tam aj veci, ktoré nemajú nárok na štátny rozpočet, či už je zákaz deepfakeov, ktorý naozaj sa tu rozmohol a mohol by obrovským spôsobom problematizovať a zošpinaviť budúcu volebnú kampaň. Či je to jasné pravidlá pre prieskumné agentúry, aby naozaj to neboli, aby museli jasne presne zadefinovať svoju metodiku a mať archivované tie anketové otázky a zber tých toho materiálu pre prieskumy a tak ďalej. To sú veci, ktoré nestoja nič, ale zavádzajú nejaké veci. Plus, a nechcem teraz hovoriť, môžeme o tom pred koncom, že čo všetko sme urobili. Na každej schôdzi máme 10-12 zákonov v prospech ľudí, takže tých schôdzí bolo, ja neviem, 41, neviem, že 400 zákonov sme prijali, ale ako k stovke to určite bude a myslím si, že aj mnohé veci na rezortoch, ktoré máme ako nominanti, nerobíme to celkom zle. A áno, máme koaličných partnerov, akých máme. Osobitné hlas asi mnohým leží v žalúdku, ale tak to boli rozdané karty. No tak čo už. Povolením vlády by sme určite nič lepšie nezískali.
0: No, mám samozřejmě spoustu věcí, které bych se ptal i k probíhajícímu jednání Národní rady, ale jenom si zmínil hlas, tak já jsem teda viděl nedělní relaci s panem Ferjenčákem, tak to jsem teda volal volči celkem, co se možná děje. Jestli to chceš nějakým způsobem zkomentovat, protože...
1: Já to velmi krátko chcem povedať, že pan Ferjenčák je samozřejmě má osobnou vendetu s šéfom strany, s Šutajem Eštokom. Môžem len to, čo som aj už sa k tomu vyjadroval, že striktne odmietam akékoľvek fyzické násilie, ale ako predstava, že špičky hlasu si najali nejakého vyšinutého človeka, aby ho fyzicky napadol, tak to je to s pravdepodobnosťou hraničiacou z istotou vylučujem takúto hlúpu školácku a neviem už, akú chybu by určite neurobili. To, že spoločnosť je polarizovaná a že možno ten útok mal politický motív v tom zmysle, že niekto ho tak silne nemusí, že to vedel riešiť takýmto spôsobom, sa nedá vylúčiť, ale teda nikto sa k tomu nehlási ani nikto to nepodporuje. No a čo sa týka nejakého že trestného stíhania a podobné, tak Ferenčák robil zo seba morálny etalon, ukazuje sa, že možno až taký morálny nebol. Ale však v poriadku, nech sa to jednoducho vyšetrí. Každý v verejnom priestore pod obrovským drobnohradom, pokiaľ sú tam veci, ktoré sú dokázateľné a nezávislý súd to odsúdi, tak musí každý niesť následky. A ja neviem, akože predstava, že ako ja absolútne vylúčujem, že by útok bol pripravovaný v sekretariate politických strán alebo v úzkom vedení nejakých špičiek hlasu. To myslím si, že takúto hlúposť naozaj neurobili. No a je to výraz polarizácie. Pán Ferenčák, keď bol šéf výboru a keď bol jedným z lídrom Hlasu, tak bol poslušný, až potom nejak dostal také vnuknutie, že má byť predseda parlamentu, keď už Migal sa stal ministrom. Tak toto celkom nevyšlo. No a teraz akože naozaj tie jeho reakcie sú také, že urazené a akože ten osobnú zášť alebo nejako ťažko možno tam nevidieť.
0: No, musím se zeptat na jednu věc, kterou kdyby jsme byli ještě, řekněme, v první stovce našich relací, tak si věřím, že by si tohle užil, ale měli jste v Národní radě takovou velice zajímavou konferenci, kde se objevili dva siroci, kteří k sobě tak nějak inklinují a už zjistili po určitém čase, že jak si nemůžou chybě topit v politice. A ty dva se jmenují Jana Bitoci a Cigáníková a Richard Sulík, který si ohlásil návrat pravděpodobně tedy pod hlavičkou strany s Borisem Kolárem. Tak co myslíš, jaká je jejich budoucnost?
1: Pravdu povedac, nejistá. Jakože po tom, čo všetko bolo známe o Borisovi Kolárovi, ja naozaj nemám ilúzie, že by tento človek s toľkými kauzami mohol ešte nejak presvedčiť. Ja by som skôr, tak to by som povedal, v slovenskej politike by Richard Sulík a Cigániková najviac pomohlo, keby založili pravú Sasku, ako bolo práva SNS, ako práva IRA. A asi by sa nedostali do parlamentu, ale vedeli by osloviť podľa mňa okolo 2-3% voličov a to by znamenalo odsatie tých tradičných voličov Saskej súčasnej a vyradili by ich z politiky, čím by pre Slovensko urobili obrovskú službu. Pokiaľ pôjdu k Borisovi Kolárovi, možno mu o 1-1,5% pomôžu, ale nebude to stačiť, to je jedna vec. Druhá vec, ja si myslím, že oni sú od jedného brutálneho, hrubého populistu s obrovskými kauzami. On mal ešte nedávno takú absurditu, že chcel dať každému 18-ročnému 50 000 eur, aby mal akontáciu na hypotéku a chcel takto riešiť bytovú otázku, no tak akože to je tak nebetičný populizmus, že to ja už ani slova nemám, takže rozpočtovo zodpovedná strana, to je absolútna antitéza a to už nehovoriac zo všetkých jeho, že on je pravičak, tak to on je hrubý populista. Nevidím veľkú perspektívu v tom, že by títo dvaja mohli pomôcť jemu, aby mohol, a nie sú podľa mňa kompatibilní. Je to len skôr také, že dobré, taký hec, že neodchádzame z verejného života, ale hovorím, ak by predsa len mali nejakú silu takú, že oslabia Sasku, tak fajn, je to dva v jednom, oslabia Sasku, ideálne tak, že by sa nedostala do parlamentu a zároveň ani oni, tak to by bolo, že úplne ideálne, ale až taký optimista nie som.
0: No, jednoduchá otázka, jak se postavíte k podpoře Milana Mazureka v Prešovském kraji a jestli Tibor Gašpar bude kandidovat vnitře.
1: To druhé, Tibor Gašpar, podľa mňa to je taktická informácia, aby sa začalo jednať. Proti Becíkovi nie som si istý, že či by mal šancu a je to jednokolová voľba, nie existuje nič horšie ako rozdeliť hlasy. Takže ja tú jeho kandidatúru, aj z toho, že mám viac informácií ako bežní ľudia, si myslím, že to je iba taktické ohlásenie kandidatúra, nie je celkom vážne myslená, to je prvá vec. Čo sa týka Mazureka, no ak si máme vybrať medzi Migalom, Majerským a Mazurekom, tak si myslím, že absolútna väčšina našich voličov to podporí ako spontánne a jasne Mazureka, to je pre nich určite tá najmenej nepriateľná alebo najpriateľnejšia alternatíva. Či to bude verejne a otvorená koalícia, alebo tak, že nikoho nepostavíme a vlastne nepodporíme nikoho iného, dneska neviem celkom povedať. Toto možno bude v prípade Smeru, v prípade SNS-ke možno, že bude priama a otvorená podpora.
0: Vlastne pro Smer je to možná ešte horší voľba, nebo ne volba, ale to rozhodnutí koho z nich? Aspoň to tak vypadá.
1: To neviem, či je, ja si myslím, že absolútna väčšina voličov Smeru by mala podstatne bližšie k voľbe Mazureka než Majerského a o Migalovi tu už aj nehovoriac. Tam naozaj neviem, kto by už toho človeka mohol voliť. Ale samozrejme politické náklady otvorenej podpory by boli relatívne vysoké, takže preto nie som si istý, či budú mať gúraž to urobiť, alebo ako si to nechajú zmerať, že čo by to urobilo, že by to bolo, akože by to nabilo opozícii a podobné. Takže v tejto chvíli viac menej to skôr si predpokladám, že pôjde tak, že naši voliči vedia, že kto je priateľnejší a bude to takáto nejaká nepriama podpora.
0: Tak mám připravené audio. Vlastně, když bych ho měl uvést, tak bych řekl, že v parlamentu se tento týden stalo něco, co si asi komentovat a máme. A já jsem nevybral ten inkriminovaný moment a vybral jsem jeden, který je tomu velmi podobný a hlavně z toho důvodu, že se tam o tobě Romane mluví, tak pojďme se opustit a jak říkám, vlastně to audio obsahuje více do tématu, který bychom mohli mluvit, tak uvidíme, jak to probereme, ale pojďme si pustit právě záznam z jednání Národní rady.
3: Dobrý den, kolegovia, kolegyně, děkujem za slovo. Jsme tu uprostřed rozpravy, kde je koalícia, konkrétne...
4: Prepáčte, pani poslankyňa, vidím, že ste si donesli tie spomenuté hárky. Vysvetlite nám, na čo budú použité. Teraz som predsedajúci ja. Do rokovacej sály je podľa paragrafu 32 odsek 4 zakázané vnášať materiály propagujúce politickú stranu. Mám za to, že petičné hárky vašej propolitickej strany sú materiálom propagujúcim politickú stranu PS a nesmú byť použité v plene. Vy ste dostatočne označili tento materiál už vo verejnosti, že je to váš politický materiál, je to vaša politická aktivita. Ak to spomeniete vo vystúpení, ja s tým nemám žiaden problém, ale ako náhle budete chcieť tieto hárky použiť, musím pozastaviť vaše vystúpenie a pravdepodobne dojde k zvolaniu poslaneckého grémia po dohode dvoch poslaneckých klubov. Takže máte priestor sa sama rozhodnúť, nech sa páči, pokračujte vo vystúpení.
3: Pán predsedajúci, nejako som nenarušila rokovací poriadok, ešte sa dostanem k mojej rozprave k rokovaciemu poriadku, ale nejako som to nenarušila. Mám tu podklady, z ktorých budem čítať, ktoré nie sú žiadnou politickou reklamou. To najviac, čo na mne nasvedčuje nejaké politickú reklamu, ak chcete, je, že mám modré šaty, tak ma môžete vykázať za to, že mám šaty vo farbe loga PS. Ak si toto myslíte, že už aj toto má zakázať rokovací poriadok. Dovolím si pokračovať. Keď bude potrebné, môžeme zvolať grémium. Koalícia, menovite podpredseda Gašpar, predkladá návrh na sťaženie voľby zo zahraničia. Pán podpredseda je veľmi háklivý na to, aby sme nehovorili o rušení voľby zo zahraničia, lebo sa nerušia voľby zo zahraničia. Ruší sa voľba poštou a sťažuje sa voľba zo zahraničia. A prečo sa to robí? Robí sa to preto, lebo má koalícia strach z hlasov pre progresívne Slovensko a pre opozíciu a majú strach, že prehrajú ďalšie voľby. A môžeme to brať, ako to už odznelo od pána kolegu Grendela, že to môžeme brať ako dobrý signál, avšak neberiem to ako dobrý signál, lebo som presvedčená, že je to zlý signál pre našu demokraciu ako takú. Dovolím si tu jeden citát, ktorý tu už odznel dneska, že teda nebudem urážať súdnosť poslucháčov a poviem, ako to je. Keď sme videli výsledky volieb, je to extrémne výhodné pre opozíciu. Toto je citát poslanca Michelku, ktorý v relácii Rádio Slovenska jasne poukázal na to, že táto zmena je účelová.
0: Tak, Tibor Gašpar a Tina Gažovičová. A možná by začal od toho konce. Není ti tak trošku líto, že jsi dal tak trošku tyčí opozice v tom díky tomu svému výroku?
1: Keby opozícia, koalícia mala troška rozumnejšie argumenty, tak by som to nepoužíval. Jasné, že sa zneužilo. Povieš nejakú vec, ktorú možno, že ako politolog bola absolútne štandardná a Zase na druhej strane je to aj taká posradnosť. Jedná sa o jeden poslanecký mandát, ktorý bude maximálny rozdiel. A môžeme hovoriť gerrymanderingu, akože možno som mal urobiť jednu vec, mal som dať celý spektrum argumentov. Ten prvé je, že či majú ľudia, ktorí nemajú žiadne väzby na Slovensko voliť. Dánsky model je, že po dvoch rokoch strácajú mimo trvalého pobytu volebné právo. Dánsko je vnímané ako jedna z najdemokratickejších krajín, úplne ako v prvej štyrke, v prvej trojke možno. A je to tam úplne v pohode. Áno, používajú to do bezvedomia a snažia sa to akože jednou onou, ale ak príde niekto a hovorí, že voľba nie je tajná, lebo neviem čo, v rodine niekto môže akože sa dohodnúť, že naraz si to budú odosielať a ja neviem, rodič pozerá na dieťa, čo volí a spolu. Toto je tak trapný argument, že ja som sa nemienil strapňovať s takýmito vecami. Mimochodom je to veľmi podobné, ak je niekto imobilný, alebo zle vidí, alebo neviem čo, tak za plentu môže ísť s rodinným príslušníkom. To isté v zdravotníckych zariadeniach, tak potom použijme ja toto. Ja nemám rád a strašne mi ide proti srsti, ak ľudia robia z hlupákov a použijú hlúpe argumenty, nemôžu im sami veriť, že v štatisticky výraznej miere je toto veľký problém, lebo to je rovnako hlúposť. A ja sorry, odmietam hovoriť strašné hlúposti, radšej budem za nejakého prostorekého, alebo nedaj Boh prostoduchého, ale jednoducho odmietam robiť zo seba hlupáka len preto, že som v politike. Takže dobre, akože asi by som nepoužil tento argument, povedal by som skôr iný typ argumentov a iné typy argumentov, ale určite by som nepoužíval ako do bezvedomia opakujú a nekritický ultrafans tomu veria. Jednoducho neodhadol som celkom presne, ale o to nejde. Fakt je ten. A teraz budem aj inak argumentovať. 70 000 ľudí sa registrovalo pre zahraničnú voľbu. 58 000 hlasovalo. 12 000 nevyužili svoju možnosť hlasovať. Keď bude voľba na ambasádach a konzulátoch, koľko to bude? 45 000, 48 000? Rozdiel bude maximálne jeden mandát. Republikové číslo je okolo 14, 15, 16 tisíc. Taká hystéria, také neskutočné veci, obštrukcia a niečo toto kvôli jednému mandátu, to je niečo neslýchané. To je absolútna, akože to stráca aj z jednej, aj z druhej strany. Som absolútne znechutený z týchto modelov a pre mňa má ten zákon už iba jednu jedinú vec, ktorá tiež je pre mňa troška schizofrenická, lebo ja som bol vždycky za absolútnu váhu preferenčných hlasov, ale keď vidím, čo robí také nebetičné hovado, ako je pročko, predstava, že toto tu tam nebude, ak bude 8% klauzula na prekružkovanie, tak aspoň za toto, toto bude jedna moc, že jeden absolútne tupý, primitívny, vulgárny, kretenský hlupák nebude v parlamente, lebo nebude. No tak pre mňa už len toto má nejakú pridanú hodnotu, tento pozmeňovák. A potom naozaj, akože, že my sme zasekané, akože 3 mesiace sa o tom hovorí, týždeň sa prejednáva kvôli jednému mandátu, tak akože sorry.
0: Ale v to první čítání už skončilo vlastne, čo?
1: No nie, prvé čítanie skončí o 11. v útorok, potom sa o tom bude hlasovať a v druhom čítaní sa budú pozmeňovať, jednak rozšíri sa okruh miestností, kde sa bude môcť voliť, to je jedna vec, a druhá vec, bude tam teda načítaný pozmeňovák, že ktorým inak je proti srsti, ale jeden neskutočný, podlý, imbecilný parazit to vyvažuje a toto je pre mňa Galko ako dvojka, hej, ale ten ma až tak mi nevadí, že toto pre budúcnosť taká obluda už nebude v parlamente. A to je pre mňa akože, niekedy sú aj silne personalizované voľby a toto je ten princíp. Takže pročko v tomto volebnom období skončí.
0: No, ještě se tam najednou něco krásně, tak trošku souvisí tím, že jsem viděl včera ten briefing Andreje Danka, tak on tam hovořil dokonce o tom ve vztahu k volbám, že se dokonce zabýváte, ne tedy pro ty následující, ale někdy v budoucnu, jakože i elektronickými volbami o nějaké aplikaci tam mluvil volební, tak to je něco, co se děje v Pobaltí.
1: To nemá šance vůbec prejsť. Jediný štát, ako jsem zjistil, kde se hlasuje elektronicky, Estonsko. Nikdo viac, nikdo menej. Jednoducho je tam už, hádam, 15 rokov, 20. A určite nie je vôľa na elektronickú, tam vždycky bude paranoja, hacknutie a neviem čo. Myslím si, že teda neviem, dosť ma prekvapilo, že by sme išli z iniciatívou na nejakú cez apku alebo cez mobil alebo čo voliť. To skoro sa mi zdá, že úplne nepriechodné a už vôbec nie v tejto koalícii, ale ani v žiadnej, ale ani voľba počítačom alebo cez internet si myslím, že je nepriechodná. To, že aj v vysoko technologicky vyspelých krajinách ako Južná Korea, Japonsko, možno Čína, kde vlastne cez apky sa robí takmer všetko, platobný styk cez QR kódy a tak ďalej, nikde to nemajú, okrem toho Estónska, tak si myslím, že toto není trend, ktorým by sa voľba mala uberať.
0: Tak a poslední věc, kterou mám, a pak už budu čistá, zase mailové otázky posluchačů. Co se týká toho výboru pro kulturu a média, my jsme tady měsíc zpátky pouštěli ten, který se konal, nekonal a pak měl být ten náhradní. Tak mě jenom zajímá, protože neviděl jsem ho potom celý, ale vím, že byl výživný, že to má asi 4 hodiny a jste o tom debatovali. Tak jenom nějaký výsledek z toho vlastně, k čemu jste došli, protože mě to vlastně zajímá.
1: Výsledek byl taký, že první bod, to bylo zpráva NKU, se konsenzuálně přijalo. NKU konštatovalo systémové a fatálne zlyhávanie procesov, ktoré boli pre všetkým osobitné v Národnej galérii a v Národnom múzeu, ktoré sa tiahli cez 4 až 5 mandátov predchádzajúcich ministrov. A jedna malá výtka bola, že personálne sa celkom nezvládlo zloženie alebo obsadenie týchto funkcií, ale teraz minimálne v Národnom múzeu sa prijali veľmi, by som povedal, racionálne a veľmi dôležité opatrenia. Takže s tým nemáme problém. Bola to kritika do minimálne siahajúca 15 rokov a s tým sme sa stotožnili, lebo to boli naozaj aj maslo na hlave. Bola tam aj bývalá ministerka Milanová, bola tam aj Lašáková. Takže s tým nie je problém. A druhá vec, boli výdajové limity a krátenie rozpočtu alebo rozpočtových kapitol pre jednotlivé inštitúcie zriadovateľskej pôsobnosti. A tam sa to vlastne vyriešilo, lebo sa vyšla výnimka, vyjednala výnimka s ministrom financií a teda rozpočet jednotlivých inštitúcií v zásade bude taký, aký bol naplánovaný. Takže vlastne predkladateľka Javrová sama stiahla v zásade, respektíve najprv tam dávala nejaké termíny a neviem čo, a potom pochopila, že vlastne to uznesenie je už nerelevantné a neaktuálne. Takže vlastne po diskusii sa ukázalo, že je to v zásade v poriadku. Ten problém, ktorý sa črtal, že môže byť, sa vlastne vyriešil.
0: Tak poďme tedy na mailové otázky a vlastne sú tak trošku mediální nebo k téma tomu, ktorý sme mluvili. Takže posluchačka Anna napsala niekoľko otázek, tak vezme postupne. Dobrý deň, kdy a jak môže obyčejný človek veřejne pranýřovať a prinútiť radní, aby si priznali chybu a odstranili ji? Neříkejte mi, že přes podnety a stížnosti skúšal som to a ke zmíne nedošlo.
1: No, môžete takisto pranýrovať ako pranýrte politikov, ale politici tie nástroje nemajú, radní tie nástroje majú. Machala je verejne a všeobecne známa persona, každý vie, kde funguje, kde chodí. Môžete mu vypisovať, môžete ho verejne kritizovať, ak sa vám niečo nepáči, či už na Facebooku, na sociálnych sieťach, môže ísť na zasadanie rady. Jednoducho, ak nerobia to, čo chcete, tak nevolajte nám, volajte im. Áno, bola tam, že či sme jedna takto, že koho sme to zvolili. Zvolili sme toho, kto bol ak priechodný. 9 mesiacov sme sa trápili s tou voľbou a boli tam obrovské tlaky politické. Niektoré strany tam dávali absolútne nepriateľné persony a teda trvali na tom a blokovali nám voľbu. Mali sme slaninu veľmi, veľmi dlho povereného riaditeľa. A áno, ani teraz nie sme nadšení, ale však z 5 ľudí traja boli ako tak relevantní, dvaja boli absolútne mimo. A Jakubec, to je regulárny blázon. A v podstate tam nejaký nemenný človek, ktorý tam mal naozaj taký akože extrémne smiešný projekt. Takže 3 boli relevantné projekty. No a z toho teda tá rada vybrala. No tak vybrala na základe nejakých kritérií. Tí traja boli kompetentní vládnuť alebo viesť televíziu. Z tých 3 projektov sa vybral jeden, ten druhý je dneska riaditeľ rozhlasu, pán Janku. No a robia tak, takto. Očakávania sú čiastočne možno, že aj objektívne sa nedajú splniť to, čo som vravel, že skoro by som povedal, že nejsou lindy, lebo nemajú kde vyrásť a ľudia z alternatívy sa tam nehrnú. Druhá vec je, že aj ja si viem predstaviť, že by sa niektoré veci mohli robiť inak, ale ja na to naozaj nemám, a akože tisíckrát môžem hovoriť, nikoho nepresvedčím, dobre, každý poznáte Machalu, každý, no tak on je ten človek, on berie vyše 4000 za to, že predsedal donedávna rade, teraz je podpredseda. No tak, keď máte zásadné výhrady, on je adresát. Jemu povedzte, čo sa vám konkrétne nepáči. Keď bude taký arogantný, že sa na to vykašle, no tak jednoducho to hovorte verejne. Ale nehovorte to mne. Alebo ja to môžem povedať, ale jednoducho nemám nástroje na to, aby som to zmenil. A tisíckrát sa hačte o žem a hovorte, že neviem čo a že vás to nezaujíma. No keď vás to nezaujíma, tak to je váš problém, lebo jednoducho takto je nastavený systém. A áno, my sme nehovorili, že to bude štátna televízia. A keď skúsil Danko na začiatku len tak sondovať, tak naši koaliční partneri nás okamžite zavrátili, že ani neskúšajte. No tak s touto koalíciou, s takýmto zložením sme museli ísť do verejnoprávnej televízie a po obrovských, ťažkých, vyčerpávajúcich 9-mesačných vyjednávaniach sme zvolili radu, ktorá bola nejakým prienikom nejakých kompromisov. Blokli sme Krajcera a toto tu je tam. Ak máte problém s televíziou, máte pani Koprenu. Ak máte problém s rozhlasom, máte pana Gala. Ak máte IT veci, tam je, neviem presne, ak sa volá ten človek. Ak právne veci, tam je Lindner. A ekonomika je tam pán Behro. A potom sú tam tí nominanti Benčúrik a Machala, čo sa týka priamo ministerským nominanti. A potom je tam pani, tuším, Miklovičová ako ekonomka a ešte tam je jeden člen, teraz miesto Krošláka, ktorý tam prišiel. Takže toto sú ľudia, títo ľudia rozhodujú o rozhlase a televízia, teda televízia rozhlase. A akože, keď toto nedokážete pochopiť, ja už fakt neviem, oni sú rovnako verejní činiteľi ako politici, ale oni sú osobitne zodpovední za televíziu. My iba tvorbou zákonov. Oni tým, že dozerajú nad projektom a smerovaním televízie a rozhlasu. A nemôžem, už by som sa opakoval. No, tak normálni ľudia pochopia, ostatní nepochopia. No, tak čo už.
0: Tak jedna drobná pochvala od paní Anny. I napříč tomu pozory ve spravodajství pozitivní posun k objektivnosti a váženosti. Není otázka, jestli chceš.
1: Tak fajn, som rád, že aspoň niečo sa darí. No. Že nie je to úplne až také zlé, ako všetci hovoria.
0: Další otázka. Do kříže dává STVR o 22. hodině. Je dobrá relace, ale kdo z pracujících lidí může pozerať, když ráno vstává do práce?
1: Tak mnohí ľudia asi majú kablovku a v kablovke je archív, takže si to môžete pozrieť aj inde. Ja teda veľakrát nestíham niektoré veci a teda pozriem si to z archívu. Myslím, že relatívne málo ľudí už dneska terestriálne pozerá. Takže a neviem, či aj na YouTube sa nedá to pozrieť. Takže myslím si, že toto je veľmi veľa ľudí si dneska môže pozrieť tie veci už aj teda nie online, ale offline a potom nejak neskôr. A tuším, že aj na IP, teda my nemáme VODčko, ako vy máte i vysielaní, ale myslím si, že aj na VB je archív a tam sa to dá akože na VB televízie v archíve si to môžu pozrieť.
0: No, já možná bych ještě řekl jeden, že ty různé relace, nevím teda jak na Slovensku, ale Česká televize má prakticky téměř každou relaci dává do svého, nejenom i vysílání, ale dává to i na své podcastové platformy, takže se to dá i stáhnout do telefonu a poslouchat někdy
1: později. A já len to chcem, že veľakrát som chcel Českú televíziu, ale mám slovenskú IP adresu a nemôžem, takže to ma troška frustruje. Minimálne Art by som si rád, aspoň keďže nám to vyhodili z kabloviek, pozrel, lebo to bola moja veľmi obľúbená relácia, teda nie Dčko, ale ten Art. A bohužiaľ z slovenskou IP adresou sa nedá. Dá sa nejakým bypassom to možno obísť, ale to zase ako aby som akože si inštaloval nejaké špeciálne apky, tak to zase no.
0: No, to jsou regionální práva a já vím, že i slovenský operátoři se tam jako různě přehazovali různé stanice a předávali, vyhazovali. A... No, o tom bychom mohli mluvit dlouho. Tak, poslední otázka. Pokud říkáte, že tohle nemůže nikdo z vlády, mediální rady parlamentu vlády ovlivnit, je to obyčejná lež, protože se zdá, že opozici tu televizi ovládá stále. Pozdravím, ano.
1: Opozícia určite priamo neovláda televíziu, ale samozrejme sú tam nejakí ľudia, ktorí tam prišli v nejakom období a žiadna mienkotvorná osobnosť žurnalistická neodišla z televízie. Teda odišiel tuším Brada, ktorého ako tak poznajú z reportérov a Ďarfašova, ktorá len nerobila publicistickú politickú, ale robila nejaké pamäťové relácie. Takže sú tam ľudia, ktorí tam prišli za Machaja a tí majú, a je tam pani Hluchánová, ktorá ako vieme má nejakú históriu a nejak to funguje a toto všetko môže zmeniť pani Flašiková, nemení to, lebo sa to jej môžu spýtať ľudia z rady a aj verejnosť a akože ja, čo sa týka pani Flašikovej, nemám žiadne rúžové okuliare, ale vybrala ju rada, nie politici. No a rada ju môže aj odvolať. A tam je aj otázka, že koho vymeniť a tak. Ja som zvyknutý na to, že novinári z verejnoprávnych televízií sú nepríjemné otázky, niekedy sú drzí, niekedy dajú provokácie. Viem s tým žiť, ale nemalo by to tak byť. A takisto sú aktivistickí moderátori niektorých relácií. Keď musím povedať, že minimálne voči mne sa Makara správa s nejakým rešpektom a miera jeho skákania mi do rečí je úplne iná, než bola v najlepších časoch. Takže nechcem povedať, že má úplne že iba predo mnou rešpekt. Neviem presne, ako to robí v iných prípadoch, ale sú podstatne horší moderátori ako napríklad ten Makara, ktorý neviem, či prešiel sebareflexiou, ale v mojom prípade sa drží troška na úzde.
0: Tak teď tam v pondeli byla nejaká holčina, to som ani nevidel nikdy.
1: Áno, presne. Hej. Ona raz týždenne zaskakuje, tuším, z materskej. No.
0: Dobře, tak pojďme na další otázku od Talerika. Jednak ho zdravím a jednak ještě mu chci říct něco z minulé relace, ale přečtu otázku. Dobrý večer, tak to je fakt hustý, jakýsi 17. roční syn vplyvného úředníka na ministerstvu životního prostředí byl vyjmenovaný šéfem sekretariátu. To nás dobíháte mílovými kroky Češi. Nic na tom nemění ani to, že po měsíci odstoupil. No, na ministerstvech vedených motorist je to divoké. A tenhle syn se opravdu dostal tam, kam píše Talerik, takže. Nevím, jestli jsi to zaregistroval, ale i takový případ u nás máme.
1: A to je v Českom, alebo...
0: Ano, v Českom. Ne, to není potrebu.
1: Že jasné, u motorista, jasné.
0: No, a pro pana Michalka... Tak pro pana Michalka, ne, já ještě řeknu to, co jsem chtěl říct Talerikovi. On se mě minule ptal na to, jak si myslím, že dopadne jeho jmenovec v texaských volbách. Já potom, když jsem si ještě říkal, co jsem mu ještě mohl říct, tak ještě mi napadla jedna věc, že v Texasu měl svou hvězdnou hodinu několikrát dosáhnout, ale nedosáhl jí Beto O'Rourke. Tak to byla taková vycházející hvězda, která vlastně tak trošku pohasla už svého času, co mě mluvil, jakože možná prezidenta. Tak, že bys to mohl dotáhnout, no tak to určitě ne. Tak to je jedno jméno, které jsem chtěl říct a potom jsem se koukal na průzkumy, jak to tam vlastně v tom Texasu vypadá, tak viděl jsem asi posledních 8, tak jeden ukazuje na remízu a 7 vede stále ten republikán, myslím, že se jmenuje Paxton. A takže to je druhá věc, co jsem chtěl a určitě bych dal Talerikovi možnost, aby se podíval teď na rozhodnutí nejvyššího soudu, který trošku zrušil ty polební okrsky a zase umožňuje docela brutální překreslování volebních map. Takže to vypadá, že jenom tak, jako Romane, nevím, jestli to zaznamenal, ale v podstatě by to mohlo znamenat, že republikáni právě dostali od nejvyššího soudu asi tak 15 kongresmanů v příštích volbách, když se nic nezmění, takže celkem výrazná
1: pohled. Já jsem v Virginii alebo v nejakom štáte zase prekreslili demokracia, že minimálne 5 kongresmanov zase v svoj prospech. Čiže demokratické štáty prekreslili v svoj prospech, keď New York a Kalifornia by tiež začala robiť to istým spôsobom, tak to je také, že akože dvojsečná zbraň.
0: No, tohle sa týka vlastne takového toho Virginie pod Washingtonem,

0: gerrymandering v svojich štátoch, no tak demokrati budú robiť asi to isté v tých svojich.
1: No, takže jenom říkám, efekt je ten, že už na, myslím, na Floridě už ani nečekali, už to měli připravené vlastně na to přenastavit. Takže, to je ještě věc, která jsem chtěl k Talerikovi. No a teď otázka na tebe, Romane. A pro pana Michalka, zaregistroval jsem, že si nechal nedávno podepsat knihu od Vladimíra Mečara. V kontextu 30. výročí Remiášovy smrti to na mě působí, jako by si před 100 lety někdo osobně nechal podepsat Mein Kampf od Hitlera. Mečar s Ficem napáchali horší škody jako atomový výbuch v Černobylu. A konkrétní otázka, jestli je připravený ne zodpovědnost za zmrazení eurofondů. Nejnověji se zkoumají fuck-upy v televizi, ředitel rady, která je z ministerstva kultury, tak jako Machala a ostatní. Všelijaké pofiderné týpky, jako soudce Lindner a tak dál. Co tě vtátala, Riku?
0: To zase, jako predstava, že budú zmrazené eurofondy, je absolútna demagogia opozície. To ešte veľmi dlhá časť, cesta by musela byť k tomu a s veľmi neistým výsledkom. A niekto to hovorí, že hotová vec, to je zase ako, že už sme o tom hovorili, takže ono. Čo sa týka Mečiara, jasné, že pre mnohých asi poslucháčov, aj keď v Slobodnom vysielači by som až takú veľkú koncentráciu nevidel, lebo však donedávno tu mal reláciu, je kontroverzná osoba, ale ako on niesol politickú zodpovednosť za svoje aj ťažké politické chyby, ale jednoducho chcel som vám pozrieť knihu rozhovorov, ktorú písala Zelenajová s ním. To neznamená, že sa plne stotožňujem, že som nejaký nekritický fanúšik ani Fica, ani Mečiara, ale však prečítať si knihu a teda keď som na krste, tak si nechať podpísať je úplne štandard. No a to, že niekto by to nikdy neurobil, tak Talariko, tak v poriadku, však ja by som možno čiste z štúdia politickej patológie, aj tuším, mám tú trapnú cestu, teda tú knihu, kde je voľa, tam je cesta od Dzurindu a mám aj od Radičovej, ale asi by som si ju nešiel podpísať, to je fakt, no. Ale čítať, akože ten prímer troška dosť skrýva. Mimochodom, Mein Kampf mám ako historik, ako prameň, ktorý si chcem pozrieť. Je to neskutočne nudná a rozvlačná a zle napísaná kniha, ale v poriadku, keď si vyšla v češtine, tak som si ju zaobstaral. No a čo sa týka toho, že ministerskí úradníci sú na čele rady, no je to nešťastné, samozrejme. A ja som sa k tomu aj vyjadroval, že tí ľudia nemajú celkom, nazvime to, vkus alebo mieru pre cit, čo sa hodí, čo sa nehodí, že to možno niekto bude namietať a že možno prídu to skúmať, no je to možné. Tiež by som bol radšej, keby to tak nebolo, ale na toto naozaj nemáme žiadne páky, jednoducho našla sa väčšina 6 hlasov v rade pre nového predsedu, tak bol zvolený. Linter už dávno nie je sudca, je to právnik a áno, je to aj poradca premiéra, ale o jeho odbornosti nie je pochyb. Tiež sa mi zdá dosť nešťastné, že verejne vyhlasuje, že nepozerá telku a pozerá si iba veci zo záznamu, aby mal akože čistú hlavu. Aj to je nejaký prístup, no ale tak ešte raz, kreovanie rady bolo veľmi ťažké. Zvolili sme to, čo bolo priechodné. Odbornosť Lintera nie je možné spochybniť a tak oni tie rady boli vždycky nejak volené a nikdy tam neboli dokonalí ľudia, no tak určite nevyhovujú všetkým.
1: Tak a poslední mail dnešní relace od posluchačky Dagmar. Pane Michalko, vyhráli jste volby a my, co jsme vás volili a kroužkovali jsme s velkou nadějí, očekávali konečně otevřený rozhlas a televizi. Už to, že jsou spolu, je též facka vašim voličům, i když máte vysvětlení spousta, jak to nešlo. Už vybratí 5 kandidátů na ředitele této instituce je výsměch. To neumíte vygenerovat vhodné kandidáty. Současná ředitelka je trapná postavička, od které se ani nic neočeká. A neříkejte, že vám nemáme volat, že nemáte páky a že složení rady je velmi překvapivé. Tak toto myslíte vážně? Vás jsme volili, kroužkovali a vy nemáte odvahu, jen se přizeráte. Zbabilost vás a ředitelky je neomluvitelná. Máte příklad v Polsku, tak proč jste všichni takoví zbabilci? Vy už jenom plavete s proudem. Lidé, co nejsou na sítích a se nemají odkud dozvědět relevantní informace. Tak vyhraje PSK, protože mladí mají hlávky pomotané jednou stranou, ale od STVR se už nic nedozvědí. Ten debakl padne i na vaše hlavy, napsala Dagmar.

Síla disciplíny. Jsem si jist, že jsme pány svého osudu, že naše úkoly, jež před námi leží, nejsou nad naše síly a že žádná dřina a úsilí nejsou větší, než můžeme snést. Dokud věříme tomu, co děláme, a dokud máme nezdolnou vůli vítězit, vítězství je naše. Winston Churchill. Julián dál používal mystický příběh Jogi Ramana jako výchozího bodu, na který se odvolával při svém vyprávění a předávání svých moudrostí. Dozvěděl jsem se o zahradě mé mysli, jež je pramenem síly. Symbol majáku mi přiblížil, proč je důležité mít jasno v tom, jaký je smysl našeho života a jak je důležité stanovování cílů. Na příkladu dvoumetrového, 200-kilového japonského bojovníka sumo jsem pochopil prastarý koncept kaizenu. Znázorňoval ohromný užitek, který nám přinese sebeovládání. A to jsem nevěděl, že to nejlepší má teprve přijít. Určitě si vzpomeneš, že náš kamarád zápasník byl úplně nahý. Až na ten růžový spirálový kabel, kterým měl zakryta svoje intimní místa, pokračoval jsem ve hře. Správně, přitakal Julián. A ten růžový spirálový kabel bude sloužit k tomu, aby ti připomínal sílu sebekontroly a disciplíny. Moji sivanští učitelé byli bez pochyby těmi nejzdravějšími a nejvyrovnanějšími lidmi, které jsem kdy poznal. A byli také těmi nejdisciplinovanějšími. A tito mudrcové mi vysvětlili, že sebekázeň je jako spirálový kabel. Měl jsi někdy příležitost si spirálový kabel důkladně prohlédnout, Johne? Musím se přiznat, že mě to nikdy nezajímalo, odvětil jsem s lehkým úšklepkem. Zkus si nějaký jednou prohlédnout. Uvidíš, že je složený z mnoha tenoučkých drátků, které dohromady tvoří svazek. Kdyby byly oddělené, byly by tyto drátky slabé a málo pevné. Ale když je dáš dohromady, jejich výsledná pevnost je mnohem více než pouhý součet jejich pevností. A kabel se tak stává pevnějším než ocel. A sebeovládání a silná vůle mají podobnou vlastnost. K vybudování ocelové vůle je třeba udělat mnoho drobných činů, které budou posilovat tvou osobní sebekázeň. Pokud budou prováděny pravidelně, tyto malé činy se začnou hromadit a nakonec bude výsledkem dostatek osobní síly. Možná nejlíp to vystihuje staré africké přísloví. Když spojíš pavučiny, můžeš spoutat lva. Osvobozením vlastní silné vůle se staneš pánem vlastního světa. Pokud budeš pravidelně cvičit starodávné umění sebeovládání, žádná překážka nebude pro tebe příliš vysoká. Žádná výzva nebude nezvládnutelná a žádná krize příliš žhavá na to, abys ji neschladil. Sebedisciplína ti poskytne mentální rezervy, které potřebuješ, když tě život protáhne některými ze svých záludných zatáček. A taky tě musím upozornit, že nedostatek pevné vůle je mentální porucha, dodal Julián, což mne překvapilo. A pokud trpíš touto slabostí, snaž se ji co nejrychleji překonat. Dostatek silné vůle a disciplíny je jedním z hlavních znaků lidí se silným charakterem. Silná vůle ti napomůže vždy udělat to, co jsi slíbil. A to tehdy, kdy jsi slíbil, že to uděláš. Právě silná vůle ti umožní ráno vstávat v 5 hodin a věnovat se kultivaci vlastní mysli meditací nebo posilnit ducha procházkou lesem, když tě pořád ještě přitahuje teplá a útulná postel, zvláště za studeného zimního dne. Silná vůle ti pomůže ovládnout se, když tě člověk, který není tak uvědomělý jako ty, urazí nebo udělá něco, s čím nesouhlasíš. Silná vůle tlačí dopředu tvoje sny, když se zdá, že se všechno spiklo proti tobě. Silná vůle
ti poskytuje dostatek vnitřní síly, abys dodržel svoje závazky k ostatním a co je možná ještě důležitější, i sám k sobě. A je to opravdu tak důležité? To opravdu je, příteli. Je to zcela zásadní vlastnost pro každého, kdo chce prožít svůj život v klidu a v otevřenosti vůči všem možnostem. Poté Julián sáhl do své roby a vytáhl lesklý stříbrný medailonek, podobný těm, které je možno vidět v muzeu nebo na výstavě starověkého Egypta. To si nemusel, zažertoval jsem. Sivanští mnichové mi tento medailonek darovali posledního večera, který jsem s nimi strávil. Byla to radostná a láskyplná oslava členů rodiny, kteří svůj život prožívali opravdu naplno. Byla to nejkrásnější a zároveň i nejsmutnější noc mého života. Nechtělo se mi odejít z toho sivanského ráje. Bylo to moje útočiště, oáza všeho, co je na tomto světě dobré. A jeho obyvatelé se stali mými bratry a sestrami. V tu noc jsem v Himaláji nechal i kus sebe, řekl Julián a hlas se mu zachvěl. A co je tedy vyryto na tom medailonku? Přečtu ti to. Nikdy na ta slova nezapomeň, Johne. Pomohla mi, když mi bylo těžko. A budu se modlit, aby i tobě přinesla sílu v těžkých dobách. Píše se tu. Ocelovou disciplínou si vybuduješ odvážný a klidný charakter. Vůle ti pomůže vystoupat k nejvyšším ideálům a žít v nebeském domě naplněném radostí. Bez nich si ztracen jako námořník bez kompasu, který se nakonec potopí i se svou lodí. Nikdy mne nenapadlo, jak moc je důležité sebeovládání, i když jsem si mnohokrát přál, abych byl disciplinovanější, připustil jsem. A ty říkáš, že disciplínu je možné posilovat stejně, jako můj syn posiluje ve fitku svoje svaly? To je trefné přirovnání. Posiluješ svou vůli stejně, jako tvůj syn cvičí v posilovně svoje bicepsy. Kdokoliv, bez ohledu na to, jak je letargický a slabý, si může za krátkou dobu vybudovat silnou disciplínu. Dobrým příkladem je Mahatma Gandhi. Většina lidí zná tohoto novodobého světce jako někoho, kdo dokázal pro svou věc mnoho týdnů hladovět a kdo byl kvůli svému přesvědčení schopen vydržet velkou bolest. Ale budeš-li studovat jeho život, zjistíš, že ne vždy byl mistrem sebeovládání. No, doufám, že se teď nedozvím, že byl Gandhi čokoholik. To jistě ne, Johne. Jako mladý právník v Jižní Africe však podléhal náladovosti a disciplína nutná k půstu a meditaci pro něj byla zcela neznámá věc. Stejně tak, jako ona jednoduchá bederní zástěrka, která se až po letech stala jeho osobní značkou. Takže ty mi chceš říct, že při správném cvičení a přípravě budu jednou mít vůli silnou jako Mahatma Gandhi? Jsme každý jiný. Jedna ze základních lekcí, kterou mne Yogi Raman učil, je to, že opravdu osvícení lidé se nesnaží být stejní jako ostatní. Usilují spíše o to, aby byli dokonalejší než jejich minulé já. Nesoutěž s ostatními, soutěž sám se sebou, odpověděl mi Julián. Budeš-li schopen ovládat sám sebe, dokážeš rovněž uskutečnit to, co si vždycky uskutečnit chtěl. Třeba chceš začít běhat maraton, nebo se naučit jezdit na raftu. Nebo je tvým snem nechat právnické profese a stát se umělcem. Ať už to, o čem sníš, je cokoliv, duchovní pokrok nebo materiální bohatství, nemohu ti dělat rozhodčího. Jediné, co ti mohu říct, je, že všechno, co chceš, ti leží na dosah, pokud se naučíš využívat síly svojí vůle. A pokud získáš více disciplíny a sebeovládání, budeš se rovněž cítit nesmírně svobodný
A to samo o sobě přinese velké změny do tvého života. Jak tomu mám rozumět? Většina lidí má volnost. Mohou jít, kam chtějí, a dělat, co se jim dělat chce. Jenže mnozí lidé jsou rovněž otroky svých vlastních impulzů. Pouze reagují na okolnosti, místo aby je sami ovládali. Jsou jako mořská pěna zmítající se v příboji, valící se nahoru a dolů podle toho, kterým směrem je žene vlna. Příklad. Jsou zrovna doma s rodinou a někdo z práce jim zavolá, že je potřeba něco udělat. A oni se seberou a jedou do zaměstnání, aniž by přemýšleli, co je pro ně a jejich životní poslání důležitější. Po životních zkušenostech, kterých jsem nabyl zde na západě i na východě, mohu říct, že takovíto lidé sice mají volnost, ale postrádají svobodu. Chybí jim nejdůležitější součást smysluplného a osvíceného života, protože nejsou schopni pro stromy vidět les. Nemají svobodu zvolit si to správné a místo toho tedy volí stále to, co se jim neodbytně vnucuje zvenčí. Nemohl jsem si pomoci a musel jsem s Juliánem souhlasit. Jistě, já sám jsem si neměl nač stěžovat. Moje rodina byla skvělá, měli jsme útulný domov a já měl výnosnou právnickou praxi. Přesto jsem opravdu neměl pocit, že jsem měl i svobodu. Byl jsem závislý na svém mobilu asi stejně jako na své pravé ruce a stále jsem byl vlastně v poklusu. Zdálo se, že nikdy nemáme příležitost, abychom si s Jenny opravdu pohovořili, a to, že bych si udělal čas pro sebe, bylo asi tak nepravděpodobné, jako že vyhraji bostonský maraton. Čím více jsem o tom přemýšlel, tím víc jsem si uvědomoval, že jsem si sladkost opravdové svobody nemohl vychutnat ani v mládí, neboť jsem vždy býval otrokem svých impulzů. Vždy jsem dělal to, co mi jiní řekli, že dělat mám. Takže posilováním vůle mi přibude i více svobody? Svoboda je jako dům. Buduješ jej cihlu po cihle. První cihla, kterou musíš položit, je pevná vůle. Tato vlastnost ti umožní, abys dělal to, co je správné, v kteroukoliv chvíli. Dá ti sílu jednat s odvahou. Umožní ti řídit si svůj vlastní život tak, jak si jej představuješ, a ne jen přijímat to, co ti sám přináší. Julián pak vypočítával další výhody, které sebou přináší posilování vlastní disciplíny. Věř tomu nebo ne, ale pokud rozvineš vlastní pevnou vůli, zbavíš se tím i svých obav, budeš zdravější a budeš mít mnohem více energie, než si kdy měl. Víš, Johne, sebeovládání není opravdu ničím jiným, než ovládáním své vlastní mysli. Vůle je vládcem všech tvých mentálních sil. Jakmile ovládneš svoji mysl, staneš se vládcem svého života. A ovládání mysli začíná tím, že se naučíš ovládat každou myšlenku, která ti projde hlavou. Jakmile v sobě vyvineš schopnost zaplašit všechny neplodné myšlenky a soustředit se pouze na ty, které jsou pozitivní a dobré, budou také následovat pozitivní a dobré činy. A brzy spozoruješ, jak je tvůj život těmito pozitivními a dobrými činy ovlivňován. Uvedu ti zase příklad. Řekněme, že jedním z cílů tvého osobního rozvoje je naučit se ráno vstávat v 6:30 a jít se proběhnout do parku. A řekněme, že je leden a tvůj budík tě vyruší z hlubokého a sladkého spánku. Tvůj první impuls bude zastavit budík a vrátit se do dřímot. Možná si řekneš, že začneš s pravidelným během raději až zítra. A tak je to po několik dní, dokud se nerozhodneš, že jsi už příliš starý na to, aby změnil svoje zaběhnuté zvyky, a řekneš si, že tvoje předsevzetí nebylo realistické. Myslím, že vím, o čem mluvíš. No,
A teď si tedy zkus představit, že by to mohlo být i jinak. Je pořád leden a ráno začne zvonit budík. Pomyslíš si, že bys raději zůstal v posteli. Ale místo toho, abys i nadále zůstával otrokem svých vlastních návyků, zabudíš je myšlenkou ještě silnější. Ve své mysli si začneš představovat sám sebe, jak vypadáš, jak se cítíš a co děláš, když jsi ve vrcholné tělesné kondici. Slyšíš obdivnou pochvalu od svých kolegů v práci, když kolem nich procházíš svým pružným krokem a seštíhlým tělem. Zaměříš se na všechno to, čeho můžeš dosáhnout, budeš-li mít více energie, kterou ti přinese pravidelné tělesné cvičení. Už se ti nestane, že strávíš večer u televize, protože budeš příliš unaven po dni stráveném u soudu a nebudeš už schopen dělat nic jiného. Budeš plný života a elánu. A co se stane, když to všechno udělám, ale pořád se mi nebude chtít vylézt z postele a jít běhat? Určitě to bude zpočátku nesnadné. A určitě se ti z postele vstávat chtít nebude. Budeš mít tendenci upadnout do svých starých zvyků. Nicméně, Yogi Raman pevně věřil v sílu jednoho z jeho klíčových principů. A to, že pozitivní vždy překoná negativní. Takže pokud vytrváš ve své malé válce proti slabostem, které se ti za léta vkradly do mysli, ty slabosti nakonec poznají, že nejsou vítány a prostě se vypaří. Takže ty se mi teď vlastně pokoušíš říct, že myšlenky jsou fyzické věci. Ano, ale také to, že je máš plně pod kontrolou. Zrovna tak, jak je jednoduché myslet negativně, stejně jednoduché je mít pozitivní myšlenky. A proč si tedy tolik lidí dělá neustále starosti a zaměřují se pouze na negativní informace o světě? Protože ještě nezvládli umění sebeovládání a disciplinovaného myšlení. Většina lidí, se kterými mluvím, nemá ani zdání, že je v jejich moci řídit každou myšlenku, jež jim prochází hlavou, každou vteřinu každého dne. Jsou přesvědčeni o tom, že myšlenky vznikají sami od sebe. A neuvědomují si, že pokud je nedokáží kontrolovat, budou řídit oni je. Jestliže ale zaměříš svoji pozornost pouze na dobré myšlenky a budeš se svou vůlí bránit těm špatným, slibuji ti, že se velice brzy vypaří. Takže pokud chci získat vnitřní sílu k tomu, abych se naučil vstávat dříve, méně jíst, více číst, dělat si méně starostí a být trpělivějším a láskyplnějším, to hlavní, co proto musím udělat, je napnout svoji vůli a vyčistit svoje myšlenky? Jakmile se naučíš kontrolovat svou mysl a myšlenky, máš pod kontrolou i celý svůj život. A jakmile budeš mít pod kontrolou celý život, ovládneš svůj vlastní osud. Přesně to jsem potřeboval slyšet. Během tohoto prazvláštního, nicméně inspirativního večera jsem se měnil ze skeptického obhájce, který opatrně zkoumá kolegu, z něhož se stal jogín, v člověka, jehož oči se poprvé po mnoha letech otevřely. Přál jsem si, aby tohle všechno mohla slyšet i ženy a děti. Byl jsem si jist, že by je to oslovilo stejně, jako to oslovilo mne. Vždycky jsem si přál, abych měl lepší vztahy se svou rodinou a žil s nimi plnější život. Ale vždy jsem také byl příliš vytížený na to, abych se dokázal postavit všem nepředvídatelným okolnostem, jež mi v tom vždycky zabránili. Možná to byla moje slabost a nedostatek sebeovládání. Neuměl jsem asi vidět prostromy les. Život zatím utíkal. Zdálo se mi, jako by to bylo včera, co jsem byl mladým studentem práv, plným energie a nadšení. Snil jsem tehdy o tom, že se stanu soudcem nejvyššího soudu nebo dokonce politickým vůdcem. Jenže jak šel čas, upadl jsem do každodenní rutiny. V těch dobách, to byl ještě nafoukaným advokátem, mi Julián říkával, že sebeuspokojení zabíjí.
Čím více jsem o tom přemýšlel, tím více jsem zjišťoval, že jsem přišel o svou touhu. Nebyla to touha po větším domě nebo rychlejším autě. Byl to jakýsi hlubší hlad. Hlad po smysluplném životě. Životě prožívaném s větší radostí a spokojeností. Julián hovořil dál, ale já jsem začal snít. Představoval jsem si sám sebe jako 50letého a pak jako 60letého muže. Budu v té době dělat stejnou práci, vídat ty též lidi? Budu mít v té době stejné problémy? To mi nahánělo hrůzu. Vždycky jsem chtěl, abych mohl udělat svět lepším. A bylo mi jasné, že to rozhodně neodpovídá tomu, co teď právě dělám. Myslím, že zrovna v tuto chvíli, v této horké červencové noci, zatímco takto přemítám a Julián sedí po mém boku na podlaze našeho obýváku, jsem procházel opravdovou proměnou. V Japonsku se tomu říká satori a znamená to náhlé probuzení. A to bylo přesně to, co se mi právě tehdy stalo. Rozhodl jsem se, že se vydám za splněním svých snů a naplněním vlastního života. A v tu chvíli jsem poprvé pocítil, jak chutná opravdová svoboda. Svoboda, pocházející z rozhodnutí převzít kontrolu nad vlastním životem. Dám ti radu, jak rozvíjet pevnou vůli, řekl Julián, který samozřejmě neměl ani ponětí o vnitřní transformaci, kterou jsem právě prodělával. Moudrost, pokud ti chybí nástroje k jejímu užití, není žádnou moudrostí. A pokračoval. Každý den cestou do práce si budeš opakovat několik jednoduchých slov. Máš na mysli jednu z manter, o kterých jsme mluvili dříve? Zeptal jsem se. Ano, právě tu. Tahle existuje přes 5000 let, i když o ní věděla jen malá skupinka sivanských mnichů. Yogi Raman mi prozradil, že jejím opakováním v krátké době posílím sebeovládání a nezdolnou vůli. Nezapomeň, že slova mají velkou moc. Jsou slovním stělesněním síly. Jestliže takovými slovy, plnými víry, zaplníš svou vlastní mysl, budeš i ty věřit. Zaplníš-li svou mysl slovy laskavými, budeš také laskavý. A budeš-li svou mysl posilovat slovy plnými odvahy, přestaneš se bát. Ve slovech je síla. Poznamenal Julián. Dobrá.

0: práce.
1: No jo, člověče, když ty chodíš do práce, to je těžký.
0: Já musím, já nemám takový štěstí jako ty, aby mě živila tchyně.
2: To já přijdu domů, vlezu si do pelíšku, tchyně Jaruna hezky přikryje, dá mi malou čokoládičku a já hezky jedna ovce, dvě ovce.
0: Škýrko, trapo.
2: Co je?
0: No ve filme hraješ pořád mladý, snaživý svazáky a tady si usnul jak starý krampol.
1: No jo, ve filmu. Já za to nemůžu, na mě ovce zabírají perfektně.
0: Na mě hodně, to jsi šťastný kluk.
2: Co kdyby jsme v tvým případě zkusili hypnozu?
0: Hypnozu? Počkej, není to něco tajemného, aby mi to nezničilo nějak figuru.
2: To myslíš, že se dá ještě zničit, jo?
0: To víš, jo.
2: Ale upřeně se mi dívej do očí, jo.
0: No, co tam uvidí? Řekni rovnou, že zase chceš půjčit prachy.
2: Sny obestírají...
0: Nepůjčím, mám děti, nepůjčím.
2: Hlava je...
0: Počkej ty, hlavo, jeď mi vydloubneš v oko.
2: Vykašli se na detaily.
0: Jaký detaily? Ještě, že jsem měl brejličky, byl bych o jedno přišel. Máš prsty a kolíky na řípu.
2: Pojď sem. Chceš to v životě někam dotáhnout?
0: No rád bych, no.
2: No tak musíš riskovat. No. Vzpomeň si třeba na Jana Žižku.
0: Ale prosím tě, jsou jiný vzory.
2: Ten měl tak jedno oko, no.
0: No, já nejsem kyklop.
2: No. Soustřed se. Sny obestírají
0: zase,
2: tvojí hlavu.
0: Teda hypnoza ze zadu, to slyším prvně.
2: Můra ti se dá na čelo.
0: Jaká můra, jak můžu usnout, když mi lítá kolem hlavy hmyz? Přestaň se pitvořit, tohle mě vynervovalo, ne uspalo.
2: Zbývá poslední možnost.
0: Jaká pak?
2: Černošská ukolebavka.
0: Černošská ukolebavka, to zní noble, jak by to vypadalo v tvým podání?
1: Dáš mi hlavu do mýho vlídnýho černošskýho klína. A já ti budu zpívat jako stará, hodná, vlídná černoška.
0: Kam ti dám hlavu?
1: Do mýho černošskýho klína.
0: To je zajímavý, mě se nějak spát nechce. Já jsem čerstvá grybička, abych vůbec už spát nemusel. Prosím tě, stará černoško, nebyl by jiný klín k dispozici?
1: Hele, bělochu, ber, co je.
0: Takovýhle klín mý doma, tak chodím spát do stohu.
1: Spí, můj Slávku, můj malý černý kudrnatý Slávku.
3: Oh yes, everybody, oh yes. Dělám ti zbor, je to suchý ten zpěv.
1: No neblázně, netočíme desku, já tě uspávám. Až k ránu tě maminka k ňadru přiloží.
3: Přilož, mámo, to je dobrý nápad, je tady zima.
0: Přestaň mručet, jak poslední medvěd na Šumavě, tohle mě taky neuspí. Nech toho.
2: Hele, já tě upozorňuji, že já tě uspím, kdybych tě měl vzít kramlí mezi oči.
0: Na to tě nepotřebuji, takových kamarádů mám na každým rohu pět.
2: Vždyť si dělám Slávku legraci.
0: To doufám.
2: Ale počkej, spojíme všechny tři uspávací metody dohromady, budeš spát jako Dudek, hezky si sedni, počítej ovce, já spojím hypnozu se zpěvem, bude to, jo? Jedna ovce, dvě ovce.
0: Neuč mě počítat, to umím, když jsem opakoval.
2: No právě.
0: Jedna ovce, dvě ovce, tři ovce, čtyři ovce, pět, šest ovcí. Teď šli dvě najednou. Promiň, já jenom, aby nenastal ve stádu zmatek. Znáš to, přijde inventura, jedno zvíře chybí, hned tě vláčej po nástěnka. To nechci. Já chci bejt vzornej bača, já se chci za odměnu dostat z LOH na rekreaci do hor.
1: Sny obestírají tvojí hlavu. Víčka se ti klíží. Spí, můj Slávku.
0: Ne, to se nedá. Nešílenec
1: tohle. Černý kudrnatý Slávku.
0: Nech toho. Vypadáš jak Tarzán z inkubátoru. Já měl dobrou vůli a chtěl spát. Najednou se mi začalo zdát, že mi lítá po kvartíru nějaký bláznivý černoškej bača a strašně falešně zpívá.
2: Já zpívám falešně.
0: Ty zpíváš hrozně, tebe kdyby slyšej zpívat černoši, jak se chaj dobrovolně odbarvit na blok.

0: A teď mi řekni, když jsi byl malej, kdo a jak tě uspával.
1: Žádný problém. Chůva ze sousedství, paní Kudláčková.
0: A co dělala?
1: Přišla, naklonila se nad můj kočárek, zaspívala, letěla bylonka a už jsem spal. Ještě jo. Jsem slyšel, jak mě chválí táto, jaký jsem hezký kluk.
0: To byly v kočárku zatažený záclonky,
1: tak
0: ne?
1: Tak si to. Paní Kudláčková mě viděla náhodou celýho, tam mě ji koupávala. Co to dělá?
0: Kočárek, chůva. Krásný kluk.
1: Teda já nejsem zrovna buržoázního původu, ale že by mě máma vozila do parku na dvou židlích, to si taky ačkoliv, když můžu mít tebe za chůvu, to můžu spát i na zemi. Tak aby to bylo jako v dětství, abych jako iluzi potřeboval.
0: No. Jasně. Když se vyčurat, já si to zkusím.
2: Letěla bělou.
0: Zmetku jeden ježaky, poškrivej prejlatej.
1: Ješil, co to tady děláš, kvůli tomu jsem spadnul z hrníčko. Já jsem neměl žádnou bláznivou, sadistickou, černošskou chůvu, já jsem měl naší, milou, českou chůvu, cikánku, pamatuj si to.
0: Tak já ti, Slávku, něco řeknu.
1: No prosím.
0: Tvůj největší problém není nespavost. Tvůj největší problém je v tom, že ty jsi normální rozmazlený fracek z Vokovic.
1: Já jsem tvrdý chlapec David.
0: Možná na tvrdlý, to bych věřil. Já měl kamaráde tvrdý dětství.
1: Jo.
0: A když jsem byl malej a nechtěl jsem spát, tak do mýho dětského pokojíčku, který mě rodiče udělali ze špajzu, přišel můj dědeček. Naklonil se nad postýlku a povídá: Jirko, máš v plínkách rošt? A vám ano, dědečku.
2: To je dobře. Tak než usneš, tak ti řeknu pohádku. Byl jednou jeden král a s tím jsme zatočili. A teď spi, nebo zatočím já s tebou. A kdyby si náhodou v noci něco potřeboval, tak mi najdeš dole ve vinárně. Nazdar.
3: Dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned zpočátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíla, asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Praští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují. Vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny. Jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a drátem spravuje žraloka. O Vírony není nouze. Maminka, která věla na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla v bahně. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Tolik je R z Prahy 1. Doktor Pavel D. z ortopedie na Bulovce nám píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jako hrušky. Tolik zlomenin nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad jen úryvky. Ksindle. Pardon, to není úryvek, to je celý dopis. Nebo tady: píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo: nazdar ty starý paroháči. Promiňte, to je soukromý dopis. To mi sem nějak přišlo. Ona je manželka vlázních na léčení. Já myslím, že by to stačilo. Z dopisu jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes k nám do studia vedoucího městského podniku služeb havarijní údržba pražských chodníků, soudruha inženýra Josefa Dlašku. Prosím, soudru Dlaško, posaďte se, já vás vítám. Pardon, teď jste mě překvapil, cože sebou máte dvě aktovčičky.
4: Zde jsou spisy a zde razítka.
3: Vy sebou nosíte všechna razítka, proč?
4: Proč? Aby mě zatím, co jsem zde někdo, nepřipravil o mé vedoucí místo.
3: To je chytré. No tak si kufříky odložte. Tady můžete důvěřovat. Můžeme hned k rozhovoru?
4: Ano.
3: Soudrudlaško, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: Ano, to jste nám zatím neřekl nic nového. To víme, že se zhoršuje. Nás by zajímalo, proč.
4: Protože lidé mají ve zvyku moc chodit. To je zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zevlovat po bulvárech.
3: No, soudrudlaška, vám nechci nějak oponovat, ale já se domnívám, že k tomu snad chodníky slouží, aby po nich lidé chodili.
4: To jistě, že ano, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapovat, ne tak dupat. Chodníků je moc, údržba je náročná, nejsou lidé. V současné době máme pro celou vnitřní Prahu jen dva dlaždiče a s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten pevný větší dlaždič se nám opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
3: No, tak to je nedobrý stav. A co mladí? Učně nemáte?
4: S posledními dvěmi učněma jsme se rozloučili minulý týden.
3: A co tak najednou, co provedli?
4: Ten pevný menší hezčí učince po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maníjak.
3: To je nebezpečná úchylka, já jenom nechápu, jak se to mohlo promítnout do jeho práce s kamenem a dlažbou.
4: Sestavoval nám dlažbu výhradně do... Já nevím, jestli to mohu do Československé televize říct.
3: No, jestli je to pravda, tak to řekněte.
4: Do kosočtverců. A kolem dělal ještě blesky. Lidé se zastavovali, chodníky se stávaly neprůchodné. Vilní staříci kolem radostně poskakovali. Někteří mládežníci při pohledu na to předčasně dospěli. Jiní k tomu něco přimalovali. Cizinci si tyto kamene fujtajblhambálny fotografovali. A jeden takový fujtajblhambálna kamena vyšel dokonce na titulní stránce časopisu Playboy.
3: A soudrudlaško, vy jste ten časopis viděl?
4: No jako vedoucí jsem byl nucen omeknout a zkontrolovat.
3: A díval jste se také dovnitř?
4: Tak jen tak v rychlosti, ale jenom jednou.
3: To já nechci zkoumat, jak dlouho jste se s ním laskal. Mě by jenom zajímalo, co bylo uvnitř.
4: Uvnitř byl pak nahý učeň sám ze všech světových stran.
3: To je strašné. Takže z těchto důvodů jste se s tímto hambářem rozloučili.
4: Tento učeň si v poslední době liboval v nahotě natolik, že odmítal obléci si montérky.
3: A co ten druhý učeň?
4: Ten u nás vydržel pouze do té doby, než zjistil, že se při dlážení musí klečet.
3: Proč mu to vadilo?
4: Ty se polepšovně naklečel dost.
3: No ale, soudruvedoucí, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Já se domnívám, že by se našli mladí, kteří by chtěli snad pracovat poctivě. Vzpomínám si, jednou jsem dokonce někde jednoho takového viděl.
4: Kde pak?
3: To už nevím.
4: Na Maškarní, ne?
3: Možná.
4: Tak i náboje jsme zkoušeli například v Praze 9 na diskotéce, přímo na tanečním parketu jsme uspořádali výstavku kamenných výtvorů našich učňů, ale dopadlo to katastrofálně.
3: Mohl byste nějak tu katastrofu popsat?
4: mládežníci výstavku rozebrali a kamennými útvarama nás hnali na útěk.
1: Chcete říci, že po vás házeli dlažbu?
4: I kostky.
1: Ale to je krajině nebezpečné.
4: No je, právě.
1: A nebyl někdo raněn?
4: No většina dozad.
1: Vy jste byl zraněn také dozad?
4: No dovolte. Já jsem vedoucí a do hlavy.
1: No, soudrovedoucí, říkáte tedy katastrofální nedostatek učňů a dlaždičů. No ale přeci pěší zónu jste vydláždili celkem dokonale.
4: To ano, pěší zónu. Ano, protože tam byly vypsány vysoké prémie, tam dláždili rádi i lidé z kanceláří.
1: No a vidíte, tady je návod, proč tedy nevypíšete prémie znovu.
4: Z čeho? Pytlík je prázdný.
1: To je tedy smutné. Když se tady veřejně přiznáváte, soudruvedoucí, že máte prázdný pytlík, to tedy znamená, že krásným kamenným mozaikovým chodníkům definitivně odzvonilo.
4: No konečně hovoříte rozumně. Věřte, že kostky na pražských chodnicích by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
1: A je nějaké řešení?
4: No je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
1: No to není hezké, ty asfaltové záplaty. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
4: Myslíte takzvaný tebych dechťák suplong?
1: Já nevím, jak tomu říkáte.
4: No i ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, někdy ho nepřivezou vůbec.
1: Prosím vás, co potom ve vašem podniku děláte, když nemáte materiál?
4: No potom neohříváme pochopitelně asfalt, ale vodu a vaříme si kávu. A zpíváme si tu naši.
1: Vy si dokonce zpíváte?
4: No jo.
1: Kterou?
4: Díra, nedíra, furt se zalívá, furt se zalívá.
1: No to si zpíváte pěkně a zpíváte často.
4: Často a hlavně dlouho. Někdy celé týdny zpěv utužuje kolektiv. Já musím do podniku.
1: Co tak najednou? Přivezli materiál.
4: Ale noty.
1: Noty vám přivezli, no to vás nesmím zdržovat. Dovolte poslední otázku.
4: No ale fofren teda.
1: Soudru Dlaško, což když se během vašeho kolektivního zpěvu neutěšený stav pražských chodníků ještě nadále zhorší?
4: Pak je zrušíme.
1: Cože?
4: Zrušíme.
1: Zrušíte chodníky, to je trošku radikální řešení, ne?
4: Zrušili jsme veřejné domy. Nevím, proč bychom nemohli zrušit veřejné chodníky.
1: Nezlobte se na mě. Soudru Dlaško, to je trochu demagogie a myslím, že to je veliký rozdíl veřejný dům a veřejný chodník, ne?
2: Já v tom žádný rozdíl nevidím. Bordel jako bordel.
5: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
5: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlažku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
6: To je brácha. My jsme dvojčata.
5: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
6: My jsme dvojčata. ale každý z nás má jiného otce. Beácha má Dlašku, já mám Vyrášku.
5: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
6: Děkuji, vyřídím.
5: A rozumíte si s bratrem?
6: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
5: Pardon, co jste říkal?
6: Vy mě neslyšíte?
5: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
6: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
5: Ne, soudru Vyráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
6: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
5: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
6: Mohy. Zatím je to katastrofa.
5: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
6: Mě ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
5: Můžete to nějak vysvětlit?
6: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomál.
5: Jak je to možné?
6: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
5: Jako kdo?
6: Brablenci.
5: Brablenci.
6: No, brablenci, vy neznáte brablenci?
5: Neznám.
6: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
5: Aha. Ferda Mravene.
6: No, když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí slabí nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
5: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
6: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železi té neděli při revízi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
5: Papiňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
6: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudruhe, tak to je?
1: Nevím.
6: Já ti řeknu, co je smutný.
1: Co je smutný?
6: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
1: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám. Jaké inovace připravujete pro příští železnou neděli, soudru Zarděnko? Pardon.
6: Hlídej si to, na to jsem prvít.
1: Ano, promiňte. Chtěl jsem říct soudru Vyrážko samozřejmě. Jaké inovace?
6: Tak, jaké inovace? Od příští železné neděle budou zaměstnanci se branky takzvaní hromadníci již od pátku hromady hlídat a než na ně pustí Pražany, mohou se na hromadách vyřádit zahraniční turisté, pochopitelně po zaplacení poplatků v devízách, a mohou si dokonce odvést i libovolný železný suvenýr po zaplacení cla.
1: A tak mě napadá, soudru Vyrážko, což kdyby naopak nějaký cizinec si o naší železné neděli chtěl něco na naší hromadu odložit?
6: Mali po pobytu u nás ještě co? To klidně odložím.
1: Hodláte železné neděle zpestřit devizovým turistům ještě něčím?
6: No jistě, například v železné ulici chystáme volbu mis železná neděle.
1: No to je atraktivní nápad. A co získá vítězka?
6: Záleží na tom, kdo to bude. Bude-li to ku příkladu moje Mici? Micina, no tak získá hodně.
1: Kde to Mici?
6: No moje Micina. Sekretářka.
1: Aha, vaše
6: Mici. Ty neznáš Micinu?
1: Teď už ano, no vaše tam. Sekretářka. Úvodem jste se zmínil, soudru Vyrážko, že heslo sebranky seber, co můžeš, nebylo šťastné. Proč se tak domníváte?
6: Toto heslo nebylo šťastné, protože bohužel sešlo některým Pražanům do krve.
1: A jaké heslo tedy vytýčíte pro příští železnou neděli?
6: To už není moje starost, protože od příštího roku, od 1.1. přecházím na nové pracoviště vzhledem k svým pracovním výsledkům Sakum Prásk.
1: Sakum Prásk přecházíte, jak to?
6: Sakum Prásk i s Micinou.
1: A takhle, s vaší sekretářka. A můžete nás informovat, jaké pracoviště to je?
6: Tak to bych nerad prozrazoval. Ale mohu vás ubezpečit, že plat budu mít stejný, ne-li pak vyšší, auto budu mít opět služební a budu mít vlastní kancelář s otáčivým křeslem. A věř mi, že já se umím točit.
1: No to já vám věřím. A mohl byste nám aspoň naznačit, jaké nové pracoviště to bude?
6: Ptáte-li se, prozradím rád. Přecházím do zemědělsko-chovatelského podniku Kravina.
1: A myslíte, že v Kravině naleznete své uplatnění, tedy o Mici strach nemám, ta určitě, ale vy?
6: O tom nepochybujte. Hodlám tam realizovat svůj nový vynález, zelené kontaktní čočky kravám na oči. Ty pak budou vidět zeleně a sežerou všechno, co jim dávají v JZD.
1: Jak jste, prosím vás, vůbec získal to místo v novém podniku?
6: Generální ředitel konstatoval, že Mám pro práci s kravami ohromné předpoklady.
5: A proč?
6: Protože jsem vůl.
5: Děkuji za rozhovor.

Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle.

0: Tak poznáte to určite veľmi dobre. Aj z vlastnej skúsenosti sú chvíle, keď počítame doslova každý jeho dielík a je to nekonečné. No a potom naopak, ako si tak vykračujeme týmto svetom, tak si na ne ani nespomenieme, pretože nás v tom danom okamihu zamestnáva niečo dôležitejšie a významnejšie. V každom prípade tu je a dvojica, ktorá vás bude už po 18. krát sprevádzať týmto priestorom, verí, že to bude čas strávený minimálne príjemne. Ako už aj zvučka prezradila, začal sa ďalší triangel, čo znamená, že mesiac nám uplynul a pokiaľ ste sa už nevedeli dočkať, tak sa to končí, pretože my opäť začíname. No a tentoraz to bude o spevákovi a autorovi, ktorý je na tej, dá sa povedať, že nielen slovenskej, ale tiež českej hudobnej scéne doslova velikánom, minimálne teda vďaka svojej výške, ale dnes už aj vďaka tomu, čo ponúkol prostredníctvom svojich nahrávok. Téma dnešného triangla to bude teda Richard Müller. 6. septembra minulého roku oslávil a pripomenul si 60. narodeniny, no a 1. februára 2022 si pre zmenu pripomenieme aspoň skromnú zostavu jeho pesničiek. Z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie želá Peter Kršiak, no a vďaka skypovému spojeniu by tak spoza rieky Morava mohol urobiť Petr Žantovský.
1: Ano, urobím tak, samozřejmě zdravím tebe, Petilo, a všechny naše posluchačky a posluchače, a na tenhle pořád se velmi těším.
0: Ak by sme mali to šťastie, že by sa tohto nášho rozprávania zúčastnil tiež samotný Richard Müller, tak by jeho úvodný pozdrav mohol vyzerať aj takto. Vítajte, Richard, a cíťte sa tu čo najpríjemnejšie.
2: Ďakujem pekne, všetkých zdravím.
0: No, osobne tu ale nebude, aj keď teda nie je všetkým dňom koniec. Napokon, prečo si nezasnívať, ale ako sa už nejedenkrát stalo, tak dnešok bude v tomto smere podobný. Príjemným by to však snáď mohlo byť aj vtedy, keď si konkrétnu hlavnú postavu, ako sa hovorí, rozoberieme len takto vo dvojici a zaznie tiež výber pesničiek, ktorý sa v podobných prípadoch nerodí ľahko, pretože je to natoľko košaté, že tá reprezentatívna vzorka by už napríklad zajtra vyzerala určite inak a dokonca aj samotný Richard Müller by s tým výberom mal určité problémy. Napokon na otázku, prečo je konkrétne práve taká zostava skladieb, v tomto prípade koncertná zostava skladieb, tak by tá reakcia mohla vyzerať aj takto?
2: To je trošku komplikované, lebo miestami sú to veci notoricky známe, veci, ktoré majú poslucháči radi, a miestami sú to pesničky, ktoré mám ja rád.
0: A teraz sa otočím práve na Petra Žantovského, lebo on sa stal tým, kto vyberal piesne do dnešného triangla. Bola by tvoja odpoveď, Petře, podobná ako Richardova?
1: Ja myslím, že by bola dokonce úplne identická. Ja som sa snažil, bola to teda strašná práce, tých 10 natočil spoustu a opravdu najít tam nějakou vatu nebo něco takového výplňového se mi nepodařilo. Skutečně je to jedna skvostná věc za druhou a ten výběr byl velice těžký. Tak jsem si říkal, přesně podle toho, jak to povídal on teď, tak musím zkombinovat to, co se prostě nedá obejít. To jsou prostě určitý hity, který za chvíličku uslyšíme, který lemovali těch 30 let jeho kariéry autorský a pěvácký, a do toho dokombinovat věci, ke kterým já mám teda nějaký osobnější vztah. Je to těžký, je to fakt těžký. Asi se budeme muset po čase vrátit k tomuto pánovi a udělat zase nějaký jiný výběr, ale prostě dalo by to na 4 pořady.
0: Ja len keď tak pozerám na ten zoznam, o ktorom vieme teda len my dvaja zatiaľ, tak z toho obdobia bankeťáckého zaznie len jedna pesnička. Je to niečo, čo si až tak veľmi nesledoval a zaujal ťa Richard, až keď sa vydal na tú solovú dráhu, alebo prečo takto vyberáš?
1: Tak já jsem v době, kdy hrál Banket, to znamená v druhé polovině 80. let, jsem podobně jako on působil v hudební publicistice, on psal do Populáru, já jsem psal do Melodie a dalších časopisů, do jazzového časopisu Akcent, a tak jsem ho vnímal tak trošku jako kolegu, takhle jsme se vlastně i poprvé viděli na premiéře prvního vlastně českého, československého soukromého filmu Tankový prapor v roce 1991 v Paláci kultury v Praze. Tam nás někdo představoval. Teď jako já jsem byl samozřejmě velmi potěšen, že tam nečouhám z toho davu Salové, jiný mám 208 cm.
0: Ano, vy jste si mohli pozerať v podstatě přímo do očí.
1: No právě, on mi koukal do očí, to se málo kdy stane, že mi někdo hledí do očí. A tím mi ta sůzka přišla velmi sympatická. Měli jsme podobný brýle, podobný dlouhý vlasy a podobný názory. Bylo to velmi příjemné setkání. Takže jako pro mě, já jsem ho vnímal spíš jako kolegu a to, že prostě v ten slovenský televizní triangel v té době mu vévodila píseň Po schodoch, to se nedalo přeslechnout, samozřejmě hráli to každý rádio to hrálo. Byla to v podstatě na svoji dobu, byť si dneska řekneme, je to provařený hit, ale na svou dobu to byla docela jako originální písnička už tím, že ten základní rytmus je v podstatě reggae. To se málo kdo uvědomí, že ten základní rytmický vzorec je absolutně atypický. Jo, to je jeden postřeh a druhý. Když jsem si poslouchal teďkon soustavně ty bankyťácký věci po letech, tak mě zaujala jedna věc, že tehdy oni velice ctili ty zahraniční, teď nechci říct vzory nebo předobrazy, to rozhodně ne, spíš estetický modely, který v té době jeli, to znamená hodně elektroniky, Depeche Mode, Gary Numan a toto. Takže když si se zaposloucháš do toho celku těch alb banketu, tak tam velké množství písní tohoto typu najdeš. A je to i žánrově velmi pestré, takže tu kapelu já vnímám spíše jako takový startovací pole pro toho hlavního člověka, kterým byl vždycky Richard Millar.
0: Ano, tak ono to vzniklo v tom 84. roku zhruba a velká premiéra ta sa konala na festivale, který neslouží zvyčajně zpěvákom jako vstup na scénu, čiže na Bratislavskej Líre, kde Richard Miller s úspechom u kritikov teda mal možnosť prezentovať pesničku s názvom Nespoznaný, ktorá mi za záhadných okolností tiež chýba, ale takto by som mohol hovoriť skoro o všetkých pesničkách z tohto obdobia, pretože tam toho vzniklo celkom dosť zaujímavého. On už mal za sebou štúdium dramaturgie, scenaristiky na filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave a aj teda tú publikačnú činnosť, či už v Populári alebo v časopise Gramorevy. A tiež sa prezentoval ako organizátor, tá Mladá vlna 82, to je asi také najvýraznejšie podujatie, pri ktorom stál práve tento pán. A byť v pozícii syna slávneho umelca alebo herca Vlada Millera asi nebude jednoduché, dá sa to takto povedať.
1: Já si myslím, že i to, co jsem o tom tak zaslechl tu a tam, on se Richard Miller o svém otci nerad zmiňoval. Vlado Miller zemřel v roce 96 na následky jednak pádu. V 90. roce se pod ním prolomily dosky v jeviště a měl úraz v kyčli, myslím. A potom u něj objevil rakovinu. A ten vztah asi nebyl idealický, takže já jsem nikdy vlastně Richarda Millera neslyšel mluvit o jeho otci. A určitě tam byly taky nějaký vrozený dispozice k různým návykům, o tom si budeme určitě za chvíličku povídat. Každopádně, jako jak otec, tak syn jsou naprosto nenahraditelný a výrazní osobnosti svýho řemesla. Já, když tam mluvíme o Vladu Millerovi, v roce 1980 natočil slovenský režisér Martin Holý, se jmenoval, myslím, film podle české předlohy Vladimíra Karnera Signum Laudis, kde Vlado Miller hrál hlavní postavu kaprála Alferika. To byl takový zlostný, nenávistný, velice zlý člověk. a páchal tam prostě velmi dramatické věci. Doporučuju každému, ať se na to podívá, určitě je to někde v archivu Slovenské televize nebo někde. Je to skvělý film, i po těch mnoha, vlastně více než 40 letech. A já si myslím, že prostě, jak ty chlapy oba dva vypadají takový jako tesaný z kusu dřeva, takže takový i jsou, jako svébytný, nezaměnitelný a takový zemitý. A to si myslím, že je to pravý slovo pro oba dva.
0: Tak v prípade Vlada Millera, tam tých filmových titulov, ktoré sú hodnotné aj po rokoch, tam by sa ich dalo narátať viac. Smrť sa volá Engelchen, Majsterkat, Medená väža, Orlie pierko, Straty a nálezy, alebo aj teda československý, alebo český skôr seriál Priatelia zeleného údolia, kde si dokonca aj zaspieval. To je tá legendárna pesnička, kdyby si tak náhodou...
1: No, jasne, cestu. No, tak to bude detský film.
0: Ak sa nemýlim, to tuším, Jaroslav Vikrent sa stal autorom tejto pesničky.
1: No, tak ako ja si tu píseň, ako ta sa mi nevrhla. Pamatuju si to samozrejme, že to byl oblíbený detský, tuším, že to byly tři filmy po sobě následující a ty nebo seriál dokonce.
0: Seriál to byl, ano.
1: Seriál. A hrál v tom Tomáš Holý, že jo, tehdejší dětská hvězda českého filmu. To bylo hezký, aspoň v tom, že tam nebyla žádná politika, spousta přírody. To je to, co si pamatuju, ale věkově už mi to míjelo, pochopitelně jako dítě jsem sledoval spíše Vinetua.
0: No, Tomáš Holý asi nie, skôr Martin Čížek, ten si tam zahral.
1: Tak pardon, to jsem popadl s něčím jiným.
0: Ano, ten mal, Tomáš bol v tých, s Gustavom Valachom v takých scénách typu napitlácké stezce a takéto veci, tak tam sa skôr Tomáš, ale to v podstate odbiehame tak, či tak od Richarda Millera, ktorý bude dnes hlavnou postavou, a keďže máme pripravených aj dosť pesničiek, tak by bolo možno na čase, aby sme sa pristavili pri tej prvej, v podstate teda jedinej, ktorá bude zastupovať to banketiacké obdobie, ale ak by niekto čakal, že siahneme po albume číslo 1 Bioelektrovízia, po dvojke, to bola tá druhá doba, alebo po trojke s názvom Vpred, tak asi sklameme. Ty si sa rozhodol siahnuť po pesničke, ktorá tomu ešte všetkému predchádzala, lebo aj tých singlov, ktoré Banket ponúkol ešte pred prvým albumom, bolo celkom dosť a ťažko sa naozaj vyberalo. Prečo práve tento titul?
1: No, pretože ja som vlastníkem toho dvojalba banketiackého Richard Miller Banket 84 až 91. A tam jsem právě zaznamenal právě ve vývoji té kapely ty elektronické prvky a toto. A ten pravěký manekin, který ho za chvíličku slyšíme, se tomu docela dost vymyká. Tak to byl jeden z důvodů, proč jsem ho vybral. Je taky poměrně rokový a upozorňuje na jednu tvář Richarda Millera, že uměl být vždycky dobrý rokový zpěvák, ačkoliv v posledních mnoha a mnoha albech ukazuje spíše takovou spíše dumavou do sebe obrácenou tvář a to konec konců za chvíli uslyšíme. Takže pravěký manekín.
0: Ano, pravěký manekín. Richard sa nechal vtedy počuť, že dosť často ich prirovnávali k takej skupine Depeche Mode. On keď sa pozeral na ten svoj repertoár, tak sa mu to až tak veľmi nezdalo a jediné, čo by teda k tejto muzike mohlo byť asi celkom blízke, tak to je práve tento pravěký manekín.

0: tak praveký manekín ako prvá pesnička dnešného Triangla. Návrat do obdobia, keď to teda banketiaci skúšali v zostave klávesy a bicie, a medzi významné postavy tohto zoskupenia patrili hlavne Martin Karváš, ktorý ako teda klávesák, skladateľ a hudobný producent mal už za sebou skúsenosti napríklad s Mekým Žbírkom, keďže pôsobil v skupine Limit, no a následne po tej banketiackej ére sa dostal do zostavy k Jožovi Rážovi a Janovi Balážovi do Elánu. No a čo sa týka bubeníka, tým sa stal Dušan Hájek. Na slovenské pomery, a nie len na slovenské, na tie celočeskoslovenské pomery, výrazná to postava, pretože jeho pôsobenie v Prúdoch, v kapele Collegium Musicum, v Moduse, aj v Limite s Martinom Karvašom a následne teda v Bankete, tak to je tiež niečo neprehliadnutelné. Takže Richard Miller sa na začiatku obklopil zaujímavými muzikantami, a to ešte v ére banketiackej stihol mať vo svojej blízkosti aj Andrea Šebana. Petre.
1: No, tak to byla o něco mladší generace, se kterou potom, nebo která ho potom provázela na některých dalších albech. Šeban je vůbec zajímavý muzikant, já bych řekl, takového frejpovského trošku gitarového pojetí. Myslím si, že kdyby měl možná tu ambici, já ho neznám, nevím, nezeptám se ho, tak by mohl být v podstatě celoevropská nebo celosvětová rocková celebrita, protože je to jeden z nejoriginálnějších muzikantů, který jsme tady kdy měli.
0: Tak Andrej Šeban se potom neskôr rozhodol pre takú netradičnejšiu cestu, že nebude produkovať alebo sa zúčastňovať projektov, ktoré sú veľmi komerčné, a skôr sa stiahol do úzadia, čo sa nestáva veľmi často.
1: Je to vždycky rozhodnutí, když si vezmeme rozhodnutí o něco starší, podstatně starší Mariana Vargy, tak to bylo rozhodnutí velice podobné. On byl varhaníkem Prúdov, což byla v té době kapela Kráša Prdce nahoru, a prostě na samém vrcholu nebo těsně před ním odešel a založil naprosto žánrově odlišné Collegium Musicum. Konec konců Varga byl, pokud si pamatuju, jeden z prvních, koho jsme měli tady v Trianglu, mluvili jsme o tom ze široka. Já si myslím, že tohleto rozhodnutí je potřeba respektovat, a ten hudebník o sobě tím dává známku vysoké kvality, a to, že prostě jako si cení toho svýho umu a té své kreativity víc než eventuálně nějakého krátkodobého prospěchu.
0: Tak tento rok bude Andrej Šebano oslavovať 60-ku, no oslavovať asi v úvodzovkách, pretože sú aj také správy, že mu na štedrý deň pred dvomi rokmi už teraz, v 2020 údajne vykradli nahrávacie štúdio, kde mu odsudzili gitary a aparatúru zhruba za 35 000 eur, a toto málo koho môže potešiť.
1: Tak to pochopitelne, ja si pamatujú z iného soudku, něco podobného se stalo českému muzikantovi a kreslíři Janu Vyčítalovi, který před časem zemřel, ale asi rok předtím jsme spolu plánovali že jeho výstavu, a ta výstava se neuskutečnila právě proto, že mu vybílili ateliér tím způsobem, že mu vlastně nezbylo nic. Takže já tehdy byl opravdu jako na umření, abych tak řekl. To je katastrofa samozřejmě, ale to mohli rovnou odníst ještě všechny nahrávky z počítače a všechno, co měl rozdělaný, a tak já nevím co. Tak nevím, jak bych se zachoval v takové situaci, to děs.
0: Musí to byť strašné, ale keď sa vrátime teda k Ríšovi a tej banketiackej ére, on sa ešte zo začiatku až tak ako textár veľmi neprejavoval. Tam skôr Daniel Mikletič bol takým zásobovateľom tých prvých pesničiek. Jan Strasser, Kamil Peteraj tam niečo textoval. Už aj Peter Uličný, s ktorým Richard potom aj po rokoch mal možnosť spolupracovať. Ale keď sa dotkneme tej textárskej činnosti, kam by si ty vedel, ak sa to dá vôbec zaradiť, Richarda Millera ako textára?
1: Já jsem nad tím hodně přemýšlel i tady při výběru na to dnešní ranní a povídání.

0: ako textár, lebo ten spomínaný Daniel Mikletič, prípadne Jan Strasser, tí sa postarali o tú textárskú stránku albumu Bioelektrovízia. Takže ešte, Petre, predtým, ako nám zaznie reprezentant tej albumovej jednotky banketiackej, čo Richard Miller ako skladateľ?
1: Zase, to se těžko dá říct jednou větou, protože on je neobyčejně kompaktní jako autor, ale zároveň uvnitř velmi pestrý. Já jsem říkal tady první hit Po schodoch je vlastně skoro reggae, pak před chvíličkou jsme slyšeli elektroniku směřující k těm Depeche Mode, za chvíličku slyšíme zase úplně trošku jiný žánr, ale jak se postupně ta Millerova tvorba vyvíjela, tak se jednak absorbovala rozmanitý vlivy, včetně konkrétních zvuků a různých takových těch moderních digitálních elektronických médií, technologií, ale vlastně se koncentrovala do takového vlastně prostého, na první pohled prostého sdělení hudebního, které ale má obrovskou hloubku, a když člověk to poslouchá po druhé, po šesté, po desáté, tak tam objevuje stále další a další vrstvy někde v tom podloží, a to je na tom velmi cenný. A to byl taky ten hlavní důvod, proč jsem měl ten problém s tím výběrem, protože vybrat z Millera něco, co by jaksi typicky reprezentovalo, je téměř nemožné. Na jedné straně má folkovou písničku Téměř, taky tady jednou slyšíme, na druhé straně má funky, a teda je to velmi pestrý, ale vlastně dává to jeden hudební rámec. Já tomu nechci teď tady vyslovovat nějaký teoretický floskule, protože to nikoho nezajímá. Hudba se nemá vyprávět, hudba se má poslouchat.
0: No a budeme počúvať pesničku, ktorá vznikala takým celkom zaujímavým spôsobom. Svaťo Juřík ako klávesák Banketu ju údajne v Pezinku vtedy točil sám, lebo Richard bol chorý. No a keď mu potom priniesol kazetu, tak horúčka mu údajne ešte stúpla. Aspoň takto to komentoval. Absolutne sa mi to nezdalo. Zlý pocit trval aj po naspievaní. Keď to však potom Jožko Krajčovič zmixoval, bol som nadšený. Považujem ho za spoluautora. Aj keď nikdy tam mu neboli priznané žiadne tantiemy. Ženský hlas v tejto skladbe, tak to bola neskoršia manželka Soňa Millerová. No a režisér videoklipu Miro Šindelka a kameraman pripravili videoklip, ktorý sa točil počas jednej chladnej jarnej noci. Použili aj hasičský voz a od 8. večer do 3. ráno polievali Richarda studenou vodou. Asistent produkcie každých 15 minút chodil telefonovať do kasárni, či náhodou nie je kontrola, lebo Ríšo bol v tom čase na vojenskej základnej službe. No a vonku bol na čierno, takže aj za takýchto okolností môžu niekedy vznikať zaujímavé pesničky.
1: Tak zaujímavé písničky vznikajú především tehdy, když ten autor má co říct a ví, jak na to, což se tady určitě sešlo. Já jsem tuhle písničku vybral mimo jiný proto, že vlastně odkaz na ní najdeme i v jedné z pozdějších písní, kterou tady taky dneska uslyšíme, takže to byl jeden z důvodů. A jinak je to zajímavá skladba právě z toho debutového alba.
0: A ona zaujala aj na české straně, protože její anglická verzia se objavila tiež v prvej časti. Ono to nevyzeralo, že bude mať aj pokračovanie, ale napokon sa objavila aj dvojka titulu Kamarát do dešte so Sagvanom Tofim a Lukášom Vaculíkom, tak tam tento motív tiež bolo možné počuť, a aby bolo jasné, o čo ide, tak samozrejme o pesničku Tlaková níž.

0: sa pozrieme na kompletku v prípade skupiny Banket, tak to bolo o 9 singloch, samozrejme aj o ďalších nahrávkach, ktoré sa na hudobných nosičoch neobjavili. O 3 albumoch v kapele sa vystriedalo 7 klávesákov, 4 bubeníci, 2 basgitaristi a Andrej Šeban ako jediný gitarista, za tým speváckým mikrofónom samozrejme Richard Müller. Ono sa to v tom roku 1990, aj po úspechu na Bratislavskej líre, kde Richard Müller s Banketom v 89. zvíťazili s pesničkou Aj ty, tak ono sa to potom skončilo a Rišo sa rozhodol teda ísť na takzvanú sólovú dráhu, na trošku inú cestu hudobnú vykročil. Petre, z svojho pohľadu, dal Banket všetko, čo mal dať, alebo si myslíš, že to ešte mohlo pokračovať? Keď si zapneš mikrofón.
1: Ja ďakujem, ja sa vždycky vypínam během písničky, aby tady nerušil zvukem.
0: Ja ťa sťahujem, aby si tam náhodou niečo, do niečoho neťukol.
1: Jo. Tak, ťažko sa na to odpovídá, pretože to je spekulatívne. Co by bylo, kdyby přežili Beatles? Kam by se vrkli? Když se podíváme na solové kariéry těch 4 muzikantů, tak jsou zcela nesourodé, nespojité. Každý šel tím svým směrem. Nakonec vidíme Ringo Stara, který zpívá swingové melodie. George Harrison směřoval k indickým rágám a tak dál, a tak dál. John Lennon natočil 75. album čistě rock'n'rollový ze starých rock'n'roll, to jako Karla Perkinse a dalších. Čili jako to jsou spekulace, ne. Já si myslím, že každá taková věc má určitý časový a kreativní potenciál a když se vyčerpá, nebo, a to je asi možná i ten případ, když prostě jedna z těch osobností převáží dominantně ty ostatní, no tak to příliš později začne skřípat. Já nevím, jak to bylo s Banketem, nevím, do jaké míry byl ten rozchod vlídný, klidný, přátelský nebo ne. Každopádně je jasné, že když pomineme Andreje Šobana, tak Richard Müller prostě směřoval jednoznačně k solové kariéře a byla mu přeturčena, nemohlo to dopadnout jinak.
0: No a ten štart na tú solovú cestu bol priam skvelý, pretože album Neuč vtáka lietať sa v rámci slovenských cien zvaných Aurel hneď dočkal odozvy a získal víťazstvo v kategórii audio nahrávka roka v tom 92. A pesnička, ktorú budeme o chvíľočku počúvať, mala tiež veľmi zaujímavý a dovolím si povedať, že aj po rokoch vydarený videoklip. Neviem, či si videl?
1: Ne, myslím, že ne.
0: Rišo tam hral takého kouboja, nešťastného zo vzťahu a naháňal tam Indiana, ktorý mu chodil za frajerkou.
1: Yeah.
0: S takými popolníkovými, mal také popolníkové okuliare na očiach. No, v každom prípade pesnička Nebude to ľahké sa stala asi najvýraznejšou z tohto albumu, aj keď samozrejme fajn šmekry by mohli siahnuť aj po texte Miroslava Válka, Dáma so závojom, ktorý sa zase, pokiaľ ide o videoklip, točil niekde v New Yorku. Titulná pesnička, aj prípadne Kde bolo, tam bolo, čo je skôr také rozprávanie. Keď odchádzajú lásky, to je tiež jedna z takých výraznejších nahrávok z tohto albumu, no tiež by sme nad tým mohli posedieť pekne dlho.
1: Tak ta deska byla mimořádně povedená a má, myslím si, ještě několik plus a takových zářezů do dějin hudebních. Jednak vyšla v roce, tuším, 92, jestli se nepovím, ano, ano. A vyšla u tehdy vlastně relativně nového labelu B&M, což byl takový hodně dobře rozběhnutý podnik, který se snažil stáhnout pod sebe největší talenty té české a slovenské hudební scény. A v tom 92., když si na to vzpomeneme, to je dobrý vědět, jo, že nevím, do jaké míry na Slovensku, ale určitě v Čechách to platilo, že tady byla taková jako maníra u těch vznikajících soukromých rádií, ale nakonec i v tom českém veřejnoprávním rozhlase, že prostě jako všechno, co bylo do teďka, špatně a teď budeme hrát jenom anglicky. A najednou se všichni zbláznili a napustili do rádií, do těch playlistů samou angličtinu a bez ohledu na to, jestli to byly dobrý nebo nedobrý písně, prostě najednou jsme byli světoví. Jo. A tady, jako spousta českých kapel na to, tak říkají, zařvala, anebo prostě jako měli velmi, velmi utlumelé období. A nejenom kapely, osobnosti jako Karel Gott a podobně, ten měl taky útlum v tomhle tom období, nikdo ho nehrál, protože zpíval za A česky, to není světové, za B si dovolil zpívat i před rokem 89 a to byl zločin samo o sobě, že ano. Takže jako byla to blbá doba, z tohoto pohledu to byla blbá doba a myslím si, že z téhle doby vyšli vítězně jako lidé, kteří interpretovali v původním mateřském jazyku v zásadě asi jenom dva fenomény. Na české straně Janek Ledecký a Žentour a na slovenské straně Richard Miller, protože nikdy neuhnuli a ani ze svých prostě kvalitativních nároků, ani z té češtiny jako, a slovenštiny jako ústředního, protože ty mateřské jazyky, a ty si to sám říkal, jako jmenoval si nějaké textaře, tady bych dodal možná, že tam byla ještě zhudebněná vianočná od Milana Rufusa, což je taky docela unikátní věc, slavný slovenský básník, významný, jako to Miroslav Válek, že jo, o tom se snad ani nebavme, to už jsme taky tady federovali v rámci pořadu s Dežou Ursínem, tak to byly mimořádní autoři a to slovo v té písni snímá stejnou váhu jako hudba. Prostě bez toho navzájem se to neobejde, když to ta angličtina pro většinu lidí jen takové nějaké ptidepe, které jako je zvukomalebné, hezky se to poslouchá a jde to s tou muzikou jakoby po vlně, ale kdo neumí dobře anglicky, tak prostě ten text ignoruje a je to velká škoda, velká kulturní škoda. Takže já bych tady zdůraznil tu roli Richarda Millera jako člověka, který přenesl tuhleto pitomé období a přenesl se přes něj, nebyl samozřejmě sám, ale dejme tomu, když ho zapasu, a je to nepřesné, když ho zapasu do toho středního proudu, nebo tehdy ještě, do té jakoby rozhlasové tvorby nebo do toho pop music, pak později se to značně měnilo, k tomu se dostaneme, tak byl v tomto ohledu vlastně velká hvězda slovenského popu, která zvítězila s tou mateřštinou. A to je cený, velmi cený.
0: Tak tie slovenské aj české rádia sa po 89. zbláznili viackrát, jednak teda hlavne tou angličtinou a západnými pesničkami alebo pesničkami privážanými zo zahraničia, to už bolo jedno, z ktorej svetovej strany to priletelo. No a potom druhýkrát sa zbláznili, keď nastúpila vlna takzvaného dancefloru v polovičke 90. rokov a aj tam interpreti typu Richard Miller, Janek Ledecký a podobne mali ťažké obdobie, lebo oni boli rockeri, alebo bližšie mali k tejto muzike, no a to synthpopové šialenstvo im bolo tiež dostatočne vzdialené.
1: Tak toho těch vln je vždycky hodně a jsou krátkodeché. Já si pamatuju, třeba jako nevím, do jaké míry na Slovensku je známo české rádio Evropa 2. To je významný rádio pro teenagery mezi 11 a 17, dejme tomu nejvíc, na kterým se vždycky dobře ukázalo, co je zrovna in. Když byly v modě kytarový kapely, takový ty puberťáci, jako Jonas Brothers a podobně, tak se tam hrály docela takový normální melodický kytarový písničky. Jedno období bylo tohleto tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. To vlastně k tomu se zase teď vrátili. Ja, a podle toho kusu těch hudebních redaktorů a podle toho biznesu, který tam probíhá kolem těch pouštěných písniček, poznáme, co zrovna jako ta, která teenagerská generace vnímá jako pro sebe pozitivní a co je jí tedy federováno. Jako pro Millera i pro toho konec konců Janka Ledeckýho, taky doufám, že se k ním někdy dostaneme, to je hrozně sympatický a příjemný člověk, který dělá bezvadnou muziku a drží si tu linii, tak jako Richard Miller, stále na vysoký úrovni, vlastně neklesá pod ní. I když dělá komerčnější projekt, tak neklesá pod tu základní kvalitativní linku a taky si sám píše texty, tak jako ve velké řadě Richard Miller, takže je to celistvá umělecká osobnost, tak tyhle ty lidi si to nenechali vzít a přežili to. A to je strašně dobře.
0: A je fajn, že z toho 92. roku prežila aj iná muzika. Mnohí vedia, že vtedy sa rozbiehal Alan Mikušek na Slovensku. V Českej republike okrem Janka Ledeckého určite zaujímavé veci ponúkal aj Pavel Dobeža, alebo Vlasta Redl, Robo Grigorov, Tublatanka. Takže tá muzika pôvodná sa našťastie nezastavila a tvorba pokračovala vtedy.
1: Ja som strašne rád, že si zmínil Vlastu Redla. To je moje velmi srdeční záležitost a doufám, že ti ho brzy vnutím do nějakého dalšího.
0: No, to nebude vnucování, já si myslím, že si při něm těž velmi rád posedím, ale nebude to ľahké sa k němu dopracovat a nebude to ľahké aj v názvu tej následující pesničky.

0: Až na tú hajtku sme si museli počkať. No ono to je vždy trošku komplikované a určite nie je jednoduché robiť výber do toho, ktorého triangla, lebo máme tu možnosť posedieť pri výrazných postavách, ktoré toho ponúkli, dá sa povedať, že neúrekom, a ťažko sa robí vždy výber, a platí to aj v prípade Richarda Müllera, pri ktorého pesničkách sedíme dnes. A budeme sedieť aj nad projektom s názvom 33. Vieme, do ktorého obdobia nás to vracia, ale toto bude začiatok spolupráce s Jarom Filipom. A to, keď sa dali títo dvaja páni dohromady, málo kto tušil, že to bude také skvelé, aj keď možno sa dalo očakávať.
1: Jaro Filip je legenda slovenské hudby. Ja osobně ho považuji za nejnadanějšího skladatele těchto žánrů vůbec, co si jsem schopen vybavit. Jeho neuvěřitelná flexibilita, spolupráce s různými typy interpretů, od Milana Asici přes Deja Rossiniho až po Richarda Müllera a další. To je něco naprosto famózního, co jsem neměl jsem příležitost se s ním seznámit osobně, bohužel, ale co jsem o něm slyšel, tak to byl člověk, který byl schopen sypat naprosto políbený, nádherný, neobyčejný, originální melodie, téměř z rukávu, byl velice pilnej a velice pracovitej ve smyslu toho výsledku. Jestli pracoval nárazově, tak jako někteří umělci pod tlakem termínu. I to jsem také slyšel a nevím, jestli je to pravda, to možná víš lépe ty. Každopádně já osobně mám to období, kdy spolupracoval Müller s Filipem asi nejradši.
0: No jasné, že on z času na čas venoval ty albumy právě tomu obdobiu, které vtedy prežíval, hlavně ty číslované, čiže 33, 44, 55, tak uvidíme, či se dočkáme aj v případě 66. Tento album může být zaujímavý aj z toho pohledu, že například pesničku V páse zlomil samý člověk venoval primárovi a personálu neurologického oddělenia železničiarskej nemocnice v Bratislave, skladbu Oče náš zase pamiatke Mareka Brezovského, ktorý ako syn Aliho Brezovského, skladateľa, a Vlasty Brezovskej, textárky z času na čas, tak sa zapísal do histórie ako nádejný, nadaný muzikant. Žiaľ teda tá jeho anabáza s drogami ho v mladom veku pripravila o ďalší životný príbeh. Ale z celkového pohľadu opäť pestrý album, napriek tomu, že tentoraz teda pod pesničkami pospísaní v podstate len dvaja páni, ak nebudeme rátať do toho Henricha Leška, ktorý sa stal autorom v podstate len jednej pesničky, smutnej piesne, tak Jaro Filip, Richard Müller vtedy ako autorský tandem prišli s naozaj silným projektom.
1: To je, myslím si, deska srovnatelná v našem kontextu. Opět mluvil jsem o Beatles, tak s věcmi jako, řekněme, Abbey Road nebo Sgt. Pepper, prostě, kde se talenty těch hudebních dvojic, v daném případě Lennon McCartney, se snoubí s těmi tehdy velmi originálními texty a vzniká naprosto svébytný útvar, který se dá poslouchat od začátku do konce jako jeden příběh, anebo z něj vytrhnete jednu písničku, což jsme museli udělat my v daném případě, a já myslím, že jsem vybral tu, kterou asi čeští posluchači znají z té desky nejvíc.
0: Ano, jinak keď jedného dňa bol rozhovor, z toho záznam nemám, tak Richard spomínal na tu spoluprácu s Jarom Filipom tým spôsobom, keď to komentoval slovami: ja som mu večer priniesol aj 20 textov a on mi ich skoro všetky za noc dokázal zhudobniť, a čo pesnička, tak to mi prišlo ako nádejný hit.
1: No to je presne to, co som říkal, že ten človek byl neuvěřitelný talent. Já nevím, takových talentů je fakt pár za století. U nás to byl určitě Jaroslav Ježek, tenhle typ talentů, který sypal ty melodie z rukávu. Jiří Šojtr, nepochybně tak též. Jo. Takže jako fakt jsou to ojedinělé osobnosti, které jsou nadány od Boha, ale bohužel taky někdy končí špatně, tak jako se to bohužel přihodilo i Jara Filipovi.
0: No, čo budeme počúvať, to asi neprekvapí. Pesničku, ktorá bola venovaná dnes už teda ex-manželke Richarda Millera, Sony Millerovej. To znamená, dá sa povedať, že z dnešného pohľadu už priam legendárny to titul Milovanie v dáždi.

0: Jedlaková níž, to bola tá momentka návratu za pesničkou z prvého albumu skupiny Banket. Toho milovania Richard použil viac aj v ďalších nahrávkach, ešte dnes jedno milovanie priestor dostane, ale sme v období, ktoré pre neho začalo byť trošku pestrejšie. A neskôr to bolo zachytené aj v rámci projektu s názvom Richard Müller, nespoznaný. Neviem, Petře, či si tento dokument videl?
1: Videl som ho a musím říct, že som z nej byl trošku rozpačitý. Dával jej shodou okolností nedávno v České televizi, je to tak 2 měsíce. Přišlo mi to hodně chaoticky natočené. Prolínaly se tam časové roviny současný, nebo tehdejší, to bylo asi tuším 2 roky nebo 3 roky starý dokument.
0: No z 2016. roku by mal být.
1: Tak dokonce 5 let, už to teď neutíká. Tak jsem měl takový, jo, a do toho se prolínaly takový ty tehdy současný postřehy Richarda Müllera. Přišlo mi, že to už bylo v období, kdy byl jaksi asi z těch největších zdravotních polízanic venku, k těm se asi taky ještě dostaneme, trošku odbočím s dovolením, v roce 2000, tuším, že 10 nebo 11, jsem byl na těch obdobách vašich Aurelů, to byl Anděl, jako hudební cena, a já tehdy jsem provozoval Radio Etno soukromé a dávali jsme zvláštní cenu za objevný projekt v oblasti Ethno Music a seděl jsem v tom VIP hledišti takhle asi 2 metry daleko od Müllera, který tam přišel do provodu nějakých 2 lidí, kteří ho více mě drželi na nohou. Měl tehdy asi 250 kilo černý brýle a opravdu vypadal strašlivě. Hrozně jsem se polekal o jeho život a zdraví. Tak tohle ten dokument už byl o něco mladší tedy a už tam Müller vypadal o něco lépe, ale stejně jsem měl pocit, jakože se mu ještě mnoho věcí tak jako rozplývá před očima. Někdy, že mluví o něčem jiném, než o čem šla řeč. A teď nechci říct, že byl mimo sebe z nějakého důvodu, ale že to prostě bylo, ten dokument byl neudramaturgovaný, bych řekl. Určitě tam byla spousta zajímavých okamžiků, informací, věcí, takové ty flashbackové dokumentární střihy, jak on přišel v absolutním rauši někam do studia a teď to tam roztočil. Ne, to jsou věci, které běžně člověk jako ze svého soukromí nedává. Takže i to, že se tyto věci objevují, je asi dobře z dokumentárního hlediska, ale osobně na ten film asi se podruhé nepodívám.
0: Já ti trošku svetla do toho vnesiem. Oficiálne info o tomto titule má túto podobu. Už 25 rokov patrí Richard Müller k najvýraznejším osobnostiam hudobnej branže na Slovensku. Zažil dramatický vzostup aj pád, po ktorom vyhlásil, že s hudbou na dobro končí. Opätovne sa však vrátil na scénu. Nespoznaný je nový dokumentárny film režiséra Mira Rema, vďaka ktorému sa mu splnil dlhoročný sen vytvoriť film o Richardovi Müllerovi. Nakrúcal ho 3 roky a pokúsil sa vyskladať mnohovrstevný portrét svojho obľúbeného speváka, ktorého songy ovplyvnili celé generácie Slovákov a Čechov. Snímka zobrazuje nielen lesk reflektorov bulváru či okázalú tvár vystúpení, ale najmä tvrdú prácu, ktorá sa skrýva za úspechmi Richarda Müllera. Nekonečné cestovania, úsmevy pri rozhovoroch s cudzími ľuďmi, izolácia, stres aj únava. Aj to je cena, ktorú musí Richard Müller platiť za to, že môže robiť prácu, ktorú má rád, čiže hudbu. Tak to znieli teda oficiálne slová k tomuto titulu. No a Richard, ten sa v tomto filmovom projekte mohol zdať mnohým značne unavený, až to vyzeralo, že teda, že muziku už robiť nechce.
2: Rozmýšľam na to otázkou a neviem, či mám na ňu adekvátnu odpoveď. V každom prípade tá práca s Ondrejom bola natoľko inšpiratívna a natoľko energicky obohatená, že nie, že by som predtým niekde vyhlasoval, že nechcem robiť pop music a tak. Totiž to, aby som upozornil všetkých vašich poslucháčov, ja som ten dokument nevidel. mne tvorcovia ukázali prvý zostrih a potom sa ani neprimeli tomu, aby mi ukázali finálnu verziu, takže ja som ten film nevidel. Po určitom čase som ho už radšej ani nechcel vidieť, lebo som počul rôzne reakcie, ale zaujímavé je to, že mnohé reakcie boli veľmi, veľmi pozitívne. Lebo normálne ľudia reagovali tak ako vy, že to je smutné a tak a negatívne a tieto postupy. No, ale ja som to tak nejak akceptoval, že proste sa na to mladí ľudia natočili film a takto to vidia. Tak nech to tak vidia. My sme pôvodne mali aj v zmluve napísané, že v prípade, že nebudeme súhlasiť, tak sa to nebude vysielať. My sme nesúhlasili a odvysielalo sa to všade, včetne Karlovarského festivalu. No ale, no a čo? No, takže proste oni to videli takto, takto sprostredkovali.
0: No, sprostredkovali aj rôzne chulostivé zábery, ako napríklad to, keď Richard Müller chodil tam s nejakou kamerou, tuším pripevnenou, niekde na hlave.
2: Áno, to sú tie situácie, kedy vlastne ani neviete, jak ma donútili. Ja to vlastne ani neviem, ako je to možné. Tiež som to videl, tento záber, a tiež som si hovoril, že toto som ja urobil. To znamená, že človek proste spraví niekedy v niektorých situáciách proste vec, ktorú nie, že by sa za ňu hanbil, ale ktorá proste k nemu nesedí.
0: No, a niekedy možno k Richardovi nesedí ani to, že vie povedať aj nie. A či tomu tak je, tak to zase taký krátky úryvok ešte?
2: Umím, najmä v poslednom čase. A áno, tá krehkosť tam je, aj keď v mojom prípade by si to asi nikto nepomyslel, že ja som krehký. Ľudia sa ma všeobecne dosť obávajú, majú strach.
0: No, ale snáď sa niečo hobať. Ja som mal osobne skúsenosť s Richardom Müllerom a bolo to nezabudnutelne príjemné stretnutie s týmto pánom. Takže Petre, čo po týchto slovách smerom k tomu jeho portrétu Nespoznaný povieš teraz?
1: Tak ja si myslím, že podstatný je to poslední sdělení Müllerovo, že v něm je ta introverze, ta křivkost, konec konců i všechny další jeho zdravotní obtíže a tak dále směřují podobným směrem, a já mu to věřím, protože člověk, který by byl jenom extrovertní a vlastně se trval by na dikci písniček typu Po schodoch, tak by nebyl schopen natočit spousty dalších velice vlastně křehkých a silných a vnitřních písní, ze kterých ještě budeme chvíličku vybírat a který jsou vlastně stěžení na jeho deskách od konce 90. let nebo druhé poloviny 90. let. Tahle ta deska, kterou máme teď před sebou, se příznačně jmenuje LSD. Jako všeobecně se ví, že Richard Müller experimentoval s kdečím možným, včetně heroinu, a že to byl jeden z důvodů, proč se mu potom rozjeli ty další psychické problémy, ale tahle deska vůbec nevypadá jako, že by byla pod vlivem něčeho takového natočena. Myslím, že snad ani nebyla a nebyl jsem u toho, ale spíš to na mě působí jako taková vnitřní lehká ironie, ale to je čistě moje interpretace. Každopádně písnička, kterou jsem vybral, zase patří do té skupiny nezapomenutelných hitů, které určitě překročily 100 000krát řeku Moravu, a doufám, že tím posluchače potěším.
0: Tak to by som povedal, že bude asi najväčšia pecka, aj keď možno niekto to bude vidieť v niečom úplne inom. Záverečná pesnička jeho tretej solovky. A po nej by sme sa ešte mohli pozrieť na tú smutnejšiu stránku Richardovho života, pretože on trpí bipolárnou poruchou a tí, ktorí si tým prešli, vedia, o čom je to, a on nám na túto tému niečo povie, ale až po skladbe, ktorá sa tu možno aj očakáva, čiže Cigaretka na dva ťahy.

0: podstate čo pesnička, tak to samostatný príbeh a nádherná atmosféra. Producentami tohto albumu Oskar Róža a Andrej Šeban, no a autormi pesničiek teda Jaro Filip ako skladateľ, Richard Miller v pozícii textára. No a prejdeme teda k tomu smutnejšiemu, čo životný príbeh Richarda Millera sprevádza, to je tá bipolárna porucha. Petre, mal si skúsenosť s človekom, ktorý bol na tom podobne?
1: No, o tom se nehezky hovoří. Jsem strávil pár týdnů svého života v jednom takovém zařízení, než bych naštěstí trpěl nějakou takovou nemocí, ale jednak jsem tam dělal nějaké reportáže, měl jsem tam přátelé mezi lékaři, že jsem měl možnost se podívat do mě za tím křížem na život těch lidí, kteří jsou v takových problémech, ať už to byly schizofrenici nebo bipolární pacienti, dříve se říkalo maniodepresivní psychóza. Já myslím, že je to docela přesnější a srozumitelnější výraz pro tu nemoc. Ono se tak statisticky říká, že v podstatě skoro každý člověk má těmhle těm psychickým poruchám nějakou vnitřní genetickou dispozici a zhruba 0,5% populace, 0,5% populace se to rozvine ve skutečnou nemoc. Ty nemoci se potom jako mohou rozvinout i pod vlivem nějakých psychotropních látek. Znám jednoho člověka, který mu k tomu stačila jedna cigareta marihuany a od té doby je v invalidním důchodu a je v trošku jiném světě, než v jakém byl do toho okamžiku. Takže je to hodně nebezpečné a když se podívám na osudy lidí kolem showbiznesu, tak vezměme si nedávno zesnulou Dolores O'Riordan ze Cranberries. To byla neuvěřitelně úžasná zpěvačka, jedna krásná, s krásným hlasem, úžasným talentem. Měla tuhletu nemoc, dopadla na ní velmi špatně, zahynula Sinéad O'Connor, další úžasná zpěvačka, úžasná hvězda s tou též diagnózou, tak ta teď hledá zázemí v hledání Boha, v jejím případě teda přistoupila k islámu, ale vlastně hledá ten pevný bod, je to 2 roky se skrývala někde v zázemí, někde mimo svět, jako jsou, ty lidi jsou stížený a je to hrozný mezi nima být, protože ty vlastně na jednu stranu nesmíš propadat nějaké strašné lítosti, protože jim není pomoci. To neznamená, že ta nemoc se nemůže stabilizovat, potlumit různými léky, různými antidepresivy, nevím čím vším, nejsem doktor, ale v zásadě to nejsou vylečitelné, trvalé vylečitelné stavy. A to málo kdo ví. A možná, že zase na druhou stranu, teď to bude znít hrozně cynicky, ale opravdu to tak nemyslím. Možná, že i tyhle ty problémy u mnoha těch umělců často pomáhají k tomu, že vytvářejí tak veliká díla. Možná, že se to týká trošku i Richarda Millera, ačkoliv já nevím, do jaké míry tam byla nějaká dědičná způsobilost, jak už jsem zmiňoval na začátku po tatínkovi, k nějakým takovým pomocným látkám, ale fakt je ten, že se mu to asi otevřelo v období v tom nejdivočejším, který konec konců popisuje trošku i v jedné skladbě týnový desky.
0: Tak ono, veľa pesničiek, úžasných pesničiek vzniklo aj v čase, keď bol človek, povedzme len, obyčajne nešťastný zo straty partnerky, inak by nikdy niečo také nedokázal napísať. Ak sa bavíme teda na tému bipolárna porucha, tak je to duševná choroba, ktorá sa vyznačuje extrémnymi zmenami nálad. Ako to prežíva Richard Miller, aj o tom sa svojho času rozprával.
2: Pravda je taká, že nie je to úplne najpríjemnejšia diagnóza, lebo prechádzate z silne depresívnych stavov do silne pozitívnych. A čo je veľmi zaujímavé, to som sa od jednej pani primárky dozvedel, že tá pozitívna, ktorú vlastne vy strašne chcete dosiahnuť, tá vám viac ublíži ako tá negatívna. Proto, lebo ste schopní vymýšľať veci, a to som aj ja zažil, vymýšľať veci, ktoré sú ako úplne nezmyselné, ktoré sú vysoko, ďaleko, nadštandardné, v negatívnom slovo zmysle. Proste vymýšľate projekty, ktoré nemajú zmysel a na to prídete až potom. Pijete alkohol, čo nemusí byť podmienka. Ale je to proste nakumulovaná taká negatívna energia, ktorá vlastne na vás pôsobí ako pozitívna. A keď ste dole, tak vtedy sa bojíte zase pre zmenu urobiť čokoľvek. Vtedy proste nekomunikujete, vtedy nechodíte von. Ja som vždycky hovoril, že sú to stavy, kedy sa bojím pozrieť kľúčkou, dierkou na chodbu, že či tam niekto nie je. Proste je to strašne nepríjemné. Hrozne dávno som to nemal, čím nechcem povedať, že by som to chcel mať. Bože chráň, nie je to fakt nič príjemné. A boli a existovali podľa toho, čo viem, ľudia v našej branži a nie len v našej branži, ktorí si to tvrdo odskákali. Ťažkým spôsobom to prežívali. Nebudem menovať, ale ako údajne pán Kopecký bol elementárny príklad tohto. A vždycky, jak som sa nedávno v televízore dozvedel, z Bohníc, z elektrických šokov išiel na predstavenie. Toto som ja nikdy v živote nezažil. Ja mám nervy pred každým vystúpením, čo by som nenazval depresiou, ale nervy. A potom už, keď vidím na to pódium a vidím, že je všetko v poriadku, tak je to v podstate v poriadku. Ale som v zásade nervózny, nie v najlepšom slova zmysle stále.
0: A tu si potom môže človek klásť otázku, že či je potom takýto interpret na pódiu šťastný.
2: Áno, áno, sú situácie, kedy je to super, kedy máte pocit, že to publikum je ešte ďaleko lepšie, ako ste čakali. A ja môžem zaklopať na drevo veľmi dobré publikum.
0: Áno, Richard Miller má určite dobré publikum. Takže Petre, jeho slova, čo na ne?
1: Je zjevné, že se svojí nemocí pere, že se s ní vyrovnal. To je strašně důležitý, protože tam podstatné je to, co říkal, já jsem to vlastně záměrně neřekl. Čekal jsem, jestli nemáš, nebyli jsme domlení, aby posluchači věděli, tohle to vzniká improvizovaně a já jsem strašně rád, že tady Peter přinesl tuhletu zvukovou ukázku. Byl jsem zvědav, jestli k tomu Miller podá nějaké vlastní vysvětlení a tam je podstatná ta věta, že vlastně nebezpečnější je ten euforický stav, než ten depresivní stav. To s tím Milošem Kopeckým je pravda. To mohu potvrdit, on trpěl velmi hlubokými depresemi dlouhá léta, takže to je pravda, to můžu říct. Ta nebezpečí té euforie je totiž v tom, že pak se nehlídáte, můžete projít spoustu pitomostí a v takových těch starších teoriích o maniodepresivní psychóze se také uváděly příklady, se kterými jsem se taky sešel, setkal ojediněle v tom zařízení, že ten člověk v určitém okamžiku toho svého stavu proměňujícího se je schopen například obrátit zbraň proti sobě nebo proti někomu jinému. Ty chvíli, kdy není medikován, kdy není stabilizován a tak dále. A ta euforická část je opravdu nebezpečnější.
0: No, o té zbraně ještě bude reč, jinak. Je to pravda, že my dopredu nekonzultujeme to, čo tu zaznie, čo sa týka týchto zvukových ukážok, pretože niekedy sa mi ich darí dohľadať až v podstate tesne pred vysielaním a potom už je z toho len takáto improvizovaná skladačka na legendu menom Miloš Kopecký. Aj na tú by sme si inak mohli niekedy posvietiť, aj keď tých pesničiek v jeho prípade nie je veľa, ale on bol úžasný spevák.
1: To je pravda, on byl takový velmi svérázný herecký zpěvák, ale jeho některé výkony, třeba to blues z Limonádovýho Joe.
0: Alebo Mackie Messer ještě víc.
1: Mackie Messer samozřejmě, jo. Pár nesmrtelných, jo, dojde na něj.
0: A Chodidla, které ještě zpěvali aj Milan Lasica a Julius Satinský s ním v jednom z programů k kto si je za dverami. V tomto roku inak to bude 100 rokov od narodenia Miloša Kopeckého, 22. augusta, srpna, a teraz 16. februára už 26 rokov od odchodu. No.
1: A inak mimochodem, když dovolíš, tak jenom ano. Osobní spomínka. Miloš Kopecký chodil rád na víno do jednoho pražského domu výtvarného na Žofíně, tam býval svaz výtvarných umělců a býval

0: sme si trošku poplakali. Album Koniec sveta zaujímavý možno pre poslucháča nielen titulnou pesničkou, ale aj úvodnou. Naša láska letí, čo bola ďalšia z takých tých výraznejších nahrávok. Ako som už spomínal, že som mal skúsenosť stretnúť sa s Richardom Müllerom svojho času, tiež to bolo sprevádzané slovami: príde ti sem strašne depresívny človek. Napokon sa stal pravý opak, prišiel úplne v pohode, nastavený pán, s ktorým bolo to príjemné sedieť 30 minút v nahrávacej miestnosti a zaznamenať rozhovor. Žiaľ, záznam z tohto rozhovoru nevlastním, pretože sa nepočítalo, že budem sedieť za mikrofónom tak dlho, že by sa mi mohol zísť aj po rokoch, čo mi je teda ľúto. No a ono sa to aj stáva, že takéhoto človeka stretnete v skvelej forme.
1: Neviem, ja by som dokonca povedal, že začínam mať taký pocit, ktorý asi teda pravdepodobne nie je na mieste, že ako keby som tie lieky, a to je asi ten klam, ako keby som tie lieky prestával potrebovať. Ale to je naozaj strašne neisté, lebo to hrozne ťažko sa dá odskúšať. Vy to môžete postupne vysadiť, ale keď ste potom znovu na dne a začnete s tým, tak vám trvá 2-3 týždne, kým sa z toho dostanete. A to sú také nervy a také depresie, že to nestojí za to ani nad tým rozmýšľať.
0: Ja sa veľmi nechcem už točiť okolo tejto jeho smutnejšej časti života, ale ono sa to prepája aj cez tú tvorbu. Občas ma totiž to Richard Müller staví, že napíše album za jedno poobedie a tam sa tlačí otázka, či je takýto stav lepší, ako keď vzniká album dlhšiu dobu.
1: Jeden z posledných albumov som napísal za jedno poobedie texty. Bolo ich asi 12 a išiel som z repliky do repliky, zo sloganu do sloganu a nebolo mi celkom jasné, ako je to možné. Keďže sa mi to už v minulosti stalo, ale v minulosti sa mi to stalo silne pod vplyvom, ako sa vznešene hovorí, návykových látok, tak ma to ako tak nejak výrazne nešokovalo, ale vtedy, keď boli tie látky, tak sa naozaj napísalo proste za 2 mesiace 60 textov alebo sa ešte za menší časový posun. Takže každú situáciu treba prežiť. No, to znamená, že už dávno som za jednu noc nenapísal 2 alba a už dávno som nemal chuť sa odstreliť. Ale pravda je taká, že v minulosti tej viac vzdialenej boli situácie, kedy som stál na balkóniku 13 poschodového hotela a rozmýšľal som.
0: No, smutné stavy. Ale Petre, otázka teraz možno trošku súvisiaca s tým, čo nám Richard takto povedal. Keď počúvaš jeho pesničky a tie texty, ktoré písal on konkrétne, aj cítiš, kedy prechádzal smutným obdobím, alebo sa to dá ťažko poznať z tých slov?
2: To sa dá poznať docela snadno. Ja myslím, že ty deprese, které člověk prožívá, nemusí to být ty chorobné deprese, můžou to být jenom úzkostní stavy nebo stavy nějaké nouze, duševní smutku, opuštění a tak dále. To se do toho musí nutně vrýt a jako neumím si představit, jak by někdo v blbým duševním stavu napsal, proč bychom se, jak to tam je v tom Smetanovi, no, pomoc mi, prodané nevěstě, vy to neznáte na
0: Slovensku. Proč bychom se netěšili?
2: Netěšili, děkuju.
0: No, když nám pán Bůh zdraví dá, ne?
2: Když nám pán Bůh zdraví dá, ano.
0: My to poznáme na Slovensku, neboj se.
2: Jo, tak to je dobře. My třeba Krupňavu neznáme, teda to přiznám.
0: To možná ani my zase.
2: Tak to je jenom odbočení, tak já myslím, že to určitě ten vliv má. Ještě k těm návykovým látkám. Já jsem se o tom jednou nějak bavil s Jarkem Nohavicou, který měl zase alkoholový období, docela dramatický, na přelomu 80. 90. let a jednou mi do jednoho rozhovoru taky říkal, nebo mi to říkal v hospodě, já teď nevím, u kafe samozřejmě nějak jinak, že ono to pomáhá, tyhle ty rauše a tyhle ty věci, které tě dostávají otevírají ty doors of perception, jak se říkalo, dveře vnímání. Ono to jakoby zdánlivě pomáhá, zdánlivě si víc tvůrčí, víc kreativní, víc poetický nebo asociativní, konec konců se, aby o tom mohli vyprávět i ty Beatles, o kterých jsem tady
0: mluvil. Je to možné, len potom, keď precitneš, tak veľa vecí z toho môžeš zahodiť, lebo zistíš, tak, že si napísal blábol.
2: To je jedna věc, samozřejmě riziko, a každý z nás, kdo někdy se pokusil něco napsat, třeba jenom po fašce vína, tak jako tuhle zkušenost určitě udělal, ale Jarek tehdy říkal, že prostě ta tvorba, kterou psal jako už čistý, zbavený této noční mury, takže je podstatně lepší, že prostě jako má mnohem vyšší hodnotu a další trvalost a že si za ní absolutně stojí, a já myslím, že to je docela přesné, takže těžko, jako lidi jsou individuální, životy jsou individuální, všechno se děje podle toho, jak to máme napsáno kdesi nahoře. Richard Miller tam má napsaný hodně složitý kliky háky.
0: No a prejdeme teraz aj k aktuálnejšiemu obdobiu, aj keď teda v úvodzovkách, lebo už aj toto má vyše 20 rokov. Sedmička albumová, ktorú vydalo vydavateľstvo Universal Music v roku 2001, to je tá 01. A zase spolupráca, tentoraz s mladým spoluautorom Ivanom Táslerom. Tá hudba autorsky rôznorodá, čas pesniček si zhudobnil, otextoval aj Richard Miller, ale za vznikom viacerých stál práve Ivan Tásler z kapely INT Smile, a na albume si mali možnosť niečo teda priniesť, aj čo sa týka takej tej toho obohatenia, Marcel Bunta ako bubeník, Vlado Kraus. Jaro Filip sa na tomto albume v podstate podielal už in memoriam, keďže jeho životný príbeh sa uzavrel ešte pred vydaním tohto projektu. No a asi najznámejšou pesničkou z tohto albumu je skladba Nahý, dvojka, ale aj Dve líšky, Studňa, prípadne pesnička, ktorú si o chvíľočku vypočujeme, Spočítaj ma. Kam by si ty zaradil tento projekt?
2: Je to do isté míry, to je zlomové. Je to dáno práve tým odchodem Jara Filipa, ktorý skoro bych řekl, že toho Millera mírně sklidňoval. Dával mu trošku takový ten celistější rámec, ale to je jenom taková osobní projekce. Možná, že se mýlím, že to bylo úplně naopak, protože Jaro Filip, pokud vím, byl velice aktivní a veselý člověk, který teda mimochodem dožil se 51, ale to obrovské autorské dílo, co za ním je, nejsou to jenom ty desky, o kterých jsme mluvili, a spolupráce, je to spousta filmových hudeb pro Slovenské národní divadlo, jsou to filmové hudby, jsou to dokonce i vlastní herecké kreace, protože je nepředstavitelný aktivní člověk, který toho za tak krátkou dobu stihl tolik, takže najednou tady nebyl. A ta spolupráce s Ivanem Táslerem, já myslím, že byla velmi šťastná, protože se Miller dostal zase o kousek jinam, nejenom teda generačně, ale i autorsky. Fakt je ten, že ten hit Nahý reflektuje právě takovéto divoké období, kdy se byl schopen tak jako mnoho let před ním zpívák kapely Doors Morrison, Jim Morrison, před publikem svlékat. Bylo to v důsledku nějakých těch návykových látek, jako do jisté míry je cené, že to ten autor, tedy Richard Miller, byl schopen vidět i s jakousi sebereflexí. Ale já jsem vybral písničku, která zase překročila určitě tu řeku Moravu jako hit. Hrála se tady v té době hodně a myslím si, že mnoho lidí má rádu.
0: Ano, než se k ní ještě dopracujeme, třeba povedat, že dvojica Ivan Tásler a Richard Miller se stretla už aj na takom predchádzajúcom trošku netradičnom štúdiovom projekte, ktorý dostal názov A hosté.
2: To bol... No a k tomu sa dostaneme na konci toho.
0: Áno, dostaneme sa, takže pesnička Srdce ako kníže Rohan už bola v tom čase, keď vyšla 0-1 celkom slušnou hitovkou na obidvoch stranách rieky Morava, ale teraz na nás čaká samozrejme trošku mladšie dielo a to dostalo názov Spočítaj ma.

0: No ak by sme chceli spočítať aj hitovky na tomto albume, to by nám tiež zabralo celkom dlhý čas, pretože okrem spomínaných piesní ešte aj Rieka alebo Ako Vánok sú také výraznejšie piesne Richarda Millera z roku 2001. A ak by sme chceli sedieť aj nad ďalšími projektami, tak by sme tu strávili veľa času, lebo aj Monogamný vzťah 44, VV, Miller spieva Lasicu, Lasica spieva Millera a Miller a Lasica spievajú Filipa. To je projekt z 2008. na pamiatku piesni práve Jara Filipa. V 2010. vyšiel produkt s názvom Už, o rok neskôr Ešte. No a potom došlo na spoluprácu so skupinou Fragile pri Hlasoch jednotke dvojke a ďalším produktom 13. v podstate bol album nahrávaný v spolupráci s Michalom Horáčkom a Michalom Pavlíčkom, čiže Sociální síť z roku 2015. Toto všetko aj z časových dôvodov preskočíme a svoju pozornosť teraz zameriame na album, ktorý bol ponúknutý, no teraz už je to 6 rokov, čiže na 55-ku. Ono to vtedy vznikalo za výdatnej pomoci Ondřeja Brzobohatého, čo je teda syn v podstate slovenských hercov, lebo Radoslav Brzobohatý sa narodil vo Vrútkach pri Martine v septembri 1932, takže to bude už 90 rokov od narodenia. Zomrel deň pred svojou 80-kou 12. septembra 2012 a Hana Gregorová, tá je teda ročníkom 1952, narodená v Bratislave. Ondřej bude mať narodeniny z pohľadu premiéry dnešného 18. triangla zajtra, 2. februára 39. No a Richard Miller na toto obdobie, keď vznikala 55-ka, spomínal aj takto.
1: No, za prispenie. On zložil všetky pesničky, zaranžoval všetky pesničky a spolu so svojimi vybratými muzikantami ich aj nahral. Bola to úžasná spolupráca. Našiel som v ňom, to znie tak pateticky, ale našiel som v ňom kamaráta až priateľa, by som povedal. Je to proste jeden veľkorysý chlap, ktorý pravdepodobne od toho tátu zdedil strašne veľa vlastností a výborne sa s ním spolupracovalo, bol to veľký zážitok. Rád by som s ním išiel na turné, ale uvidíme, jak si zladíme termíny na budúci rok.
0: No, tento rozhovor nebol nahrávaný v aktuálnom období, ale tá spolupráca Ondřeja Brzobohatého a Richarda Millera, no Rišo si to jednoducho nevedel vynachváliť.
1: Bol veľmi inšpiratívnym momentom, je to pravda. Je to už len proste pozerať sa na ňoho, pozerať sa na tú mladosť. Má 33 rokov, to znamená v podstate o, ja neviem koľko, 23 rokov má menej ako ja. Takže je to znovu človek z inej generácie. Ja som často robil s ľuďmi z mladšej generácie, sem tam práve naopak so staršími pánmi, ktorí zase mi ukázali iný smer v ceste za životom a za interpretáciami pesničiek, napríklad pán Pavlíček, s ktorým sme urobili podľa mňa veľmi dobrú dosku, ktorá je tak trošku opomínená Sociálnej síť. A Ondrej, áno, on proste, on, ja som videl, ako on so mnou žije v tom štúdiu, ako to prežíva, ako si to v duchu spieva so mnou. Bolo to veľmi príjemné.
0: Takže Petre, odrazíme sa teraz práve od tohto pána, čiže Ondřeja Brzobohatého. Tá 55-ka je pre teba výnimočný produkt, keďže sme preskočili viacero albumov, takže zrejme asi bude.
2: Tady já už jsem se dostal do té fáze, že už jsem nevybíral jen hity, které jsou známé na obou stranách Moravy, ale taky věci, které mi nějak vnitřně byly hodně blízké. To, co říkal Richard Miller o Brzbohatém, je svatá pravda, to je neobyčejně nadaný muzikant. Ne všechno, co dělá a s kým dělá, musím nutně aplaudovat, jako dělá toho hodně, je velmi pracovitý. Jsem se podobal tomu Filipovi, i když si nejsem zase tak úplně jistý, že tam jsou úplně srovnatelné ty fenomenální talenty a ten natoršikovský talent Jara Filipa při tvorbě písniček, ale jako to není proti Brzobohatému, prostě je to dobrý muzikant, je to talentovaný skladatel a Líbí se mi, jak o něm Miller mluví jako o člověku, který tou muzikou žije. To já myslím, že podstatný a nejdůležitější. A pak je tam jedna zajímavá spojitost. Tam v jedné písničce, pokud si to dobře pamatuju, cituju to jenom z hlavy, se zpívá: keď som mal peť, celý môj svet skrýl otec do dlaně a voňal po mame. Já si myslím, že tady jako mohli si pánové oba trošku tak jako řešit i svoje příběhy se svými otci.
0: Obidvaja herci, rodičia.
2: No, přesně tak. A ani jeden ten příběh nebyl úplně jednoznačný a možná chvílema ani příjemný, co já vím, já do jejich životu nevidím, ale přijde mi, že tenhle ten malý úryvek, který se mi vril, že je velice, velice typický. Takže ano, tohle ta spolupráce, já myslím, že byla mnohem šťastnější než to s tím Pavlíčkem. Pavlíček je výborný muzikant, ale takový, který někdy nahrazuje pracovitostí tu takovou tu melodickou invenci. Ta deska Sociální síť není vůbec špatná, ale nelze s ní příliš omdlívat, aspoň ne v mém případě. Tahle deska se mi líbí víc.
0: Já se nechcem mýlit, ale dokonce tuším, aj Ryšova mamina byla herečka Eliška Millerová, takže aj v tomto případě je to zhoda, protože aj Hana Gregorová je herečkou, takže mají v tomto smere dost spoločného. No a ještě mal jsem ještě jednu věc, kterou jsem chcel v této souvislosti povítit. Já vlastně ano, to je ta česká podoba Richarda Müllera a ta spolupráca s českými autormi, aj keď teda Ondřej je svojím spôsobom skôr Slovák ako Čech, ale prejavuje sa teda v češtine, ale Ryšové korene po tejto stránke, tie sahajú ešte do tých 80. rokov, vieme, že teda spolupráca na albume V penziónu Sviet Petra Habku a Michála Horáčka, kde skladby Rozeznávam a hlavne Štěstí je krásná vec, z neho urobili v Čechách výrazne populárnu postavu a ukázali, že v ňom je ten šanzonierský potenciál, ktorý v Bankete až tak veľmi nebolo cítiť. A ako sa, povedzme, z tvojho pohľadu javí Ryšo ako interpret piesni v češtine? Je to spevák, pri ktorom tú slovenčinu nepočuješ, alebo má určité také nie dvakrát dotiahnuté prvky v tomto smere?
2: Ne, a kdybych nevěděl, že není Čech, tak si řeknu, má takový zvláštní způsob artikulace, ale mluví česky nebo zpívá česky naprosto bezproblémově. S tím vůbec problém nemám. Jako ta deska Penzionu Svět byla zlomová v určitém slova smyslu. Má silný místa, má velmi slabý, hodně slabý místa. Ty silný, ty jsi jmenoval. Ono tam je ještě ten kníže Rohán.
0: Ano, to je z toho neskoršího období, ale Ryšo, třeba z pesničku Rozeznávám z toho Penzionu. Ano, on to označil dokonce, že to je nejkrásnější píseň o lásce, jakou kdy naspíval.
2: No, protože Petr Habka byl další fenomén jako skladatel, který sypal melodie z rukávu, byl velice jasně rozeznatelný. Při prvních akordech klavíru už se věděl, že to napsal Habka, ať už to byla filmová hudba nebo písnička. Stejně tak Horáčkovi texty, a nemusím mít Horáčka jako člověka nebo jako homopolitikus, ale v určitém okamžiku byl určitě nejzajímavějším textařem v Československu, to bylo to období 85-89, tedy z té české strany, myslím, Československa, a vnesl tam spoustu novýho výraziva, nových témat. Jako fakt to byla důležitá věc, i když na té desce byly i slabé věci, třeba Stáří, který deklamoval pan Kemmer a krákal tam Michal Kocáb, a bylo to nesnesitelně patetické. To jako skutečně bylo za hranou únosnosti, ale jako prostě to se nikdy se nepovede úplně všechno geniálně. Takže ano, Richard Miller jako zpěvák, zpívající česky, ano, ale radši ho mám, když zpívá slovensky.
0: Tak, keby sme chceli ešte počúvať niečo od Michala Horáčka ako textára, aj budeme ešte samozrejme, tak nielen album A hoste, ale aj tá sociálna síť je jeden z takých zaujímavých príbehov alebo projektov. Aj keď na tej sociálnej sieti Richard na mňa pôsobil strašne unaveným dojmom.
2: Tak bylo to nějaký asi období neúplně šťastný a krom toho ta deska, on sice říká, že byla neprávem nedoceněna, já nevím. Na mě zase tak jako osonivě nepůsobí a asi to byl takový, on ten Michal Horáček je takový inženýr lidských duší, jak napsal Škurecký. On je takový jako sociální inženýr, který dává věci dohromady, což někdy je pěkný, někdy to nemusí přinést úplně ty nejlepší plody, což možná byl tenhle ten případ, ale jak říkám, jako jeho textařské kvality nelze zpochybňovat.
0: Ale vracíme se k 2016 roku, k albumu 55, a to prostřednictvím titulu Milování na smrť.

konečně na chvíli spolu a sami doma odjistí bleskovo revolver svojho lona. Namier ho do srdca a s prstom na spúšti.